Radio Wave. Děláme vlny.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Can't go back, it's my false love. Can't go back, it's my false love.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: No, Sam, but right now, my nigga, he about to play some exclusive shit.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Jakási, takási, na ní zehraj si.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: dnes od 7 večer
1: na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

describe my

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Odbyla 8:07. Krásné ráno vám od mikrofonu přeje Klára Nováková. Posloucháte ranní víkendový On Air na rádiu Wave. Já moc doufám, že si užíváte léta, že si užíváte prázdnin. Dneska to vypadá na další tropický den. Já jsem tady zase nějakou chvíli nebyla a to z toho důvodu, že jsem podnikala jednu ze svých tradičních dálkových tur, které podnikám vždycky o letních prázdninách právě poslední 4 roky. No a tento rok vyšla moje túra na Tour du Mont Blanc, což je túra kolem právě Mont Blancu, která se táhne po 3 zemích, po Francii, Itálii a Švýcarsku. Má 170 kilometrů, což není taková velká nálož, ale celkové převýšení je 10 000 metrů. Takže když jsem první den právě začala stoupat do všech těch hrozných kopců, tak jsem si řekla, tyjo, tak jestli tohle to zvládnu, tak jako fakt zvládnu už fyzicky všechno. Zvládla jsem to, bylo to nádherný, bylo to krásný, vyšlo mi taky počasí. Moc vám to doporučuji, ale rozhodně, až máte nějakou zkušenost s dálkovými túrami, nebo pokud máte opravdu dobrou fyzičku na začátek, tohle rozhodně nezkoušejte, protože je to opravdu velmi, velmi náročná túra, ale z celého srdce vám ji doporučuji, protože ty výhledy, které jsem měla, byly opravdu jako neskutečný. Takže samozřejmě jsem se ale už těšila zpátky do práce a k mikrofonu. Tuto hodinu nám nastartovala indie rocková pětice Spoon, no a taky portugalsko-dánská zpěvačka Erika de Cassier. No a teď už se můžete těšit na The Strokes, Nia Archives a Gleb. No a hned v následujícím vstupu si uděláme zase moji tradiční mini recenzi na film, který jsem v nedávné době viděla.

V 8 hodin a 19 minut tady pro vás mám zmiňovanou filmovou mini recenzi. Nedávno jsem si zašla na snímek Spider-Man bezdomova, což je tady už čtvrté pokračování filmu Spider-Man. Já se musím přiznat, že já moc nejsem na ty komiksové filmy, ale co se týče Spider-Mana převážně právě s Tomem Hollandem a Zendayou, tak to já teda hodně můžu. Abych vám řekla, o čem tento čtvrtý snímek je, tak od událostí filmu Spider-Man bezdomova, pardon, tento díl se jmenuje jinak, uplynuly 4 roky a Peter je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých. Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Je Spider-Manem na plný úvazek, ale jak se na něj kladou stále větší nároky, tlak vyvolává překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci, a to i přesto, že podivný nový vzorec zločinů dává vzniknout jedné z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil. Tak jak říkám, má to jiný ten přídomek právě Spider-Man, něco s domovem tam určitě bude, tak asi nemůžu úplně vzpomenout, co to bylo, každopádně určitě jste viděli všude plakáty, takže rozhodně se na tento snímek podívejte. Každopádně já vám to můžu samozřejmě jenom doporučit. Musím říct, že ve srovnání s ostatními nebo teda dřívějšími filmy se mi tohle zdál takový vážnější, méně vtipný. Možná je to právě i tím, že ty postavy, které opravdu v prvním díle byly prostě středoškoláci 16-letí, tak už jako vyrostly i co se týče samozřejmě osobního života, ale i právě v rámci toho příběhu. Takže bylo to trošku vlastně dlouhé, nebavilo mě to tolik vlastně tím, že tam nebylo tolik toho vtipu, tak mi to tolik neutíkalo, nicméně i tak prostě to herecké obsazení je skvělé, Tom Holland, Zendaya a další, hudba taky samozřejmě skvělá, ať už to se týče soundtracku nebo právě vybraných různých jako písní, které velmi reflektují dnešní dobu, a doporučila bych vám to, určitě, myslím si, že mezi těmi komiksovými filmy za mě je to alespoň jako jedna z těch nejlepších věcí, co můžete vidět, a rozhodně se těším na to, jak tenhle ten příběh snad nějak bude pokračovat. Takže pokud máte chuť na nějaký komiksový film, tak si určitě zajděte na Spider-Mana.

Ultimate Presidents.

0: 8 hodin a 32 minut se společně podíváme do sekce Wave News na našem webu. Z miniaturních lidských mozků pěstovaných v laboratořích se stává nový fenomén. Vědci je učí hrát videohry a někteří věří, že jednoho dne nahradí křemíkové čipy, na kterých dnes stojí systémy umělé inteligence. Biologové těmto zvláštním výtvorům říkají lidské mozkové organoidy. Pokud jsou po dobu 8 měsíců udržovány v teplotě 37 stupňů Celsia, která simuluje prostředí dělohy, začnou produkovat opakující se oscilace, mozkové vlny téměř k nerozeznání od těch, které vytváří předčasně narozené dítě, píše magazín Wired. Vědci na nich zatím převážně testovali nové léky, jejich potenciál je ale podle nich mnohem větší. V australském startupu Cortical Labs tyto buněčné kultury naučili hrát videohry. Výzkumníci napojili tyto živé počítače na elektrody a učí je pomocí elektrických signálů a dávkování dopaminu. Začínali s klasickým pongem z roku 1972, kde neurony odměňovaly za správná rozhodnutí a trestaly elektrickými výboji za chyby. Dnes už se australské neurony naučily hrát i kultovní střílečku Doom. Výzkumníci tvrdí, že biologické systémy mají oproti klasické AI obrovskou výhodu. Dokážou se sami opravovat, jsou maximálně adaptabilní a vysoce energeticky úsporné. S rostoucí složitostí těchto živých tkání ovšem vyvstávají etické otázky. Mají tyto zhluky buněk vědomí? Zatímco filozofové varují před stvořením izolovaných ostrovů vědomí, schopných reálně trpět, biologové zůstávají pragmatičtí. Organoidy pro ně zatím představují především efektivnější způsob vývoje léků na nemoci, jako je Alzheimerova choroba nebo deprese. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News, no a nás už teď čeká například Snail Mail nebo Táňa Lvovská. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, dnes s Klárou Novákovou.
1: Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu Wave.

0: když cítím.
1: V 8 hodin a 47 minut pro vás mám tip v rámci Kulturistánu.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: Mám tady tip na výstavu, kam si můžete dnes zajít, a sice v Pardubicí v Gampě, kde se koná výstava Bienále ve věci umění nezbytná přání. Čtvrtý ročník mezinárodní výstavy současného umění Bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání přistupuje k nezbytnosti či nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu, který prostupuje řadu rozmanitých kulturních praxí i uměleckých děl, které se rodí z nutnosti. Kurátoři Bienále si kladou otázku, co jsou oni nezbytné či nepostradatelné věci, kterým se nemůžeme vyhnout. Mohou mít podobu protestu jako projevu života, mohou se objevit jako intimní gesto, únik od pozornosti nebo obrácení se do vlastního nitra. Tak pokud byste chtěli vědět odpovědi na tyto otázky, tak na vás čekají v Pardubicích v Gampě výstava Bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání. Myslím si, že dnešek je taky ideální na to zajít se někam na výstavu. Z toho důvodu hlavně, že tam určitě bude příjemné klima, protože venku přece jenom, jak jsem říkala, nás dneska zase čekají tropy. No tak to byl můj tip na výstavu a my už se vracíme zpátky k našemu playlistu.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.

0: No a máme 8 hodin a 54 minut, první hodina víkendového on airu na rádiu Wave je za námi. Abyste věděli, co nám ještě udělá tečku za touto hodinou, tak to bude Anna Vaverková a taky Saul. No a v následující hodině se můžete těšit na ukázku z podcastu Casablanca. V rámci Kulturistánu vám doporučím jeden dnešní festival, no a těšte se samozřejmě na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Já moc doufám, že si užíváte teď už velmi horké soboty, že odpočíváte a že se třeba chystáte někam k vodě nebo na nějaký výlet. Já se taky samozřejmě už těším na odpoledne, když můj den je dneska poměrně pracovní a až do večera budu zavřená v různých dubbingových studiích. Ale nevadí, každopádně já svoji práci miluju, takže jsem za to ráda a užiju si aspoň večer, kdy už třeba nebude takové vedro. No, každopádně, takže jdeme si pustit Annu Vaverkovou.
1: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
4: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

thing.

0: Krásné dobré ráno, je 9 hodin a 8 minut. U víkendového on airu na rádiu Wave vás vítá a z proskleného studia vás moc zdraví moderátorka Klára Nováková. Pokud zrovna snídáte, tak dobrou chuť, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu, nebo pokud doma odpočíváte, tak hezký odpočinek. Já jsem moc ráda, že je vám toto vysílání doprovodem k jakékoliv činnosti. Na začátku hodiny vás doprovodili Rachel Chinoiri a taky Caroline Polak. No, abyste věděli, na co se v této hodině, kromě spousty skvělé hudby v našem playlistu můžete těšit, tak je to i ukázka z podcastu Casablanca a v rámci Kulturistánu vám doporučím jeden festival, na kterém se dnes můžete zastavit. No a nás už teď, co koukám, právě do našeho playlistu čeká novinka na Radio Wave, která je od Sary Rikas a jmenuje se V mojich snoch. Sara Rikas, členka československé rapové crew Million Plus, se po delší pauze vrací s novým singlem V mojich snoch. Její loňské album Já Sara patřilo mezi nejvýraznější rapové debuty dekády a po jeho vydání mělo přirozeně následovat i období koncertování. To ale nakonec kvůli zdravotním problémům s hlasivkami vůbec nepřišlo a Sara tak nemohla novou hudbu představit naživo. Teď se ale po delší odmlce ozývá znovu a V mojich snoch ukazuje, že se svého osobitého R&B zvuku nevzdává. Tak pokud máte rádi tuto slovenskou umělkyni, tak tady právě máte Saru Rikas V mojich snoch.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

0: 9 hodin a 19 minut na vás čeká ukázka z podcastu Casablanca, kterou jsem vám slibovala. Ivana Rybová chodí se svými 5 dětmi, včetně velmi malých, velké prázdninové trasy se stanem a cyklovozíkem. Ujdou klidně 1000 kilometrů, říkají si rybičky na cestě, a o jejich cestách se dozvíte víc na webu Rádia Wave a ve vašich podcastových aplikacích, kde je samozřejmě k dispozici celý díl. Já sama jsem na tenhle díl velmi zvědavá, protože jsem si právě říkala, že ujít třeba přesně túru kolem Mont Blancu, kterou jsem šla s dětmi, si myslím, že je jako velká, velká výzva, ale samozřejmě velký obdiv, pokud to opravdu skutečně ujdou těch 1000 kilometrů.
1: Původní plán, když jsem si to doma opravdu zkoušela jakoby navážit, jakoby vozík, co potáhnu, tak jsem se napočítala, že bez dětí by vozík měl mít 60 kilogramů, s dětma by měl mít, nebo byl plán, že budu střídat dvě děti, že nepovezu je současně, že budu střídat a že bude mít s dítětem 70 nebo 80. Realita ale postupně byla jakoby jiná, protože já jsem se bála o nosnost toho vozíku, aby se nám nerozpadl, takže jsem chtěla vozit jenom jedno dítě. Vydržela jsem to 8 dnů s tím, že jsem vždycky jedno nesla v ruce a druhý jsem měla v tom vozíku a táhla jsem ten 80-kilový vozík jednou rukou a druhý měla to druhý malý dítě.
2: To zní jako rachota.
1: A po 8 dnech už jsem si řekla, tak buď to ten vozík dá nebo ne, takže jsem tam naložila obě ty děti. A zároveň se nám zhoršil hodně terén a i vlastně jako na ty zbývající dny nějaká jakoby obslužnost obchodama, takže bylo najednou nutné si nosit třeba celodenní zásobu, pití a podobně. Takže jsme vlastně potřebovali ten vozík strašně moc přeložit a napočítala jsem se na 105 kilo.
2: 105 kilo jste tlačila?
1: 105 kilo.
2: To je masakr teda. Neštve vás to někdy? Takhle třeba odpoledne ve vedru, když už to tlačíte od těch 5 od rána?
1: Překvapivě ani jakoby ne, jakože já mám jakoby fyzickou zátěž a fyzickou aktivitu jakoby ráda.
2: Aha, zjevně.
1: A vlastně to spíš jakoby přebije takovou tu psychickou náročnost, jakože pro mě jakoby psychická zátěž je mnohem náročnější než fyzická. A na těchto těch vlastně pěších výletech já si prostě strašně moc jakoby psychicky odpočinu a spíš se to jako užívám, no. Tím nechci říct, jako že to není jakoby těžký, je to samozřejmě těžký, jako nějaký kopce jsou náročný. Tolikrát teda spíš jako z kopce dolů, než do kopce, že člověk by si řekl, že je to náročný jako do kopce, ale do kopce je to pořád jakoby bezpečný oproti tomu udržet vozík dolů z kopce.
2: Jo.
1: Protože se ještě asi sluší říct, že mám vozík, na který nejde přidělat brzda ruční,
2: takže to
1: musím vlastně jakoby udržet a tím vznikají třeba nějaké situace, kdy to není úplně jakoby příjemný. Pak využívám takový slalom, jak na lyžích, jakože jedu s tím vozíkem.
2: My jsme se tady v Casablance bavili o rodičovském cestování, o cestování dětí s rodiči a rodičů s dětmi v různých podobách a přišlo mi to, že se skoro všichni nakonec shodují na tom, že nejdůležitější na všech těch cestách, ať už jsou na kole pěšky nebo jakkoliv jinak, nějaké auto nebo moto expedice, že nejdůležitější je ten společně strávený čas. Hádám, že to asi vidíte podobně?
1: Rozhodně vidím to podobně, že ten společný strávený čas je jakoby nejvíc a proto i vlastně jakoby chodíme, protože vidět to, jak když jdeme prostě s dětma takhle někam sami, putujeme spolu prostě sami 2 týdny, tak dětem dá se říct, že nechtě nezbyde, než aby se spolu bavili, posilovali to svoje pouto a s postupem dnů vidím, jak děti si spolu prostě hrají, jak si spolu povídají, jak si pomáhají. Ale je to prostě něco, co si říkám, jo, proto jsme tady, proto to děláme.
2: A vy jste vždycky chtěla velkou rodinu? 5 dětí bylo cílem, nebo tak?
1: Ano.
2: Takže je to naplněný plán?
1: Je to naplněný plán.
2: A uzavřený plán?
1: Myslím si, že ano.
2: Neuvažujete o 6. nebo 7.
1: Neuvažujeme.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: 9 hodin a 31 minut vybízí k tomu znovu se podívat do sekce Wave News na našem webu. Experimentální léčba zvířecích společníků se podílí na letošních rekordních výdajích za domácí mazlíčky. Jen ve Spojených státech za ně lidé tento rok utratí přes 165 miliard dolarů, v přepočtu asi 3,5 bilionů korun. Majitelé domácích mazlíčků si berou příklad z takzvaných biohackerů a rostoucího biznisu v oblasti wellness a štědře utrácejí za experimentální léčbu. Věří, že jejich milovaným společníkům pomůže k lepšímu a delšímu životu. Zkoušejí terapii červeným světlem, shromažďují doplňky stravy a zapisují svá zvířata do vědeckých studií, prováděných výzkumnými ústavy i startupy zaměřenými na dlouhověkost zvířat, píše agentura Bloomberg. Veterináři ale před podobnými experimenty varují. Kombinování léčebných postupů a léků nepodložených důkazy může zvířatům spíše ublížit. Profesorka Jane Sykes z Kalifornské univerzity upozorňuje, že lidé běžně zvířatům podávají neověřené zázračné odvary či doplňky, které pak stojí za zhoršením jejich zdravotního stavu. Přesvědčit majitele, aby problematické látky vysadili, podle ní navíc bývá velmi složité. Pokud se chcete podívat na více zpráv ze světa či z domova, tak se určitě podívejte do sekce Wave News na našem webu. No a nás už teď čeká Island Mint nebo Anet X a Nobody Listen.
1: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

0: A v 9 hodin a 45 minut vám dám tip na jeden festival v rámci Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tento festival se koná ve Frýdku Místku v Beach Baru Zátoka a jmenuje se Festival Tlak. A koná se tedy od včerejška, ale ještě dnes tam samozřejmě můžete zajít. Na pódiu se představí přední jména domácí a slovenské scény. Mimo jiné Louds One, 58G, Maniak, Danzhun, Rest, McGay, Michailov, Strapo a Bitman a další. Festival nabídne přírodní koupání, stanové městečko, gastrozónu i noční program až do ranních hodin. Spoustu z těchto umělců a umělkyň máte možnost, nebo jste měli možnost slyšet i právě v našem playlistu, takže pokud třeba přesně máte rádi náš playlist, to, co tady pouštíme, nebo pokud obecně máte rádi tyto umělce, tak se na ně můžete podívat v rámci festivalu Tlak,

0: který se koná ještě dnes ve Frýdku Místku v Beach Baru Zátoka.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: degrees off a nigga kneecap. Odbyla 9:52, polovina sobotního on-airu na rádiu Wave je za námi, ale polovina je naštěstí ještě před námi. Abyste věděli, na co se můžete těšit v rámci příští hodiny, tak bude to velmi speciální. Pustíme si ukázku z podcastu Nádech a dokonce by sem měl na rozhovor přijít Tibor Mikulec společně s jeho bratrem, kteří momentálně podnikají X Challenge, což je vlastně taková výzva v rámci stopování, takže já tady budu mít poprvé v rámci svého víkendového vysílání hosty, tak se na to moc těším. No a samozřejmě se těšte na spoustu skvělé hudby. Do konce hodiny nám bude ještě hrát Blue Velvet nebo Ray Black. Já jsem Klára Nováková a vy posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave. Moc doufám, že je to příjemný poslech.
1: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují.

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Nazdar.
2: Tu je
3: Blue
2: Velvet.
1: A posloucháš
2: Rádio Wave.

0: Máme krásný čas 10 hodin a 10 minut. Dobré, teď už dopoledne. Vítá vás víkendový On Air na rádiu Wave a s ním i moderátorka Klára Nováková. Pokud jste zrovna v práci jako já, pokud zrovna cestujete nebo máte třeba dneska volno a odpočíváte, tak jsem samozřejmě ráda, že posloucháte dnešní vysílání plné skvělých tracků, ukázek z podcastu a samozřejmě také kulturních pozvánek. Tuto hodinu nastartovali Karolína Beranová a Ašniko. No, abyste věděli, na co se můžete těšit v této hodině, kromě samozřejmě spousty skvělých tracků v našem playlistu, tak nás čeká ukázka z podcastu Nádech a vůbec můj první rozhovor by měl být tady v rámci mého víkendového vysílání s Tiborem Mikulcem a jeho bratrem. Tibor Mikulec je slackliner, který už byl i v Casablance Pavla Sladkého, ale nyní nám přijdou povědět o závodě X Challenge, tak jsem velmi na to zvědavá. No, ale než to nastane, tak nyní nás čeká novinka na Radio Wave, kterou mají na starosti Curtains Please a jmenuje se Darkness Inside. Teprve třetí vydaná skladba vítězné kapely letošního ročníku hitparády Neobjevených Starter nese název Darkness Inside a tematizuje pocity úzkosti, tlaku okolí a neupřímnosti kolem nás. Hlavně je ale o hledání cesty ven. Tak si poslechněte Curtains Please, Darkness Inside.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: V 10 hodin a 22 minut si pustíme ukázku z podcastu Nádech. Od léta si často slibujeme klid, dovolenou, nové zážitky a dobrodružství. Realita ale bývá mnohem obyčejnější, nebo dokonce složitější. Poslechněte si nový díl Nádechu s krizovou interventkou Barborou Mudrovou. Celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
1: Ale ten obraz vlastně si myslím, že nějak jako... Tu je dlouho, jo, takovýho toho velkýho léta. Podle mýho feedu vlastně všichni lidi teď buď trekujou v Alpách, nebo jsou na festivalu, anebo jsou u moře. Ale vím, že to tak není, že prostě se nevyfotí spocený v práci a nebo u toho, jak sedí na gauči. Jedna vlastně rovina je, co s náma dělá to léto a nějaký očekávání a takovej ten spíš jako obraz, jo, který si nastavujeme. Jo, taková ta mezera mezi tím, co vlastně bych chtěla a co reálně se děje, která může způsobovat frustraci, úzkost, nějakou jako i třeba pocit izolace. To mi přijde hodně výrazný teď. Druhá věc je, co s náma dělá vedro třeba, jaký máme prostě fyziologické změny v tom těle, které jsou způsobené výkyvama teplot. Těch studií na to, jak vlastně vedro ovlivňuje lidskou psychiku, je spousta. A ty důkazy pro to, co a jak ovlivňuje, tak jsou různý. Nejsilnější důkazy jsou, protože nám vedro hodně narušuje spánek a nějaký kognitivní výkon. Zároveň potom, když jako jsme unavený, tak to má další dopady. Jo? To si asi umíme představit, že prostě když se moc nevyspíme, tak to pak nějak vypadá. Jsou potom i středně nějaký silný důkazy k tomu, že to může zvyšovat třeba agresivitu, impulzivitu. Vlastně zároveň jako nás se úplně ta psychika neptá, jestli je léto nebo podzim nebo zima, a když prostě nám není dobře, tak léto to jako úplně nezlepší. Může to být nějaký faktor, ale nevytáhne nás to jako z toho, že nám není dobře, nevyléčí nás to. Takže zase nemít jako od toho léta očekávání v tom, že najednou mi bude dobře jenom proto, že je léto. Co si myslím, že je důležitý, tak je zjišťovat, co vlastně znamená dobrý léto pro mě. Jo, jak jsem říkala, že prostě v mém feedu všichni chodí po Alpách a jsou u moře. Určitě je to super, ale říkám si někdy jako, hele, chtěla bych já tam teď bejt? Vlastně asi ne, vlastně bych chtěla dělat třeba něco jiného. Jo, zjišťovat, co vlastně je to moje dobrý léto, v čem já bych byla spokojena. Což je těžký a nutí to člověka neustále jako spochybňovat, co vidí a nevidí a co by se mu líbilo, nelíbilo, ale myslím si, že je hodně důležitý zapojit prostě nějakou imaginaci v tom, co je dobrý pro mě.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Tak je 10 hodin a 39 minut a máme tady slibovaný rozhovor. Jsou závody, kde potřebujete běžecké boty, kolo nebo třeba auto. A pak jsou závody, kde vám stačí batoh, odhodlání a hlavně hodně odvahy někoho stopnout. Právě takový je dobrodružný závod X Challenge. No a letos se do něj pustili i bratři Tibor a Viktor. Tibora už možná znáte z Casablanky, tehdy si s Pavlem Sladkým hlavně o slackline a jeho extrémních výkonech povídali. Tentokrát ale lano nechal stranou a vyrazil s bráchou na cestu. Tak moc vás tady vítám, děkuji, že jste sem přišli.
1: My děkujeme, že jsme mohli přijít.
0: Tak Tibore, jak jsem říkala, ty už jsi teda byl v Casablance, ale tentokrát nepřicházíš mluvit o slackline. Co teda, když oba dva popíšete, co je vlastně X Challenge a co vás přimělo se do toho pustit?
1: Tak je to takový závod stopem po Evropě. Není to úplně jako tak soutěživé, spíš je to takové jako pro srandu, spíš aby jsme měli zážitky. A máme různě checkpointy po celé Evropě a vlastně funguje to tak, že na čím víc checkpointů se dostaneme, tím máme víc bodů do té soutěže a potom máme různé úkoly, které musíme plnit, nebo nemusíme, můžeme si vybrat, které chceme a čím zase víc těch úkolů splníme, tak tím víc máme bodů do soutěže.
0: Uhum. No a kde všude už jste byli teda v rámci tohoto závodu? Kde jste stopovali?
2: Tak jeli jsme přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska. Tam jsme strávili asi 5 dní, protože tam to moc nestopovalo.
0: Uhum.
2: A pak jsme jeli ještě do Černé hory a do Albánie na 2 dny. A zpátky přes Bosnu a Hercegovinu.
0: A kde se vám to líbilo nejvíc?
1: Líbilo, nevím, ale takové nejzajímavější to bylo asi v Albánii. Tam to bylo všechno úplně takové jako náhodné a vůbec jsme nevěděli, co se stane za 5 minut. A řidiči tam jezdili trošku rychlejc a trošku moc jim ty pravidla na silnici nic neříkali. A takže z té Albánie máme asi takové největší zážitky.
0: Mm-hmm. No a jaké máte vlastně, když teda přesně navážeme na ty zážitky, tak máte nějaký úplně bizarní zážitek nebo nějaký nejvtipnější?
2: Tak, když jsme stopovali v Chorvatsku na hranicách s Černou horou, tak nás zastavili 2 chlapi z Kosova, tak nás teda chtěli vzít až do Kosova a nechali jsme se 2 chlapi z Kosova, tak nás teda chtěli vzít až do Kosova a nechali jsme se vysadit v Albánii. A tak

0: Pak jsme teda jeli úplně třeba náhodně přes Černou horu a on prostě naraz zakřičel na toho řidiče, ať tam zastaví, protože on tam uviděl úplně náhodně nějakého svého kámoše. Tak vůbec jsme nechápali, co se děje, on tam vystoupil, my jsme na něho čekali. A pak teda nasedl zpátky do auta a řekl nám teda, že spolu byli ve vězení.
1: Aha. Dobře, tak to jsou velice teda zajímavý zážitky. Musím říct, že kdyby se tohoto stalo mně, asi bych se hodně, hodně bála. No ale právě byl třeba i v rámci toho závodu nějaký moment, kdy jste si řekli, že tohle už jako je dost a už přesto jako nejede vlak?
0: Jako asi v té Albánii.
2: Mm-hmm. Ty řidiči, jak řídili, to zde jako bylo celkem nebezpečné, jak ti ostatní, jak jsem viděl, jak tam předjíždějí u ostatní a tak.
0: Tam jsou na to asi zvyklí, ale pro nás to byl jako docela adrenalinový zážitek.
2: Ani policajti to tam neřešili nic. Oni tam řeší nějaké asi větší problémy.
1: Jasně.
2: Ne, že tam někde jede rychlo.
1: No a co vás nakonec teda přesvědčilo v tom, abyste pokračovali? Protože pro mě by to třeba fakt byl podle mě ten bod, kdybych si řekla, to už je možná moc nebezpečný.
0: No tak už jsme byli v Albánii, tak jsme neměli na výběr. Takže pak jsme se už jako tak 6., 7. den už jsme se začali vracet jako směrem zpátky do Česka. A nakonec teda jsme nevěděli, jestli to stihneme nebo ne. A nakonec jsme to tak stihli, protože dneska už je konec toho závodu. Uh-huh. A včera večer jsme dojeli do Prahy.
1: Uhum, uhum. No a vy dva jste, jak jsem teda říkala, bráchové, tak kolikrát jste se během cesty pohádali?
0: Ani jedenkrát.
1: Tak to si hodně rozumíte, to je podle mě dobrý takhle při takovýhle dlouhý cestě náročný, abyste se společně nehádali. No a Tibore, ty máš za sebou věci jako třeba 18 hodin na slickline nebo stopování po Japonsku, tak je pro tebe právě tenhle ten závod X Challenge další způsob, jak si ověřit, kde máš svoje limity?
0: Asi jo, ale řekl bych, že tady ten závod ale byl pro mě jako náročnější než třeba stopování po Japonsku, protože nevím proč, prostě teď jsme jako nás vždycky vysadili na nějaké místě a hrozně daleko jsme museli chodit a už jsme byli vyčerpaní a pak jsme málo spali, aby nás ráno nikdo jako nenašel, že jsme šli pozdě spát a brzo jsme stávali, když jsme byli na nějakých jako horších místech a takže toto bych řekl, že bylo náročnější teďka.
1: Uh-huh. No a moje poslední otázka je, co byste doporučili vlastně lidem, kteří by se chtěli zúčastnit téhle challenge?
0: Asi bychom doporučili se prostě přihlásit a něco z toho vznikne, protože my tam máme různé ty úkoly a to člověka donutí jako dělat věci, které by ho nikdy jako nenapadly, že třeba jsme měli... Včera jsme se prostě šli zeptat pána, jestli si můžeme zařídit valačku, nebo jsme šli na svatbu úplně náhodných lidí, nebo by nás třeba ani nenapadlo se tady jako vetřít do rádia, to máme za úkol.
1: Aha. Takže máte spoustu prostě zkušeností, díky tomuhle tomu mohli jste si vyzkoušet spoustu věcí.
0: Jo, to určitě.
1: Uh-huh, uh-huh. Viktore, ještě chtěl bys něco dodat?
2: Asi ne, nebo ještě v Chorvatsku jsme stopli loď.
1: Mm-hmm.
2: Tak to bylo taky záživnější ten úkol, nebo jsme tam dělali jakože únos, že jsem Tiborovi zavázal hlavu celou s ručníkem a ruky za záda, tak jsme přes náměstí museli takto projít v Chorvatsku. To bylo taky, takže se ti lidi dívali tak zvláštně a trošku jsme se jako báli, že někdo bude chtět pomoct nebo něco bude chtět udělat a bylo to v pohodě.
1: Takže jak slyšíte posluchači a posluchačky, X Challenge rozhodně přináší spoustu velmi zajímavých zážitků. Já moc děkuju vám oběma. Ano, ještě chceš něco dodat?
0: Ještě bych chtěl říct, že mám ještě za úkol někoho dovést na závěrečný festival, takže kdo by chtěl přijít, určitě přijďte, je to v Benátkách nad Jezerou.
1: Tak vidíte, máte tady i krásnou pozvánku, takže já moc vám děkuju oběma, děkuju za to, že jste sem přinesli tohleto hrozně zajímavé téma, o kterém já osobně jsem taky nic nevěděla, takže rozhodně popřemýšlím, třeba příští roky se toho zúčastním, ale budu muset být možná trošku odvážnější. Tak moc děkuju, to byli Tibor a Viktor Mikulcovi a my se vracíme zpátky k našemu playlistu.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
4: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

Tak je 10 hodin a 53 minut, předposlední hodina sobotního ranního on airu na rádiu Wave je za námi, před námi už je jenom jedna společná hodina. No a v ní na vás čeká například ukázka z podcastu Studovna, v rámci Kulturistánu si doporučíme další kulturní nějakou kulturní příležitost. No a samozřejmě se těšte na spoustu skvělé hudby v našem playlistu. Já moc doufám, že máte příjemný poslech. Teď nás čeká například skvělá slovenská zpěvačka, která prorazila v Americe, Adéla, se ještě lepším songem Ain't in LA.

0: šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné dopoledne, je 11 hodin a 5 minut. Posloucháte víkendový On Air na rádiu Wave, kterým vás provází moderátorka Klára Nováková. Tuto hodinu nastartovali Mol Sullivan a taky Doja Cat. No a abyste věděli, na co se můžete těšit v rámci této hodiny, samozřejmě kromě skvělé hudby, tak na vás čeká ukázka z podcastu Sturovna, no a taky Kulturistán, v rámci kterého vám doporučím výstavu, na kterou se můžete těšit. No a nám teď bude hrát další novinka na rádiu Wave, kterou mají na starosti DIIV a jmenuje se The Fountain. Americká čtveřice existuje už 15 let, za tu dobu stihli vydat 4 desky, které se pohybují mezi shoegazem a psychedelickým rockem. Pátou dlouhohrající nahrávku do své diskografie připojují už na konci října. Bude se jmenovat Zirp a trochu nečekaně produkoval AG Cook, známý ze své spolupráce s Charlie XCX nebo jako zakladatel hyperpopového labelu PC Music. Album otevírá skladba The Fountain, která je i prvním singlem. Cook píseň popisuje jako utopicko-dystopickou mantru, která pomohla posunout kapelu do nového teritoria. Tak tohle nové teritorium si nyní poslechneme.
1: Novinka. Novinka na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: 11 hodin a 15 minut tady máme ukázku z podcastu Studovna. Nová epizoda podcastu Studovna vám nastíní, jak to bude vypadat, když se zapojíte do sociologického výzkumu. Markéta Plešková a Alexandra Lebrýs pracovali a zkoumali víru v Česku a úspěch knihy Bílá voda. Co všechno výzkum obnáší, co se naučili a co by doporučili těm, kteří zvažují zapojení do akademické práce, poslechněte si tedy ukázku, celou ji najdete na webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas a ve všech vašich dalších oblíbených podcastových aplikacích.
1: Pro mě byla hrozně zajímavá ta konference, protože to byla první konference vědecká, který jsem se mohla zúčastnit a dalo mi to nějakou trochu možná odvahu se zapojit do dalších konferencí a sama jako se snažit někam dostat. Takže já jsem teďka byla v dubnu na konferenci prezentovat svoji diplomovou práci a myslím si, že jinak bych se asi neodvážila je tam takhle sama, ale tím, že jsem trochu věděla už, jak to funguje a měla jsem za sebou tohleto setkání, tak to vlastně pro mě nebyla taková výzva. Nebo byla to výzva, ale taková příjemná.
2: A jak zmiňuješ tu diplomku v tomhle ohledu, ty můžeš být sám ten aktivní student, který se někam přihlásí a jede to prezentovat.
1: No já jsem vlastně v roce 2025 obhájila diplomku na žurnalistice a pak jsem se přihlásila společně s mojí vedoucí tady na tuhle konferenci, kterou jsme našli a tematicky to odpovídalo. A napsali jsme abstrakt a přihlásili jsme ho tam a tam nebyly žádný problémy s tím se přihlásit jen tak. A pak mi vlastně napsali, že se mám zúčastnit, takže jsem tam jela. Takže tam nebyl žádný problém.
2: Co to dalo tobě, Alex? Co jsi nejvíc procvičila, naučila?
3: Já souhlasím s Markét, že vlastně mi to taky dodal opravdu odvahu. Mě totiž ten akademický svět předtím strašně imponoval a vlastně byl takový jako nepronikavý, jako že se do něho nedalo proniknout. A vlastně, když jsem se do toho pak zapojila, ono to vlastně stačilo položit jednu otázku, jestli má Bára kapacitu. A najednou jsem se odstla jako v podstatě v srdci toho. A tam jakoby mi začalo docházet, že ano, je to velmi jako impozantní, ale v podstatě všichni ti výzkumníci jsou lidi, kteří jednou byli prostě mnou. A že vlastně ty jejich dovednosti jsou naprosto v mém dosahu, a možná ne za rok, ale postupem času. A to mi dodalo obrovskou motivaci a vlastně je to dovednost, kterou používám doteď, že vlastně jako stačí se zeptat a retrospektivně jsem si říkala i, že jsem se měla ptát už během toho studia, že to jsem nemusela čekat, až jako jej dokončím. Takže stačí se prostě zeptat, no.
2: Zaznělo od vás, že vás to bavilo. Mě by, Báro, zajímalo, jak nastavit práci na výzkumu tak, aby ti studující dělali něco smysluplného, aby se právě učili ty nové věci, aby to nebylo jenom, že teď budou dělat nějaké rešerše a vyplňovat tabulky a dělat práci, která na ně zbyde.
4: Tak tohle je věc, která trochu naráží na nějaký temporality toho studia, protože ten výzkum se prostě neudělá za semestr, to se nestane a když se to stane, tak to asi za nic moc nebude stát. Takže tenhle ten vyšegrádský projekt třeba trval 2 roky, jo? A pak ještě další rok a půl jsme teda jako se blížili k té publikaci.
5: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na Rádiu Wave.
6: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: A v 11 hodin a 29 minut se společně naposledy v rámci tohoto dopoledního on airu na rádiu Wave podíváme do sekce Wave News na našem webu. Až 90% léků, které úspěšně projdou testy na zvířatech, následně selže při klinických zkouškách na lidech. Britští vědci proto chtějí výrazně omezit závislost výzkumu a vývoje nových léků na zvířatech a nahradit je takzvanými organoidy. To jsou miniaturní lidské orgány vypěstované přímo z buněk pacientů. Nový výzkumný program na univerzitě v Cambridge teď chce vytvořit databázi organoidů a pomoci tím ve zkoumání konkrétních léků na jednotlivé nemoci. Podle profesora pediatrie na univerzitě v Cambridge Matiase Zilbauera bude mít výzkum obrovský dopad na množství zvířat, které v testování vědci používají. Výrazně to ovlivní taky naše možnosti, jak vyvinout nové léky, řekl pro Guardian. Americké a evropské regulační orgány v oblasti léčiv nyní proto začínají podporovat jiné přístupy, pokud je to jen trochu možné. Podle vědců organoidy lépe napodobují fungování lidských orgánů i průběh nemocí a mohou tak odhalit neúčinné nebo rizikové léky dříve než současné testy na zvířatech. Vyplývá to ze studie zveřejněné v časopise Nature. Jen za loňský rok ve Velké Británii provedli vědci přes 2,5 milionu pokusů léků na zvířatech, píše Guardian. Naprostá většina, asi 90%, na myších, potkanech, rybách a ptácích. Jen asi v 1% případů se jednalo o zvláštně chráněné druhy, jako jsou kočky, psy, koně nebo opice. Pokud vás zajímá více informací, tak se určitě podívejte na náš web do sekce Wave News. No a nás už teď čeká například Barbora Hora, Bia nebo Jesse Lanza.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

0: a v 11 hodin a 39 minut pro vás mám pozvánku v rámci Kulturistánu na jednu výstavu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud jste právě v Brně nebo se do Brna chystáte, tak v Umělecko-průmyslovém muzeu se do 24. ledna 2027 koná výstava Jana Černého Flow State. Módní návrhář Jan Černý, nositel titulu Grand Designer cen Czech Grand Design, připravil do světlíku Umělecko-průmyslového muzea svou první sólovou výstavu. Jméno mladého designéra je nejčastěji spojováno s poslední olympijskou kolekcí, ikonickými modely pracovní obuvi Prestige, stejnokrojí personálu českého pavilonu na Expo v Osace nebo zelenými skleněnými šaty, které na Karlovarském filmovém festivalu vynesla Anja Geislerová. Poznávacím znamením jeho tvorby pak jsou odvážné pánské nebo unisex kolekce inspirované uniformitou, výtvarným uměním nebo řemeslem. Tak já se musím přiznat, že já na výstavy obecně moc nejsem, ale tohle je jedna z výstav, na kterou bych si rozhodně zašla, protože se mi líbí tvorba Jana Černého, a pokud to máte stejně, tak výstava Flow State se koná do 24. ledna v Brně v Umělecko-průmyslovém muzeu. Tak tam určitě zajděte. No a nás už teď čeká novinka na rádiu Wave, kterou mají na starosti Nina Girachi a Porter Robinson, a jmenuje se Wanna Cry.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán. Novinka na rádiu Wave.

0: Je 11 hodin a 47 minut, je tomu tak náš společný dnešní čas. U dopoledního on airu na rádiu Wave se nachýlil ke konci. Teďku za ním udělají ještě Dim Haze nebo Purling Hiss. No a od 14 už se můžete těšit v rámci odpoledního on airu na mého kolegu Jardu Petříka. Já moc doufám, že si ještě užijete zbytek víkendu, že si pořádně odpočinete, že si užijete tohodle krásného letního počasí, ale samozřejmě s mírou, protože přece jenom je tam poměrně dost vedro. Moc děkuju za poslech, od mikrofonu se loučí Klára Nováková.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fux2.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv

0: někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špoderové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na rádiu Wave.
3: Ahoj Povaleč, vítejte na živém natáčení Starteru Hitparády neobjevených Rádia Wave. Díky, že jste tady a čeká nás společně nádherná hodinka poslechu hudby a možná i nějaké hodnocení.
4: My jsme Martina Filip ze Startéru, vysíláme vlastně každý pondělí v momentech, kdy se soutěží, což je vždycky od října do dubna, řekněme. V dubnu už je potom zase třeba finále, pokud někdo naši hitparádu nezná, tak funguje už od roku 2008, to neznamená, že bychom ji my dva dělali od roku 2008, to bychom asi vypadali trochu jinak. Doufám teda, a že to na nás není znát, jakoby. A vyhráli v minulosti jména jako The Valentines, taky Prázdniny, spoustu dalších. Vždycky vlastně dostanou příležitost ty výherci nahrát single, nahrát videoklip, na to dostanou nějakou finanční podporu od Českého rozhlasu, jsou pozváni na Radio Wave Studio Session. A možná ta úplně nejdůležitější věc těch posledních ročníků je, že si zahrajou na krásných festivalech. Mezi ně patří právě i Povaleč, ale taky Rock for People nebo Colors of Ostrava, Beseda, je jich tam vlastně jako velká hromada. A my si dneska budeme pouštět vaše songy, songy festivalových návštěvníků a návštěvnic, to znamená na chvilku to nebude o těch jménech, které jsou v programu, protože jsme měli pocit, že byste jim taky mohli leckdy závidět, že sem přijedete, sami tvoříte nějakou hudbu a pak se nevidíte v tom programu, což je skandální naprosto.
3: Třeba se nám to dneska podaří vyřešit ještě pro posluchače, kteří nás poslouchají ze záznamu na Českém rozhlasu na rádiu Wave, tak sedíme v nádherném bílém stanu tady na festivalu Povaleč a s Filipem a s našima hostama, který si za chvíli představíme, se koukáme zhruba na stovku lidí, kteří se těší na to, co si dneska pustíme. Tak udělejte obrovský bordel, ať jste slyšet.
4: Děkujeme. A ještě nám řekněte, protože my jsme přijeli s Martinem až teďka, jaký to bylo včera, jak se máte. Slyšel jsem tady už dva lidi dneska říct, že jim je zima, což mě překvapilo. Je tady ještě někomu dalšímu? Ano, tamhle pán se chytá za hlavu, mám to úplně stejně. Mně je třeba vedro, jak to máte vy? Užili jste si to včera?
3: Jo. Tak dobrý. Poslouchá někdo z vás Radio Wave? Hurá, big up.
4: Super je, že jste tady měli příležitost právě vidět i třeba pár men, který v tom Startéru soutěžili. Včera hrála Meluzína, to je vlastně vítězná kapela toho předchozího ročníku. Dneska hrajou Letmo, Taige, no a taky Curtains Please, který vyhráli v tom uplynulém ročníku. Zítra zase Tashkent, Kule, Aida the Young, takže to propojení je vlastně jakoby mnohem větší, než jsem si myslel. Když jsem to tady sepisoval, tak jsem z toho byl úplně nadšený. A za to může právě třeba i Rozka Hajková, jakožto hlavní dramaturgině tohodle festivalu. Pokud jí zaujmou vaše písničky dneska, tak je třeba i šance, Rozko, co myslíš, že by se mohli na Povalči příště objevit. Ahoj.
5: Ahoj. Já myslím, že jo, protože loni jsem se tady nadchla z písničky Letmo a pak jsem ji protlačila našemu kapelnímu týmu a dneska to hraju odpoledne, takže já se na to moc těším.
4: No a v Letmo figuruje právě náš další host.
3: Je to tak, přivítejte prosím Tadeuse Racetyho, je to takový producentský, songwriterský zjevení. Možná jako nejličtější ze všech cherubínů, hrdý Severan a taky byl ve finálové trojici uplynulého ročníku Startéru. Tak obrovský bordel pro Rozku a i pro Tadeuse.
6: Děkuju. Tak zdravím z Povaleče. Jak se máte ještě jedno? To je ono.
4: To je ono, přesně jak říkáš. A v neposlední řadě tady máme Verču Sirotkovou, frontwoman kapely Taige. Spolu s Tadeusem se vlastně potkali v té finálové trojici toho uplynulého ročníku, takže dneska si tady vyzkoušej trošku novou roli, znají to z toho jakoby soutěžícího, z té role těch soutěžících a dneska budou porodcovat. Tak ahoj Veru.
5: Ahoj, ahoj.
4: Jak se ohledně toho cítíš, ohledně té nové role, kterou si dneska vyzkoušíš?
5: No, to se uvidí až potom rozhodně, jak to dopadne a je to prostě velký přerod, velký zlom. Před rokem jsem byla úplně v té stejné pozici právě jenom toho nervózního člověka na té lavičce, takže, nebo teda ne přímo tady na Povalči, ale bylo to fakt náročný.
3: Veronika Sirotková, obrovský potlesk, ještě jednou.
4: My ideálně chceme stihnout těch písniček co nejvíc, tak se do toho už pustíme, jenom ještě rychlej disclaimer. To, že dneska zahraje vaše písnička, neznamená, že se dostala do hitparády, protože my spouštíme ten další ročník až zase v říjnu letošního roku, ale celý ten rok kdykoliv přijímáme vaše písničky.
3: Písničky nám můžete posílat na starter@rozhlas.cz, my si je potom pouštíme vždycky v 8 hodin večer, no a nebo nás taky můžete sledovat na starter.radiowave. Tak už se do toho pustíme.
1: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: A co se stalo dál?
1: Jsem pak lezl na nějakou horu, ale jako, když jsem se vracel pořád dolů.
0: A ona tam byla pořád s tebou?
1: Nevím, pak už tam nebyla, nevím, bylo to divný.
0: Jo, a stíháš teda?

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave, no a živě na festivalu Povaleč. Tohle byly Hemen Sex a jejich písnička Bazilea. Kluci, pojďte sem za náma nahoru. Vy jste nám napsali Zdar, jsme z Brna. Děláme teď album, tohle je teaser. Co k tomu říct? Hudba řekne vše. Hemen Sex out.
1: Zároveň teda jako je potřeba říct, že Hemen Sex inzerují, že hrajou fuck pop, že jsou to čtyři nerozluční kamarádi, co hrajou vlastní vymyšlený žánr, tak k tomu se velmi brzy dostaneme, co za tím žánrem vlastně vidíte, ale možná ještě než dáme slovo klukům, tak bychom se mohli podívat za naší dnešní porotou a rozkajeme nejblíž, tak jestli začneš s hodnocením písničky Bazilea.
2: Tak když to začalo, tak jsem si říkala, že mi to zní jako nějaká australský kapely, tak to mě bavilo a pak jsem byla překvapená z českýho textu, to mi vždycky vlastně přijde jako příjemný překvapení, protože i když už je to častější, tak to pořád není úplná klasika tady u nás.
0: Co Tadeusz, Racety a Brno, jak to cítíš?
3: Tak já do Brna nastupuji v říjnu, takže cením. Písnička mi evokovala trochu Kryla a líbilo se mi taky, oceňuju tu češtinu, vím, že to není úplně nejlehčí, že hodně věcí, co tady slýchávám, nebo ve startu, tak bývají v angličtině a ta čeština je prostě vzácná, plně to super. A se mi líbila ta kytara, byla taková hezky rozmístěna, obecně ten mix mi přišel takový čistý, že všecko je srozumitelný a jo, jako přišlo mi to fajn. Přemýšlím, co vám říct, co by vám mohlo pomoct. Spíš to, ty chvály jsou jednoduchý, ale spíš je důležitý plně najít něco, jako, co by se dalo vylepšit, ale záleží, jak to cítíte asi vy, podle mě. Jestli vám to přijde kompletní, tak to je asi nejdůležitější, jestli to vyjadřuje to, co je pro vás důležitý. Jakože řemeslně mi to přišlo fajn, jako. Možná bych trošku si vyhrál víc tou basou ještě. Ten baseline vždycky jako dodá hodně.
0: Já se chci zeptat ještě Veroniky, ty jsi vystudovaná zpěvačka, mimo jiné, a mě by zajímalo, co zpěv u kluku. Máš tam k tomu něco z profesního hlediska?
4: Mně se ten zpěv moc líbil, i přesně s tou češtinou, mi přišlo super, že to bylo jako krásně jako rozumět, ale vlastně jenom mě napadlo, že možná až jako pro mě v tom mixu až moc jakoby vylejzal úplně dopředu, že mi přišlo, že by mohl být trošičku víc jako nějak zapuštěný, že mi přišel trošku oddělený od té hudby, tak to jako, že bych si představila, že by tam mohl ještě nějak víc jako zaplout, ale spíš jako v tom mixu, ale vlastně chtěla jsem vyzvihnout právě to, jak máš jako, nebo teda spíš, ne, nikdo z vás, jak jsem si to úplně představila, takže ten hlas mi přišel hrozně hezky jako znělej, fakt hezky posazený.
1: To, jak zní skladby, kde není rozumět zpěvu, si možná ještě dneska vyzkoušíme, pak možná zpětně budeš nahlížet na tohleto jako na nějaký luxus, který ti bude chybět, ale uvidíme, co se bude dít. Já bych nechtěl vzpomínat na Duklu, jako co se týká instrumentálu, v to vůbec, jako nějaký atmosféry, ale napadlo mě to ve frázování a melodiích toho vokálu. Tam jsem si trošku vzpomněla Lukáše Vidru, hlavně kvůli takovému tomu umělému prodlužování těch krátkých samohlásek, jako. Ale je škoda, že tady nemáme zpěváka, aby jsme ho mohli s tímhletím konfrontovat. Tak teďka už konečně přichází čas na vás, kluci, tak co říkáte na feedback tady naší dnešní poroty. A koukám z vašeho Instagramu, že už jste jako docela dost propojený s dalšíma jménama z Brna, hrajete třeba s Karamel, taky s raperem Sebe, takže o koncerty možná není nouze.
5: No, za prvý teda přirovnání s Duklou neslyšíme poprvé tady s tím songem. A o koncerty jako není nouze v Brně, protože v Brně jsme tak nějak jakože vyrostli a docela se tam jakoby projeli přes ty kluby. Ale teďka jakoby, no teď se uvidí, co bude. Teďka děláme album a tohle je takovej jakoby právě takový, že jakoby tady jsme tak jako hledali ten zvuk tady na tom singlu, protože jsme to nahrávali jako v novém studiu u Dominika Luži. A teďka u něj děláme právě nový album s tím, že jsme se tak jako někam jakoby, chcem se s tím jako někam dostat a udělat to víc jako vlastní, no.
0: Kdy se na to album můžeme těšit, kdy bude hotový a ještě mě zajímá, jak dlouho už fungujete jako kapela, jak moc nový projekt Hemen Sex jsou?
5: Album bude tak jen listopad, myslím, něco takového. A jak dlouho fungujeme, my jsme v Brně jakože aktivně hráli třeba dva roky, rok a půl, dva roky a předtím jsme tak jako celili ve zkušebně třeba dva roky taky.
1: A možná ještě na úplný závěr k tomu vašemu nově vymyšlenému žánru, k tomu fuck popu. Jak to máme chápat? Naznačuje to nějaký třeba konkrétní momenty nebo situace, ke kterým si myslíte, že je vaše hudba vhodná?
5: Jo, ale hlavně je to kvůli tomu, že právě Honza, náš zpěvák, který tady není a který píše texty všechny.
1: Má rád sex hodně teda, nebo?
5: Taky, ale hlavně všechny píše o holkách a ne vždycky o tý stejný.
1: Jo, dobře. Takže snídaně trošku jinak, už to chápu celý.
0: No vida, to nebyla reakce na to, co jsi říkala další kapela, kterou si pustíme. Kluci, hrozně moc děkujeme, obrovský potlesk pro Hemensex.

0: Kapela Novida, jejich track Skoro ve startéru na Radio Wave. Máme tady někoho z kapely?
1: To je ten moment, kdy dopředu kapela řekne, že tu bude na hodnocení jejich písnička a potom se neobjeví, tak možná při další bychom to měli nejdřív sondovat. Možná ještě někde spinkají ve stanu, je to možný, ale my si poradíme i bez jejich přítomnosti, protože trošku tu jejich přítomnost cítíme právě skrz písničku. Tak k ním řeknu, co nám poslali. Naše kapela funguje už 5. rokem a máme za sebou spoustu krásných koncertů, avšak brzy pustíme naše druhé album, které se vydává jiným směrem než naše původní tvorba. A my jsme zvědaví, jestli tento směr posluchače bude bavit. Píseň Skoro je poslední písní ve zmiňovaném albu. Takže zavírák.
0: Zavírák. Baví tenhle zavírák naší porotu? Verčo, jak to cítíš?
2: Mě to docela fakt bavilo. Já mám docela ráda tyhle ty takový jako šílný nějaký basový linky a jak se to prostě tak jako valí. Můžu si to představit hodně naživo, že mě to plně bavilo, že bych se na to jako trsla. Chápu, že s tím zpěvem, ano, tady opravdu tam nebylo, já jsem tomu teda úplně nerozuměla, ale zase vlastně nevím, jako co bych si dokázala představit, že by tam přišlo za tu zpěvovou linku, jako čekala jsem hrozně, byla jsem zvědavá, co přijde a asi mě to nepřekvapilo a jako možná bych si uměla představit něco nějak výraznějšího, ale ta hudba mě bavila moc, takže...
1: Mně přijde super tohle týzování, když slyšíte tu kapelu poprvé a nevíte vůbec, jestli se začne zpívat, jako, a pak přišel ten moment, tak Rosko, u předchozí písničky se byla překvapená češtinou, tady možná ještě víc, ne?
3: Tady jsem byla překvapená, že ten zpěv vůbec přišel. Chvíli jsem si říkala, že to nedopadne, což by mi asi ani nevadilo. Já obecně nejsem fanoušek zpěvu vlastně v písničkách. Ne, to zní hrozně, ale mám ráda jenom instrumentální věci, to jsem chtěla říct. Ale já jsem byla překvapená, že byl takovej hodnej, mě nenapadá lepší slovo, že jsem čekala si něco tvrdšího, ale jako by přišlo mi to dobrý, jenom jsem čekala něco jiného vlastně.
1: Pracuje to s tím kontrastem, no některé kapely to mají, že to zní veselé a pak mají smutné texty, pak jsou ty kapely, které mají tvrdý kytary, prostě valí to, jak říkala Verča, ale vlastně ten zpěv se tam tak jako hladivě posadí.
0: Každopádně už víte, jak se dostat na festival Povaleč do line-upu, stačí, když nebudete zpívat a vyjde to.
1: No k tomu valení, Rosko, tak ty jakožto hlavní dramaturgině tady je zrovna jakoby takováhle energie a to, že prostě je to takový ten nezastavitelný vlak, něco, co může třeba zvýšit šance projektům, kapelám. Je to něco, po čem ty jdeš? V rámci programu Povalče.
3: Tak my o sobě tvrdíme, že jsme multižánrový festival, myslím, že se nám to dost daří, takže i přesto, že každý v tom kapelním týmu máme nějaký preference, tak se snažíme... I když jako je to samozřejmě nějak subjektivně zabarvený, nějak víc celkově objektivněji nahlížet na všechny ty žánry a kapely. Takže si myslím, že jakoby ne.
1: Dobře. Abych poprosil, aby teďka objektivně nahlížel na skladbu od kapely Novida právě Tadeus, který teda častokrát switchuje mezi angličtinou, češtinou, switchuje i mezi různými hudebními projekty, protože krom zmíněných Letmo samozřejmě figuruje taky jako solista. Tak Tádo, jak to na tebe zapůsobilo?
4: Tak první věc, mně se to líbilo a jestli to teď kluci posloucháte někde na záznamu, tak mi připomínáte Bloody Valentine, takový český My Bloody Valentine, což tady podle mě chybí a tu kapelu mám moc rád. Ale to intro mi přišlo trochu dlouhý, ale jestli to je nakonec alba, tak možná bych to zkousnul, ale spíš bych to asi možná i vypnul po nějaký době, jakože není to, ten zpěv...
1: A to ještě nevíš, jak je dlouhá ta písnička, jo?
0: Ajajajajajaj.
4: Asi ta struktura je pro mě třeba dost důležitá, pokud na to nemám náladu, tak prostě to je skip, že jo? Ale já nemám rád dlouhý intro, ok? Ale sám je dělám, takže jsem trochu hypokrit teďka. Ale možná bych trošku vytáhnul vokály, srozumitelnost, s tím sám mám problém, že se na to vždycky zaměřuji ostatních. Ten text by mě zajímal, ale možná se stylem zpěvu to je trochu těžší, takže to chápu, že to má nějaký grit a tak. A ještě jste zmínili, že doufáte, že to bude líbit posluchačům, podle mě je důležitý, aby se to líbilo vám samotným. Abyste se nepodřizovali, tomu to se bude líbit, protože to podle mě umělců nefunguje a většinou pak dělají docela mid věci. To je všecko.
0: To zní rozumně, super. Tak pojďme vzkázat mixing inženýrům od kapely Hem & Sex a od kapely No Vida, aby se zafollowovali na soušlech a pak ty zpěvy budou na správný úrovni, poměrově. Vy pořád posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave a živě z festivalu Povaleč. A mě teď zajímá, jestli tady máme někoho z projektu Ausletná.
1: Ausletný, že by přijeli kluci.
0: Ausletný.
1: No. Tady seš, ale chvilku ti to trvalo, jako jestli se přihlásíš nebo ne, prostě nebyl jsi jistý, víš co to teď
0: poprava, bude normálně, znamená,
1: okay. Že si k nám takhle přisedneš, prosím, na pódium, neboj se.
0: Obrovský potlesk za odvahu.
1: A teď potěšíme kohokoliv, kdo holduje rapu, protože si pouštíme skladbu s názvem Lyrický blok, tady to je.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hit paráda neobjevených.
7: 1, 2, 3, slyšíme se. Vážení posluchači, přeji krásný dobrý den. Ze všeho toho povídání a zpívání začínáme mít u nás ve studiu trošičku lirický blok.

0: Ten track je chlapče k tanci vyzývá. Další studio, bude nový audio, bude mainstream, protože mám video s tou, co tu dělám a jak se nám daří a jak se daří bude a co pro nás bude, jestli všechno dobře půjde a dokončím semestr, co mě sní, osam semestr, co je jenom, že jenom, zajdeme na jedno, bude mít vedno, my si já nechám unec, metro, nerepuju, jim mi lepší, na momentu líně, když vedle mě stojíš, ty víš, že na koltky mám na vrce, od tvýho byte snažím se nic za nice, že nás si jako kdyby hročku se dělá, to melancholie z mých bar zazdělá, nečekej, jo, přijde stop, už nevím, co říct, mám lidský blok.
1: Nevěděl jsem, že je to taková výška, já chci chodit, auto se píská, žít a sní, pak večer pivo pít, na kopatě do provazka, ale řídit si buď na místo, kde se budu bavit, nego či se hezky uvelebit, podívat jít svůj a poslouchat pak, jakaž jsem se rečta, že nemám na tabák, když potom na tvůj koncert půjdu, na to, abych měl slu připravenému budu zpívat, pak zpívat na strahovém vítat, a že když budeme brzo, nebudu zazývat, jediná věc, co si dobytu je gauč, i když mi tam naroste pivný bauč, smát se pak spát pěkný věc jen tak dál, co je hlavní nestratit a nakalený repovat.

0: Ausletná lirický blok Big Up. Já už mezi náma vítám Wolfganga z projektu Ausletná. Ahoj.
1: Amadeus dorazil. Ahoj. Ahoj, ahoj. Prosím tě, když má člověk lirický blok a neví, o čem psát texty, jak se z toho nakonec jakoby dostane diss track? Ty jsi tam disil hodně lidí teda.
2: Já vlastně nerapuju, já jsem jenom producent, já mám ještě dva členy, který vymýšlejí ty texty a já jako dělám ty beaty a tak.
1: Děláš beaty a k tomu koriguješ jejich flows, anebo to je necháváš prostě, ať si dělej po svém?
2: Oni si to vymýšlejí jako sami všechno.
1: Že to bude to trochu jedno, prostě ty uděláš ten beat a...
2: Tak ono je to dobrý vždycky, takže...
1: Když no ale to... tak minimálně je navedeš právě náladou jako toho instra, je to tak, že ty nejdřív navaříš a kluci potom do toho...
2: No my na tom pracujeme jako společně i na těch beatech, jakože všichni tři, ale já to všechno jako nahrávám a tak většinou.
1: Super, pak se k tobě vrátím, ještě pojďme rychle na komentáře. Tadeáši, co ty a rap?
3: No tak já někdy rapu tamhle s holkama, mám rád rap.
1: Dobře.
3: Ale jinak produkce se mi líbila, byla fakt, já mám rád ty taneční věci, takže to ocenuju a měl to dobrou basu, dobrý beat, bylo to líbivý, šlo to rovno, nebylo tam dlouhý intro, nevím na čem zapracovat. Já mám rád, když se s rapem jako mý, a to je strašně subjektivní, já jsem hrozně neobjektivní, ale když tam jako někdo dropne nějakou hezkou melodii třeba nebo nějaký jako hook, tak to by bylo taky možná zajímavý. Já reálně nevím, co na to říct, jako dělejte to, co vás baví a podle mě to bude fajn. Budujte si svůj vlastně autentický styl a podle mě to bude mít úspěch, mně se to líbí, je to... Jo, proč ne?
0: My s Filipem máme ještě to štěstí, že ty tracky můžeme slyšet před vysíláním, když je vybíráme, takže je slyšíme doma v klidu se skvělým zvukem a jenom chci dát big up za produkci, protože to zní skvěle a je to dobře smíchaný, takže gratulky.
2: Jsme nahrávali u mě doma.
1: Nice. Máš název Děkuju. Svýho domácího studia? Jestli prosím? Máš název svýho domácího studia, říkáš mu nějak?
2: No, asi ne, prostě studio. Klasika.
1: Klasika. Vy o sobě píšete, jste teda tři, že jo, a říkáte milí hodní kluci, co dělají milou a hodnou hudbu. To je poměrně jakoby netradiční bio na rapovou tříčlenou skupinu.
2: Tak my si z toho děláme tak jako srandu trochu, že nechceme být seriózní moc a hlavně je to zábava.
1: OK, ale podesit umíte, ten track se hlavně opírá třeba do lidí, kteří jakoby nevyrůstali v tak tíživých podmínkách jako vy, přitom jste ale zletný, tak...
2: No právě, jako tím, to si právě děláme srandu z toho, že vlastně to nemáme tak těžký, jako...
1: Já už zjišťuji, že to je šíleně meta vlastně, ten váš projekt. Verčo, jak to na tebe působilo?
4: Mně se to fakt moc líbilo, já teda jako rap za stolik neposlouchám, ale ten beat mi přišel strašně dobrý, ta produkce se mi fakt hrozně líbila a úplně mi to jako rozkejvalo, takže to mi přišlo fakt dobrý. Hrozně se mi taky líbilo ta tematika toho textu, právě to mám jakoby ráda, když někdo mluví o tom, že je chudej, nebo prostě, že jakoby, tak tobě máma koupí všechno, to se mi fakt líbilo. A vlastně jediné, co mě u toho napadlo, co by se mi třeba líbilo trochu jako pozměnit, nebo přišlo mi, že právě na tom vokálu, jako, že mi přišlo, že to znělo trošku, jako kdyby to bylo, některé části mi přišly jako trochu jako nahraný třeba jako na první take nebo něco takového, tak to, jako to mě tak jenom přišlo, že jsem si říkala, to by mohlo být ještě trošku takový jako víc sosy, nevím, ale fakt se mi to moc líbilo. No.
2: Děkuju.
1: Já jsem cítil nějakou protichudnost teda právě jako v tom, co říká ten beat, že to bude za track a právě jak tam pak znějí kluci, protože, a to si myslím, že se týká potom právě i toho míchání a té tvojí role, že na to, jak vlastně jakoby tepavej a elektronický ten beat je, takže potom jsou strašně jakoby suchý ty jejich rapy, hlavně v tom, jak jsou potom zamíchaný, víš, že bych tam úplně čekal nějaký jakoby nějaký delay, nějaký reverby, že se to do toho víc zapustí, ale vlastně možná jako v tom je i to kouzlo.
0: Já jsem chtěl říct, vůbec ho neposlouchej.
1: To je taky dobrý nápad. Všechno, co tady říkáme, si jenom myslíme. Po vzoru Matěje Belka samozřejmě. Jak to měla Roska Hajková?
5: Já jsem chtěla jenom dodat, že si myslím, že to bude hrozně makat naživo. Že jako to, co říkáš ty, mi dává smysl a souhlasím a myslím si, že potom, když to uslyší člověk na koncertě, tak to bude libový.
1: Naznačuješ něco?
5: Ne.
1: Že by třeba byli příští rok na Povalči.
5: Tak to záleží, jestli nám pošlou maila a nahrávku a my se na nich shodneme. Ale jako vzhledem k okolnostem si myslím, že se to rozhodně kdykoliv může stát.
1: Co říká Wolfgang na případnou možnost vystoupit tady?
2: To zní dobře.
1: Wolfgang říká, že to zní dobře a my říkáme, že to znělo dobře obecně. Martina, máš ještě k tomu něco?
0: Mám jenom poslední věc, takový producentský request. Pošli nám potom vyklírovanou verzi, ať si to můžeme pustit i ve vysílání. Vy jste to tady slyšeli v plný palbě. Tak děkujeme a obrovský potlesk. OK, no tak si to pojď uvíst. Stala se nám věc, máme tady ještě druhou píseň přímo od tebe, tak dostaneš tu čest, že tady s námi můžeš sedět ještě chvíli a pojď si to představit.
2: Tohle je z mojí vlastní tvorby, taky to nahrávám u sebe doma, všechno, všechny nástroje a to. A jmenuje se to Cold as a Rock, je to z mýho posledního EPčka na Bandcampu.
1: Vy vám to ještě neřekli, prosím vás, zbytek dnešního startéru živě pouštíme už jenom písničky od Wolfganga, právě už jakoby neodejde z pódia. Tak tady je Wolf Heinrich a jeho Cold as a Rock.

0: Jako obrovský bordel, ještě jednou, povleč. My jsme si s Filipem nebyli jistý výběrem tohohle tracku z toho důvodu, že tam je strašně tenká hranice mezi tím, jak moc je to on purpose, jak to zní, a jak moc je to omyl. Po tvojí předchozí produkci tak je nám naprosto jasný, že to omyl rozhodně nebyl a v podstatě to milujem a jsem strašně šťastný, že to tady teďka máme a možná pojďme rovnou k porotě.
1: Já jsem úplně jako překvapený. Ten uvytržení. Kluk je plný překvapení, jak moc jste překvapený vy, Rosko. Začni třeba.
2: Já jsem hodně překvapená. Já když nerozumím, nebo jinak, mně se často stává, že nedokážu rozeznat jazyk zpěvu v písničkách a musím se na to strašně soustředit a pak nezvládám se soustředit na nic jiného. A tady jsem reálně zjistila, že je to anglicky až ve chvíli, kdy jsem ti koukala přes rameno a přečetla jsem si název. A takže, já jsem nebyla schopná se od tohohle odprostit, ale... Že mi to příjemný, takový, co bych si pustila, až půjdu spát.
1: Wolfe, je to neuvěřitelný, my jsme dokonce jakoby zamýšleli tohleto pořadí, opravdu, že po lirickém bloku přijde tenhle song a vůbec jsme tušili, že to je od stejného autora. To, že se jakoby z producenta hiphopových tracků ukáže, že jsi ještě MJ Lenderman, to je docela jako překvapivý. A dokonce ho máš na tričku, což si všímám až teďka po tom, co jsem to řekl, tak já předávám slovo, já už nemůžu, tak Tádo.
3: Tak mě jako překvapí málo co, málo kdy, ale teď jsem docela překvapený a jsem docela impressed a musím říct, že se mi líbí tvoje barva hlasu, že je dost unikátní, jakože to mě asi překvapilo hodně, hezky položený. Možná mi trochu trhala uši ta kytara, možná trošku ještě asi lepší mix, možná aby trochu víc zapadla k tomu beatu a k té base. A je to takový celý, připomíná mi to nějaký trošku podzim nebo něco, jako je to něco, co bych si taky pustil nějaký procházce, když je podzim a je to takový melancholický. A líbilo se mi to a je poznat, že víš, co děláš produkčně, že ty věci jsou situované na schvál, že jsi použil správný množství nějaký jako špíny nebo nějakého jakoby zvuku k tomu, aby to vytvořilo nějakou barvu nebo kontrast a je to poznat vzhledem k tomu, co jsem i slyšel od tebe předtím, takže i producentsky musím dát jako hands up, je to super.
4: Děkuju moc.
1: Podle mě si úplně perfektně vystihl takovou tu jako ledabilost a to slekerství prostě v tom vokálu, víš, že to zní, že se trápíš, což je podle mě jakoby pro tenhle ten žánr dost důležitý, ale zároveň seš trochu v pohodě, že jo, to je takový ten Kurt Weill prostě jako všechno mi padá na hlavu, ale zároveň prostě jedu po dálnici a čeká mě jako dlouhá cesta, to je... Že v sobě budeš mít tady ty dvě polohy, jsem opravdu nečekal a možná by tě kluci někdy měli pustit jako k majku i ve vašem druhém projektu. Myslím si, že by to nebylo na škodu trošku propojit oba Wolfy prostě mezi sebou. Verčo, co ty?
5: Mně se to taky moc líbilo, zase tam byl hrozně dobrý takový groove, zase jsem jako se tak pohupovala, takže to mi přišlo super, mám taky ráda ten zvuk jako těch špinavějších, ta špinavější kytara i ta basa, furt jako mi to zní v hlavě, připravím to fakt catchy a pěkný. Zase možná, já jsem tolik neslyšela ten vokál a bylo mi to jako líto, že jsem si říkala, že možná třeba ta kytara přesně, jak říkal, ta ostřejší by tam třeba v ten moment jako mohla trošku se upozadit, aby právě bylo víc jako si, že ten vokál, ale fakt to bylo jako, prostě úplně to ve mně žije ten groove, fakt hezký.
0: Tak ještě jednou děkujem za track. Doufám, že se nevidíme naposled. Doufám, že nám pošleš svoje tracky na starter@rozhlas.cz a budeme o tom moc pokecat někdy u nás ve studiu. Tak ještě jednou obrovský potlesk pro tuhle na první pohled rozdvojenou osobnost hudebně.
1: Jsi si jistý, že ho chceš nechat jít předtím, než pustíme tu další písničku, jako kdyby náhodou se ukázalo, že i pod ní je podepsaný. A uděláme tady střídání, jestli může přijít zástupce skupiny Hrany a mezi tím pouštíme vaší písničku Vrány. Jakoby zarýmovat název kapely s názvem songu, to je next level podle mě.
0: Posloucháte Starter na rádiu Wave a taky živě na festivalu Povaleč.
6: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Slyšeli jste kapelu Hrany a jejich song Vrány, no a my už tady máme Krištofa, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
2: Jseš vyzobaný klas, tam bylo teďka na závěr, než jsme to stáhli?
1: Ano, ano, jsme všichni vyzobaný v klasové klasy v kapele.
2: Jaká je tvoje role, prosím tě, v kapele Hrany?
1: A já hraju na basu.
2: Hraješ na basu. My tady nemáme ty vokalisty prostě, aby jsme se jich
1: mohli... Nemáme, bohužel.
2: Je dobrý, že můžeš mluvit za vašeho vokalistu teďka.
1: A to nevím, jestli bude rád.
2: Jak nahlížíš třeba na jeho texty? Jako, když si o tom povídáte, tak dáváte nějakým způsobem třeba jako feedback, nebo je to opravdu, jak už jsme se tady dozvídali, oddělená věc, že ty se staráš jako o svůj nástroj? Jak to je u vás?
1: Je to různý. Většinou píše texty Šimon, náš vokalista, který tady zpívá, anebo já. A většinou je to tak, že jako jeden z nás přijde už s nějakým jako hotovým textem, ale občas se stane, což se teďka děje v poslední době často, a že vlastně nejsme schopní jako dopsat třeba druhou sloku. A tam se zasekneme třeba na 3 měsíce, takže si jako vzájemně začínáme líst do zelí a vlastně to jako docela funguje, jsme zjistili.
0: Vy jste nám o sobě napsali, že jste z hudebnění podzimního splínu a z žánrového hlediska alternativa, která si bohatě půjčuje z grunge a ze shoegaze. A já se vlastně chci zeptat naší poroty, možná začneme u Rosky, přišlo ti to dost grungeový a dost shoegazeový na to, aby tohle o sobě kluci napsali?
3: Asi ne, když jsem si tak zamýšlela, ale zároveň je to jedna písnička, takže si myslím, že z toho nemůžu hodnotit tu celou tvorbu. A já jsem ještě, tak obecně předtím přemýšlela, jestli se mají ty věci jako kritizovat anebo hledat ty dobrý a že bychom si častěji měli říkat něco hezkýho. Mě to připomínalo, jako kdybych byla v nějakém roce 2006 a na začátku mě tam furt něco překvapovalo, takže mě to vlastně docela bavilo. Jenom ještě, když jsem u té první kapely zmiňovala tu češtinu, jak jsem ráda, že tam byla a jak jsem překvapená, tak teď po tom, co poslouchám dnešní výběr, tak je to vlastně samá čeština skoro.
2: Dominuje, viď, ta čeština. A to ani není jako naším nějakým kurátorováním, prostě tam bylo hodně českých textů. Pokud je někdo z naší dnešní poroty jako potenciální ras na produkci, tak si myslím, že to bude právě Tadeus. Já osobně jsem byl docela vyděšený jakoby první dvě části té písničky, že to prostě nehraje, že jako na to, co to žánrově má být, že to je trošku jakoby suší a že to dostatečně prostě nekope. A pak se teda přiznám, že když přišel ten referent, tak to konečně začalo hrát. Měl jsi třeba tady podobné pocity?
4: Mně přišlo, že ten mix postrádal trochu dynamiku, že možná jsou fakt důležitý vždycky basy a kopák, aby byly prominentní vůči těm kytarám, aby se mezi sebou jako vyvážely a zároveň ten hlas mi přišlo, že zapadal, že byl víc výškový než jakoby středovej, že možná by byl lepší ten hlas jakoby tam nějak jako nějakým multibandem, já to nebudu teď rozjet, ale udělat mu prostor, dát to tam nějak hezky a zároveň, aby tam byly basy, aby to mělo jako ten rychlý taneční trochu kick. A ty kytary vždycky jsou lepší trochu pod tím hlasem, podle mě, že byly možná asi to. Jinak, jakoby žánrově, to se mnou sice nějak nerezonuje, ale vrátilo mě to trošku zpátky, i když jako já, mě není 35, jo, ale vrátilo mě to do nějakých...
0: Zatím.
4: Do nějakých starších českých kapel, trošku z konce 90. a vlastně to pro mě bylo dost nostalgicky a já mám rád nostalgii, takže... To je fajn, ale zároveň se zase bojím toho, že to tady už bylo a někdy je důležitý si najít něco, co vás jako odliší, zkusit experimentovat, podle mě. Jak s nástrojema, tak s produkcí, tak s hlasem. Text jsem moc nepochytil, já mám problém s textama obecně, ale jako je poslouchat, ale myslím si, že možná, když bude ten hlas víc dobře položený, že to bude i jednodušší na pochycení. Takže to je všecko.
0: Ještě než dáme prostor Veronice, mě by vlastně zajímalo, co posloucháte. Máte nějakých pár kapel, který vás vyloženě jako inspirují s klukama?
1: No, asi jsme takový jako relativně rozkročený, máme takový jako stejný základ, všichni jsme asi vyrostli na těch 90. typu Green Day a Blink-182 a tak.

0: takovýhle jako věci.
1: Pak ten zbytek, tak jeden náš kytarista hodně poslouchal hardcory, takže občas mu tam jako se snažíme nějakou tu jako tvrdou kytaru nacpat. A různě, jo, já třeba teďka jako poslední dva roky víc jako objevu nějaký shoegaze, nějaký postpunky a tyhle ty jako věci, což jsem dřív prostě míň, jako poslouchal míň. Takže asi takhle, no.
2: Tak to pouštějí určitě i kapele v dodávce, až někam pojedete, co Verča.
3: Mě to taky vlastně jako překvapovalo v průběhu. Mně přišlo tam nějaký tři části a mně přišlo, jako, že s každou novou částí jako mi přibyl žánr, tak to na mě jako trošku jako působilo. Takže to bylo takový, že mi to jako nechávalo na špičkách. Jinak jako přišlo mi jako hezký, že vlastně v tomhletom nějakým jako žánru, prostě trošku alternativně tvrdším, nevím, moc nebejvá takovejhle právě jako český, jako přímočaře popovej vokál, nebo ta linka, jakože byla taková i ten text, prostě takový jako jednoduchý, prostě to tam tak jako zařezávalo, že vlastně to mi možná připomnělo víc jako nějaký třeba rádiový interprety český, ale vlastně se mi to právě jako líbilo, že to je to spojení, že to právě může být i v tady té hudbě, tak to mi přišlo hezky.
4: Ještě než tě vysvobodíme, tak Krištofe, řekni nám, jaký máte zkušenosti s hraním a právě třeba s festivalem, už jste někde vystupovali?
1: Jako hrany ne ještě. Předchozí kapelou jsme asi dva festiáky jako odjeli, ale bylo to jako velmi, velmi krátký. No a jinak celkem jako pravidelně hrajeme v Praze. Hrajeme rádi v klubovně třeba. A teďka jsme se jako víc zašli jezdit jako po republice, teď budeme třeba v Žadci v září na Dočesný, takže se tak jako snažíme expandovat z té Prahy, ne vždycky to je jednoduchý, ne vždycky to jde.
4: Třeba to bude možnost udělat v rámci expandace i právě na Povalči. Moc děkujeme a pozdravuji zbytek kapely. Tohle byly Hrany a jejich Vrány, tak potlesk ještě jednou, prosím.
2: Dáme si jeden shoegazovej projekt, protože každá generace potřebuje svůj shoegazovej projekt. Máme tady někoho z kapely Hollow Blades? Hurá, pojď k nám. Na tohle jsou Hollow Blades a Slow Decay.

0: Obrovský potlesk pro Hollow Blades.
1: A je to s námi Patrik, pokud jsem správně slyšel. Ahoj Patriku. Mně se třeba hrozně líbily ty harmonické změny. Teda já jako u shoegazu častokrát vypínám svoji pozornost, protože jsem prostě jakoby zase trošku jinak zaměřený, ale pokud z toho shoegazu vyvstává jako písnička, nějaká melodie, která se dá jako pochytit a pokud to není úplně všechno zahalený, že nerozeznám ty věci od sebe, tak jsem vlastně spokojený. A tady jsem byl teda hrozně spokojený.
0: Já jsem byl obrovsky spokojený, Patriku. Ahoj, ještě jednou. Vy jste vznikli v roce 2023 v Plzni. Tohle je teda track z vašeho prvního alba, který se jmenuje Rod. Jaký to bylo dávat dohromady první album? Protože nás poslouchá spoustu začínajících umělců a třeba nemá ještě vydaný ani první track, tak by mě vlastně zajímal tenhle tvůj pohled. Jak to šlo? Je to pro vás vlastně vaše první kapela nebo už je to několikátý projekt, ve kterém hrajete?
2: Už je to teda několikátý projekt. Už jsem jako předtím taky nahrával ve studiu. Ale nahrávat to bylo jako fakt sranda. My jsme vlastně ty bicí a zpěvy jsme nahráli normálně ve studiu, ale vlastně ty kytary jsme nahrávali v podstatě ve stodole, kam jsme dali prostě třeba 1000 mikrofonů na ten kabinet, ať to fakt má ten obrovský zvuk. Byla to strašná sranda, trvá nám to asi 2 týdny natočit to celý album.
1: Studio plus stodola, to nemůže víc křičet shoegaze, podle mě.
0: Nemůže to víc křičet shoegaze, i vaše vizuály křičejí shoegaze a jenom ti chci říct, že ty kytary z něj naprosto skvěle, tak strašně moc gratuluju a zajímá mě, co si o tom myslí naše porota.
3: Já myslím, že jste to dobře vystihli, je to prostě shoegaze, je to hezký, já si to úplně dokážu představit na C-čku. No jo, ale tak jako na tom C-čku konkrétně, že mám pocit, že já už si vždycky ty kapely nebo ty projekty tak nějak jako usazuju na ty různý místa, jestli by se to sem vůbec hodilo.
1: Že Patriku, prosím tě, tohle to není hodnocení, nedostali jste známku C, znamená to, že se hodíte na stage C, jo?
3: Že ideální prostě.
1: Tak možná si zahrajete třeba příští rok, bylo by to super. Pokračujeme v hodnocení třeba stádou.
4: No já si to umím taky představit live tady. Podle mě to je prostě dobrý shoegaze. A jinak já přemýšlím, co jako říct, že to je žánr, který se mnou jakoby není nějak spojený, ale mám ho zároveň rád. Já ho někdy poslouchám, když je takový den.
2: Jak právě zmiňoval ty My Bloody Valentine, tak to byly jako obrovská inspirace pro mě.
4: Jo, jako vnímal jsem to tam a má to podobnou melodii, takovou tonalitu podle mě, takovou hořko-sladko a to je dobrý.
1: Tak si to krásně, tak ještě Verča.
5: Mně se taky hrozně líbila ta harmonická progrese, to fakt jako přesně mi to taky zaujalo, bylo to hrozně hezký. Celkově myslím, že to bylo hrozně dobře zpracovaný. Akorát náš bubeník se smál, že když tady budu, tak určitě na něco budu říkat prostě moc breaků na bicí. A to je prostě moje subjektivní věc, že jako takže když se tam ozval ten první, já jsem říkala, jako to. ale to je, a vím, že prostě jako by lidi breaky milují, takže to není nic špatného. Tak to mělo hrozně hezkou atmosféru a jako mega se to umím představit naživo, že bych jako si to užívala.
2: Náš bubeník se rád vytahuje, takže.
1: Vy se tam, Krištofe, hrajete i s nějakým alternativním mladěním, jako?
2: Ono to bylo jenom o půl tón dolů, než normální.
1: Tak to je takový středně alternativní jenom.
0: O půl tónu alternativnější. Tak tohle byly Hollow Blades a jejich Slow Decay. Obrovský potlesk. Já jenom doufám, že i live jste stejně nahlas, jako to zní z té nahrávky. Vy jste poslouchali Starter dneska živě na festivalu Povaleč anebo taky ze záznamu na českém rozhlasu Radio Wave. Ještě jednou díky, že jste byli tady, že se vás tady sešlo tolik a obrovsky děkujem i za odvahu všem, kdo nám poslal písničku a připomínám, že nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme s Filipem co poslouchat, ať máme co nasazovat a díky, že nás posloucháte, díky, že podporujete Radio Wave.
1: Moc děkujeme taky naší dnešní skvělý porotě, tohle byla Verča Sirotková z Tajge. Táda bude dneska taky vystupovat se svojí kapelou Letmo. Takže obrovský potlesk taky pro festival Povaleč, který by nemohl takhle krásně fungovat a existovat právě bez Rosky Hajkový. Moc děkujeme porotě, děkujeme vám. Pokud chcete přihlásit písničku do Startéru, tak můžete kdykoliv na starter@rozhlas.cz. My se s vámi loučíme. Díky.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Rádio Wave.

0: can't wait. Hard lines in the elections, and onwards and upwards, free Palestine.
1: Kneecap a taky předtím ještě Aiko se skladbou Shotgun. No a my máme 6 minut po druhé odpolední a pokračujeme na Radio Wave v sobotním On Airu. Dneska s Jardou Petříkem, který trošku udýchaný vám v tuhle chvíli přeje příjemný poslech. Budu tady s váma do 6. Samozřejmě se mnou taky spousta muziky, ukázky z našich aktuálních pořadů a podcastů, kulturní typy, těm se určitě nevyhnem. No a venku tradičně tropická vedra, jak už to tak tohle léto bývá a vypadá to, že dokonce prázdnin to nebude úplně jinak. Tak doufám, že pokud nejste u vody, tak jste aspoň někde v chládku a můžete si v klidu užít i následující song, který se taky jmenuje Cold, neboli novinka od Chelsea Wolf z její chystané nové 9. řadové desky, která vyjde už za pár dnů, 21. srpna.

0: Zdeněk Lichnovský, Ideálně na pořád. A před námi teď pozvánka do Švédska na festival Way Out West, který se každoročně koná v Göteborgu a patří mezi nejvýraznější hudební festivaly Skandinávie. Stojí na silné mezinárodním programu, taky městské atmosféře i důrazu na udržitelnost. Jak má dneska festival zůstat konzistentně relevantní a jak je to se zvířaty v parku, kde Way Out West probíhá a kolem které kapely se bruslilo na ledě, to všechno se dozvíte v rozhovoru s jedním z organizátorů, Filipem Hiltmanem, který vedl Ondřej Bambas. Poslechněte si ho právě teď.
1: Před rokem jsem navštívil švédský festival Way Out West. Nejen programem, ale i atmosférou si mi okamžitě získal a akci řadím k těm nejlepším, jaké se v Evropě konají. Zákulisí a historii festivalu vám přiblíží Filip Hiltman, šéf marketingu a PR Way Out West.
2: I'm Filip Hiltman, I'm head of marketing and press for Way Out West Festival in Gothenburg, Sweden.
3: What would you say that is the main essence of Way Out West Festival?
1: Co bys řekl, že je dnes hlavní podstatou Way Out West?
4: Myslím, že je to neustálý pohled do budoucnosti. Neradi se ohlížíme za předchozími ročníky. Vždy se chceme vyvíjet a udržet věci zajímavé. Podle mě to je opravdu velká část naší DNA. Nebýt příliš hrdí na to, čeho jsme dosáhli, ale spíše se dívat dopředu.
1: A kdybys měl festival představit v kontextu skandinávské nebo celoevropské festivalové scény, jak bys ho popsal?
2: I'd say it's a tastemaker festival for sure, mainly in Scandinavia, but also Europe.
4: Řekl bych, že je to rozhodně festival, který udává trendy. Hlavně ve Skandinávii, ale i v Evropě obecně. Ve srovnání s mnoha jinými festivaly v Evropě máme úžasný program. Koná se v bujném, krásném parku a v samém srdci Göteborgu, což nám dává velkou výhodu. Můžete tedy zůstat ve městě a přesto zažít živou a pulzující festivalovou atmosféru, na rozdíl od mnoha jiných míst, kde musíte cestovat někam na pole a možná spát ve stanu. Tady se můžete ubytovat v hotelu se vším komfortem, který to přináší, a přesto si užít skvělý festivalový zážitek.
1: Letos se koná už 18. ročník. Vy jste začali na tomto místě ve stejném termínu. Jak se vám podařilo udržet festival v chodu tak dlouho?
2: As I said, we don't like to look back. We like to look forward, and I think that's what makes it interesting. And there's also in like the festival management team.
4: Jak jsem řekl, neradi se ohlížíme zpět, rádi se díváme dopředu a myslím, že právě to je na tom zajímavé. Navíc v organizačním týmu festivalu nejsme nikdy s ničím spokojení, což je pro festival dobrá věc, protože vždycky chceme dělat nové věci a vyvíjet se. Dokonce i věci, které se lidem líbí, můžeme vyřadit, jen abychom zkusili něco nového, co nás zaujme. Myslím, že právě to je důvod, proč je festival dodnes tak zajímavý, protože udržet festival tak dlouho není snadné. Mnoho festivalů je zajímavých jenom pár let, pak se ale pořád opakují a lidé o ně ztratí zájem. Udržet festival zajímavý je tedy pravděpodobně to, na čem pracujeme nejvíc. A to ve všech ohledech. To platí i pro gastronomickou nabídku. Máme také klubový program, který se koná v centru města, když se zavírají kolem půlnoci pódia v parku. A ten se neustále vyvíjí díky novým nápadům a novým lidem, kteří přicházejí a chtějí něco dělat. Snažíme se neustrnout na místě, nezůstávat příliš hrdí na to, co jsme dokázali. Myslím, že spousta festivalů je tak pyšná na své předchozí line-upy, že zapomínají, že stále musí představovat nové věci, aby zůstaly relevantní pro nové publikum.
1: Ale když to porovnám s jinými evropskými akcemi, některé z nich začínaly úplně od nuly, jako opravdu malé festivaly, a pak se vyvinuly ve velké show pro 100 000 lidí. Tady to ale, soudě podle line-upu prvního ročníku, už byla zavedená záležitost. Jak se to podařilo? Můžeš nám něco o té historii říct?
2: It was a lot smaller from the beginning. So a sold out year in the beginning is like a fraction what a sold out year is today.
4: Ze začátku to bylo mnohem menší. Takže vyprodaný ročník na začátku představoval jenom zlomek toho, co znamená vyprodaný ročník dnes. A areál byl mnohem menší. Tady v lese nacházíme zákoutí, která jsme dokázali rozvíjet a vybudovat v nich nová pódia. Jak jsem řekl, vždy se díváme dopředu, ale, a to jsem předtím nezmínil, je vždy opravdu důležité zůstat věrný sám sobě. Vždycky jsme říkali, že Way Out West by měl být festival, na který bychom sami chtěli chodit. A to je opravdu to hlavní. Kdyby nás program nebavil, proč bychom ho potom pořádali? Takže důležité je udržet to zajímavé a zůstat věrní naší DNA, tomu, odkud to všechno vzešlo.
1: A abyste mohli mít tak úžasný program, jaká je hlavní výhoda, kterou můžete nabídnout? Nebo jak zajišťujete, aby se to neustále vyvíjelo?
2: Not a lot of tours come through Gothenburg, so we've paired up with the Øya Festival in Norway and Flow Festival.
4: Göteborgem neprochází moc turné. Proto jsme navázali spolupráci s festivalem Øya v Oslu a helsinským festivalem Flow. Můžeme nabídnout velkým jménům, jako jsou například Charlie XCX nebo Sombr, tři opravdu skvělá vystoupení v severských zemích. Myslím, že to je pro spoustu kapel obrovská výhoda. Za jeden víkend si mohou odškrtnout tři země a zahrát si na opravdu dobrých festivalech. Protože i my máme Øya a Flow moc rádi. Pro nás je to skvělá spolupráce. Setkáváme se s nimi a probíráme různé věci. A máme docela podobný hudební vkus. Obvykle se na účinkujících shodneme.
1: Přijde mi to tak trochu jedinečné. Nevím, jestli třeba některé festivaly v Beneluxu fungují podobně a ani mě nenapadají podobné akce ve Španělsku nebo jinde, které by takhle spolupracovaly.
2: I mean, we're part of the same ecosystem and we should collaborate rather than be each other's enemies.
4: Jsme součástí stejného ekosystému a měli bychom spolupracovat, místo abychom si byli navzájem nepřáteli. Festival Øya v Oslu je odtud asi 3 hodiny cesty, takže je to docela blízko. Ale i tak se můžeme shodnout na tom, že oni si dělají svoje a my zase svoje. A můžeme spolupracovat na získávání interpretů, které chceme.
1: Máš pocit, že jde hlavně o místní festival, nebo se vám daří přilákat i návštěvníky ze zahraničí?
4: Návštěvníci k nám přijíždějí z celého světa. Většinu našeho publika tvoří lidé z regionu Göteborgu, takže jde vlastně o lokální akci. V posledních letech však stále častěji vídáme návštěvníky zejména z Velké Británie, kde se konají ty obrovské mega akce, na kterých člověk skoro nic nevidí. Máme stejně silný program jako oni a může být pohodlnější přijet sem, pokud chcete zažít něco skvělého a vidět hlavní hvězdy, které by jinak vystupovaly před 2x tak velkým publikem. Myslím, že je to opravdu, opravdu super. To, co tady děláme, je tak skvělé, že by to mělo přilákat i lidi z jiných míst.
1: Jaká je možná největší výzva, se kterou se musíte vypořádat?
4: Nárůst nákladů, honoráře umělců, technika, platy, věci, které si musíte pronajmout. Všechno zdražuje, zejména od pandemie. Přesto nechcete mít šílenou cenu vstupenek, protože chcete přilákat spoustu lidí, a nejen ty, kteří mají hodně peněz. Chcete mít široké a pestré publikum. Udržet to všechno v rovnováze je tedy obrovská výzva. Ale už 3 roky po sobě máme rekordní návštěvnost, takže nám se to nějak daří zvládat. Všechno zdražuje a pro mnoho festivalů to pravděpodobně bude znamenat konec, pokud nenajdou způsob, jak se s tím vypořádat.
1: A co zbytek roku? Pořádáte nějaké akce kromě festivalu?
2: We want to keep the brand living, but we don't do any separate events.
4: Chceme udržet značku naživu, ale samostatné akce nepořádáme. Organizátor, pro kterého pracuji, Luger, je zároveň promotér, takže pořádáme koncerty po celý rok a Way Out West je pak hlavní událostí roku. Ale zkoumáme, jak bychom na podzim mohli uspořádat něco, co by bylo stále zajímavé a cool a co by dávalo smysl v souvislosti s tím, co tady děláme během 2. srpnového víkendu.
1: Tohle je spíš otázka pro zasvěcené, ale pokud se nemýlím, patříte také pod Live Nation.
4: Ano, ale jsme samostatná společnost. Live Nation nás vlastní ze 100%.
1: Pomáhá to i při zajišťování účinkujících?
2: Obviously that we're part of that ecosystem as well. But we're part of Europe and not a lot of other Live Nation festivals are that, so we want to keep our feet in on both sides.
4: Samozřejmě jsme také součástí toho ekosystému, ale patříme pod Live Nation Europe, což u mnoha jiných festivalů Live Nation neplatí. Takže chceme, tak říkajíc, stát jednou nohou na obou stranách.
1: Myslím, že je zajímavé, že můžete lidem představit i něco ze Švédska a vaší kultury. Hlavním tahákem prvního dne byla loni kapela Kite, což mě překvapilo. Šlo opravdu o hlavní časový slot prvního dne. Je to něco, co může přilákat návštěvníky, že dokážete uspořádat větší akci, než by Kite dokázali sami?
2: Kite is probably like a unique example and for a Czech audience that's probably interesting.
4: Kite je asi jedinečný příklad a pro české publikum je to asi zajímavé zmínit. Loni na jaře jsme uspořádali akci Kite on Ice. koncerty kapely Kite na ledě v Avicii aréně, která později hostila mistrovství v ledním hokeji. Pódium bylo uprostřed a přišlo tam krasobruslařské družstvo z Helsinek, které bruslilo, zatímco Kite předvedli velkolepou hudební show. Bylo to naprosto úžasné. Pro mě to byla rozhodně nejlepší show roku, kdy bylo úplně vyprodáno. Právě na tomhle úspěchu staví a proto jsme je mohli obsadit do hlavní pozice. Mojí celokontinentální přitažlivost, ale Švédsko je jejich hlavní trh. Normálně bychom nikdy neměli umělce zpívajícího ve švédštině jako hlavního headlinera. Musím říct, že jsme to už měli, ale to jsou výjimečné případy. Chceme si zachovat mezinárodní přitažlivost, abychom zůstali zajímaví pro mezinárodní publikum. Mnoho ze švédských kapel, které jsou na programu, jako třeba Refused, je samozřejmě švédských, ale přesto má mezinárodní fanouškovskou základnu. Proto je to pro nás zajímavé.
1: Součástí festivalu je také Greentopia. Mohl bys tento projekt stručně představit?
2: Previously we had talks on the site, which was a loved part, but we decided that was time to move on, but we still wanted to.
4: Dříve jsme na místě pořádali přednášky, které patřily k oblíbeným částem festivalu, ale rozhodli jsme se, že je čas se posunout dál. Stále jsme ale chtěli zachovat ten pocit, že si člověk přijde poslechnout zajímavé lidi a to, co mají na srdci. Spolu s partou spolupracovníků jsme proto spustili Greentopia. Jedná se o klimatickou konferenci, která se koná v naší VIP zóně a trvá půl dne. Loňským tématem bylo jídlo. Nejen to festivalové, ale jídlo obecně. Máme tu spoustu vědců, aktivistů a dalších zajímavých lidí, kteří k tomuto tématu mají co říct. Myslím, že je opravdu důležité být platformou i pro tyhle věci. Díky menšímu rozsahu je akce také více zaměřená, takže se jí mohou zúčastnit ti správní lidé. Například organizátoři ze Švédska, kteří se mohou nechat inspirovat a možná pak na svých vlastních akcích uplatnit to, o čem se v těchto přednáškách mluví. Pro lidi, kteří tam chodí, je to opravdu oblíbená část. Myslím, že je skvělé, že dokážeme přilákat lidi, kteří by měli poslouchat a mluvit o udržitelnosti, zatímco ostatní si mohou prostě užít zábavu.
1: Samotný festival se také zaměřuje na udržitelnost, včetně stravování, které je vegetariánské, že?
2: We've been vegetarian since 2011 or 12.
4: Ano, jsme vegetariáni už od roku 2011 nebo 2012, což bylo o hodně dříve než u mnoha jiných festivalů. To opět vycházelo z toho, že tehdejší vedení bylo z 90% vegetariánské. Řekli, proč bychom měli prodávat maso, když ho sami najíme? Opět to vycházelo z toho, že jsme chtěli navštěvovat festival, na který bychom sami rádi chodili. To nás inspirovalo. Po tomto kroku, který tehdy byl velmi kritizován, stál před branou jeden z největších švédských deníků a rozdával lidem maso, což bylo prostě šílené, jen proto, že ho uvnitř nebylo možné dostat. Göteborská univerzita však následně provedla studii, z níž vyplynulo, že 15% návštěvníků Way Out West začalo poté jíst více vegetariánských jídel. To je podstatná změna. To je skutečná změna. To, co tady během těch 3 dnů děláme, má své meze. Stále chceme pořádat festival, ale pokud dokážeme inspirovat lidi k tomu, aby změnili svůj způsob uvažování, pak jsme dokázali něco, co přesahuje rámec samotného festivalu.
1: Měli jste nějaké potíže s vegetariánským jídlem, například s cateringem pro kapely?
2: Yeah, we've had artists that had to leave the site just because they wanted to eat meat. We're very strict about.
4: Ano, měli jsme umělce, kteří museli opustit areál jen proto, že chtěli jíst maso. Naší politiku ohledně masa dodržujeme velmi striktně a platí to pro všechny. Proto si myslím, že je to spravedlivé. Návštěvníci nemohou jíst maso a umělci také ne. Ale v průběhu let se o tom samozřejmě diskutovalo.
1: Pomohlo to ve vztazích s místními kuchaři, které můžete na festival pozvat?
4: Ano, máme takzvanou zahradu místních kuchařů, kam zveme restaurace, které nás zaujaly a sídlí ve městě. Podávají pouze jedno jídlo, které se stane jejich vlajkovou lodí. Můžete si dát poloviční porci, abyste mohli ochutnat více věcí. To je opravdu skvělá věc i pro zahraniční návštěvníky. Mohou přijít a ochutnat spoustu místních jeteborských specialit.
1: V parku, kde se festival odehrává, se vyskytují, pokud se nemýlím, nějaká zvířata. Jak se to během festivalu řeší?
4: Vlastně jsou na druhé straně údolí, ale ošetřovatelé v části parku věnované zvířatům neustále měří hladinu hluku. Děláme to už 17 let, takže zvířata tím nejsou nějak negativně ovlivněna. Samozřejmě o tom hodně přemýšlíme a nechceme porušovat žádné předpisy.
1: V Česku existuje hnutí proti živým akcím, které fungují po 22. hodině. Je to trochu šílené, protože se opravdu snaží všechny akce zakázat. Máte tady nějaké problémy obdobné? Protesty proti festivalu a hluku?
4: Jsme v centru města, takže samozřejmě se najdou sousedé, kteří nechápou, proč bychom měli mít hudební festival přímo tady. Většina lidí je ale nadšená. Místní úřady rozhodly, že tento park má být kulturním parkem. Má představovat kulturu obyvatelům Göteborku, což my děláme. Jsme tedy součástí tohoto hnutí. Musím ale říct, že ve Stockholmu probíhá obrovská debata, protože jednomu z největších místních nočních klubů ve městě hrozí zavření jenom proto, že si jeden soused stěžoval. Podle stockholmských předpisů má právo klub zavřít, protože si stěžoval. Takže i obecně se o tom vede obrovská debata. Přijde mi to šílené. Pokud chcete žít v živém městě, potřebujete noční život. Pokud chcete ticho, přestěhujte se na venkov. Tady ve Švédsku máme spoustu venkova, takže pokud to chcete udělat, není to žádný problém.
1: Když bychom se podívali na přínos regionu, může to fungovat jako argument ve prospěch festivalu? Že by neměl být zrušen, protože městu přináší spoustu peněz.
4: Ano, to je součást toho. Göteborg má také největší venkovní arénu v severských zemích, Olevi, původně postavenou v 50. letech pro mistrovství světa ve fotbale, kam zavítají všechna ta největší turné. Göteborg je všeobecně známý jako město akcí a kdykoliv sem tito umělci zavítají a Way Out West je považován za jednu z těchto velkých událostí, pak se samozřejmě místní ekonomika rozhýbe. To je tedy rozhodně součástí toho všeho.
1: Máte pro festival nějaké cíle? Jak jsi zmínil, díváte se do budoucnosti.
4: Nevím, jestli máme nějaký konkrétní cíl, ale jak jsem řekl, vždycky se chceme vyvíjet. Poslední roky se nám daří zvyšovat laťku a dělat vždycky ten nejlepší ročník, kdy jsme vyprodaní. To by mohl být cíl, ale pro následující rok chceme věci zase trochu zamíchat. Třeba posunout pódium a přidat nový klubový prostor. Nevím. Vždycky hledáme zajímavé příležitosti, aby se lidem vyplatilo přijít i ten další rok.
1: A jak ukazuje letošní line-up? Zájem o festival je. Většina kategorií vstupenek byla už v únoru vyprodána, a to bez finálního programu, který v následujících měsících doplnili další desítky zajímavých jmen. Pro Radio Wave Ondřej Bambas. Radio Wave. Český rozhlas.

Tak to byl Big Krit a ještě před ním Louds One, rapová vložka, potom to jste poslouchali rozhovor o festivalu Way Out West v Göteborgu. Konkrétně s Ondřej Bambas zpovídal jedno z organizátorů Filipa Hiltmana. No a my budeme pokračovat za chvilinku s domácí Aida de Young a nebo novinkou od Eli Minus, teď ale taky pozvánka na dnešní 7. večerní a reprízu aktuálních buchet, tentokrát o majonézových salátech a taky o kurkové sezóně. Buchty.

Aida de Young a jejich Lava Song teď budou vystřídány spoluprací mezi Kolumbíkou Elo Minus a taky producentem Nickem Leonem. Tohle je jejich věc pojmenovaná Espiral ze společného EPčka Que Les Paso a Mis Amigos, které vyšlo před týdnem 7. srpna.

0: kože. Dělám mega hit, sladím se pomocí mrože.
1: Tak trošku promo na aktuální side quest, který pro vás připravují Jarda, Lukáš a Šárka v rámci letního speciálu questu věnovaného českým legendárním hrám. Tohle byl poslední side quest, Vírcky, Toyota Vangelis, Zagami Jericho a taky Klára Voden. No a my máme krátce před třetí odpolední v sobotní monéru na Waveu docela ještě Mount Eerie a nebo Arleta.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Garcia a její motýl Butterfly se teď proletěl vašima ušima. Zároveň taky song, na kterém se produkčně podílel David Sitek z TV on the Radio, jenom abyste si nemysleli, že tahle kapela, potažmo její členové, už jsou dávno minulostí. No a před tímhle songem hned po 15. to byly taky DJ H a Elika ve spolupráci Lucille. Pokračovat budeme na domácí scéně a to zároveň taky s vítězi letošního ročníku Startéru kapelou Curtains Please a jejich novinkou pojmenovanou Darkness Inside. Jinak na podzim samozřejmě tahle skvadra vydá taky vítězný videosingl za finanční podpory Českého rozhlasu. Ten hlavní vlastně dárek za vítězství ve Startéru. Do čtvrté odpolední potom v playlistu třeba taky Bols Slop, Vojtik, Princes Nokia nebo Sara Rika s novinkou V mojich snoch. Pozvu vás taky na poslech naší aktuální audioknihy a určitě stihneme i první várku kulturních tipů.
1: On Air s Jardou Petříkem.

15 hodin a 18 minut na rádiu Wave se teď pomyslně přemístíme na jednu malou moravskou vesnici, kde se právě slaví hody a kde se taky rodí křehká láska teprve 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny. Což není, řekněme, úplně typický rozdílový věk partnerů, obzvlášť na vesnici, takže se nabízí otázka, jestli tihle dva obstojí pod tlakem očekávání a předsudků. Pokud vás zajímá, jestli ano, tak rozhodně doporučuji naši aktuální audioknihu Hody od Gabriely Brázdové. Právě tenhle citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova můžete na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas poslouchat do 20. září v 5 zhruba půlhodinových dílech. Audiokniha v podání Gabriely Brázdové, která vystudovala knihovnictví a bezpečnostní studia, tak jedná se o její debutovou novelu, která se objevila v širších nominacích na Magnésii Literu. No a do 20. září si můžete tuhle knihu poslechnout díky našim audioknihám. Teď pro vás mám připravenou ukázku a všech 5 půlhodinových dílů hledejte na našem webu a na audioportále Můj rozhlas.

Valentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké, sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audioknihy Rádia Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tipy na dvě hudební akce pro Prahu na dnešní odpoledne, večer a noc. Začneme koncertem. Pokud zamíříte do klubu Bike Jesus na ostrově Štvanice, tak si tam můžete užít z Brusu novou desku od Show Me The Body, ze které si taky jednu věc v playlistu Rádia Wave hrajeme. Budou hrát samozřejmě, předpokládám, i starší vypalovačky, ale turné k aktuální desce, je už zastávkový Bike Jesus, logicky bude především o nových věcech. Show Me The Body by měli začít o 9:30, ještě před nimi se představí Last Encounter, ti začnou o 7:30, no a dveře do bajku se dneska otevírají v 7:00. No a pokud chcete do bajku i po tom, co tam dohrají Show Me The Body, tak samozřejmě můžete, protože se tam bude odehrávat část dnešní noční části Day Raveu F2, který startuje už za půl hodinky od 4 odpoledne na tenisovém kurtu na Štvanici. Postupně se tam představí DJky Nastia Muravijová, Nina Farina, Midirama a taky Helena Hauf, která hraje exkluzivně jenom z vinylů. No a celé se to potom přesune i do Fuchsu 2/ do Bike Jesus a prostoru Salo, tedy do všech tří lokací, které se v tomhle prostoru nacházejí, a od 10:00 potažmo 11:00 večer se můžete těšit na spoustu back-to-back setů v podání Dash a Miš Jaru, Sašky a Zažiteka, C4AT nebo TMK, New Magic Media Káglo, anebo Naomi a SJ Yellow. A kompletní program dnešního F2 Day Raveu hledejte na facebookové události, začíná se ve 4:00 odpoledne a končí se až nad ránem.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10:00 večer na Rádiu Wave.

Trocha té pouštní psychedelie v podání Kruangbin. Tohle byla jejich píseň Time s podtitulem You and I. Pár minut zpátky jsem vás zval na dvě dnešní hudební akce v Praze. Jeden koncert a jednu denní lomeno noční klubovku. No a teď přidám ještě tipy, kde můžete potkat nás z Rádia Wave ještě v průběhu srpna. Samozřejmě logicky to bude hlavně třetí a letos poslední Riviera. Opět spolupráce s galerií hlavního města Prahy v zahradách zámku Troja. Tentokrát v úterý 25. srpna se vstupem zdarma si budete moct hudebně užít Dirty Depressa, Arty a taky Candy Pumps a samozřejmě i performativní odhalení sochy, tentokrát sochy Claude Tomáše Roubala. O tu performance se potom postará Viktor Černický, co se týče choreografie, no a následně si určitě budete moct užít i debatu Terezy Havlínkové a jejich hostů, tentokrát s tématem Nehledat a najít. Detaily na našem Facebooku v událostech samozřejmě a tam můžete zjistit i, že na konci srpna se ještě budeme moct v Praze potkat v klubovně, a to díky akci Podcastovna 2026, kam jsme si pro vás připravili naživo Slejvák a nebo Chudáčky. Teď už Sara Rikas, míříme za jednou z dalších aktuálních novinek v našem playlistu. Tohle je píseň pojmenovaná V mojich snoch a členka rapové crew Milion Plus.

0: Kdo znáte moje odpolední víkendové směny, tak víte, že musí vždycky zaznít Radiohead. Takže máme splněno, vrátili jsme se do roku 2007 za skvělou deskou In Rainbows a písní Reconer, která dozněla pár minut před sobotní čtvrtou odpolední. Na Rádiu Wave teď zamíříme do Polska za kapelou Včasy a songem Patřimi. No a docela ještě spolupráce zapomněl jsem Anny Vaverkové a nebo projekt Culture Abuse.
1: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Další krásná slovenština ve vysílání Radia Wave díky Erice Rain a jejímu songu Láska Fulite. Tuhle hodinku jsme ale začali s Lily Allen a vypalovačkou Non Monogamy a pokračovat budeme kytarově a zároveň taky autotunově, protože vokodéru je plná nová deska The Strokes. Kdo by to byl čekal, že? Sedmá studiovka Reality Awaits se tady u nás na Radio Wave točí díky písni The Fruits of Conquest. No a právě tu vám teď krátce po 16. posílám do uší.

0: říkal, že chudáčky letos v srpnu ještě budete moct vidět naživo, a to v prostoru Davidské klubovny v rámci podcastovny a taky ještě Slejvák. No ale chudáčky už jste si letos užít mohli i na letní podcastové scéně. A pokud jste tam nebyli, tak pro vás máme samozřejmě záznam z téhle speciální živé epizody, která byla věnovaná cestování a také postřehům z letišť anebo exotických destinací. Chudáčci za přítomnosti svých manželek i maminek sbírali jednoho bludišťáka za druhým a řekli na sebe i to, co není pravda. Adam Trnka, Ernest a Petr Uhlík a chudáčci naživo ze záznamu, samozřejmě na našem webu i v podcastových aplikacích, teď ve vysílání krátká ukázka.
1: Co letní lásky, Petře?
2: A je. Mám. Nebo tak...
1: Tak se zeptáš mě?
2: Ne. Máš?
1: Samozřejmě.
2: Jo. Já si pamatuju na, jako takhle, celkově tábory, jo. Já nevím, jestli jste to měl stejně. Na každém táboru se musí podle mě zákonitě vzniknout táborová láska.
1: Já jsem jezdil na skautsky a byli jsme tam jenom kluci. Což tak, nic samozřejmě nevylučuje. Vůbec ne, ale jasně, mě to nepotkávalo.
2: Rozumím. Tak já jsem to měl vždycky. A vždycky to bylo naprostý fiasko. Vždycky. Bylo to až jako, už jsem si říkal, kde je chyba. Jo? Já jsem dělal všechno. Já jsem dělal první, poslední. Já jsem byl tak hodnej kluk. Možná to bylo tím, že jsem...
1: To byla kuchařka.
2: Ne! Možná, já nevím, čím to fakt bylo. Já si myslím, že jsem byl až moc hodnej. To jsem vždycky záviděl. Jo? Těm jako takovým těm outsiderům. To byl určitě ty, viď?
1: No to byl spíš ty.
2: Nebyl právě.
1: Jestli
2: já byl jsem byl outsider naopak, ale...
1: Ty jsi chtěl říct badass, spíš no, než
2: badass.
1: Outsider.
2: No já neumím ještě vyjadřovat se v tom smyslu.
1: Děkuju.
2: No a prostě nikdy to nebylo, jakoby prostě nikdy to ničemu, nebo vždycky jo, třeba to i vypadalo chvilku, že to vypadá, že vznikla láska a pak nastupte do autobusu, jedem a tam si odsedla ode mě. Takže jsem chtěl jenom tohle říct na úvod. Ale pamatuju si jednu lásku, bylo to v mých 10 letech. My jsme jezdili s prarodičema do Chorvatska i s bráchou a bratrancem a s babičkou a jeli jsme tam vždycky do nějakého kempu a tam vždycky vznikly nějaký lásky. Můj brácha s bratrancem, wow. Jo, bude to šílený. Připravte se, opravdu. A můj brácha si tam našel nějakou Chorvatku, můj bratranec taky. A oni byli tři sestry, prý. Nebo takhle, ne, ty jsem... Tak, no, tam jde o to právě, ono to bylo takový zvláštní. Takový. Oni řekli, že mají třetí sestru a že by mě ráda poznala. Jo.
1: Aha.
2: A bylo to samozřejmě takový úplně, že si říkáš, no tak to je magie.
1: Co jinýho, Petře?
2: Prostě tři kluci z Čech, tři holky z Chorvatska a potkají se, chápeš, v jednom kempu, u dědy s babičkou. A já prostě jsem jí chtěl poznat, ale ona se v ten furt schovávala. A já jsem si říkal, co jsem udělal. A oni to mě využili na to, abych potom dělal nějaký věci, kterým oni prý jí řeknou, jo?
1: Ano.
2: A ona prý potom za mnou přijde, když se mi něco povede, nějaká lumpárna.
1: Furt pochybuješ o tom, jestli jsi byl ten outsider.
2: No právě. A my jsme potom odjížděli. A já jsem zjistil, že tý holce je 32.
3: Chudáček Petr. Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tak jsem si taky zahvízdal, doufám, že i vy v tomhle songu Tour Life Freestyle od Porsche Boy Avena a budeme pokračovat jedním festivalovým tipem. Dneska ve Frýdku místku v Beach Baru Zátoka ještě pokračuje další ročník festivalu Tlak. Jsou tam dvě stage, repová a elektro, na kterých se dneska představí Loudzvan, Rest, MC Gay nebo Michaljov a taky John B, Bifidus Active, Sia a Nemesis. A můžete se těšit i na přírodní koupání. V Beach Baru Zátoka ve Frýdku místku ještě dneska pokračuje festival Tlak.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Call Me Party, When I Was Small, a než se od domácích kytar přesuneme do zahraničí za novinkou od Američanky Tina Shea. Tak jedna zpráva z vědeckého světa, související s umělou inteligencí, ale zase tak trošku jinak. Protože zatímco se všude mluví AI, tak vědci už aktuálně, řekněme, vytvářejí a vyrábějí miniaturní lidské mozky. Pěstují je v laboratořích a stává se z toho nový fenomén, protože vědci je učí, a teď dobře poslouchejte, hrát videohry typu třeba legendární střílečky Doom. Jak to všechno vypadá v praxi? Mozkové organoidy udržují v teplotě 37 stupňů po dobu 8 měsíců a simulují prostředí dělohy. Následně začnou tyhle mozkové organoidy produkovat opakující se oscilace, tedy mozkové vlny, které jsou téměř k nerozeznání od těch, jež vytváří předčasně narozené dítě. No a vědci na nich zatím sice převážně testovali nové léky, ale ukazuje se, že jejich potenciál je daleko větší, a teď tím nemyslím úplně učení her typu Dooma, ale samozřejmě se ukazuje, že dost možná do budoucna se před umělou inteligencí můžeme víc bát takzvaných živých počítačů. Pokud vás zajímají detaily o téhle za mě docela děsivé zprávě, třeba související i s tím, od které chvíle tyhle zhluky buněk třeba reálně budou mít vědomí, tak detaily na našem webu v sekci Wave News, kde máte mimochodem i odkaz na video v podobě toho, jak hrají zmiňovaného Dooma. No, uvidíme, co se všechno bude dít dál v tomhle tom světě. Radši zpátky k muzice. Ukázka z nové desky Popstar od Tina Shea, která vyjde v září.

0: The Do, Lick My Wounds, 10 minut před sobotní 17. Fonéru na Wave, za chvilinku na Vždycky blázen, můžete být společně s Gufrau, Viktorem Kalaraky, Rohonym, no a docela ještě Sam Hendwich nebo Taylor Jansen.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série Opener koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

že už jste dlouho neslyšeli nic o umělé inteligenci, ale prosím, vězte, že aktuálně se do světa AI zapojují i knihkupci ve Velké Británii, nebo řekněme prostory, kde si můžete nakoupit staré knihy, to znamená antikvariáty. Ukazuje se totiž, že do britských a irských antikvariátů v posledních týdnech přicházejí objednávky od anonymních zákazníků z USA, Kanady, ale i Evropy a Asie. No a zatímco obvykle sdílejí knihy v hromadných objednávkách aspoň nějaké společné téma nebo žánr, u těchto podivných objednávek k tomu tak není. Vypadá, že za vším stojí společnosti typu Anthropic, kteří se snaží získáním těchto knih natrénovat své vlastní AIčka, protože z jednoduchého důvodu texty knih vydaných před rokem 2022 totiž s jistotou nemůžou být ovlivněni žádnými chatboty ani ničím podobným. Takže nástroje umělé inteligence se samozřejmě daleko lépe trénují na, řekněme, klasické literatuře, ať už to znamená cokoliv, v reálu to mohou být i knihy typu historické nebo zemědělské nástroje v Africe v 18. století, biografie závodních jezdců z 50. let, prostě úplně cokoliv, co vás napadne, co najdete v antikvariátech a co aktuálně vypadá, že v těch obrovských počtech skupují právě firmy, které stojí za umělou inteligencí typu Anthropic a další. Detaily o téhle zprávě najdete na webu iRozhlas. No a zpátky k muzice od umělé inteligence, před námi teď John Glacier s novinkou Bond Girl a nebo Mira Monoka a Bellow.

0: Máte dostatečně dobrý vkus a pracujete na jeho tříbení denně 15 minut? Pak vás já osobně lituju, ale nová epizoda podcastu Hotspot je věnovaná právě tomuhle, neboli fenoménu Taste Maxing. Jehož cílem je vylepšit vlastní vkus, a to jak třeba v oblastech kultury nebo módy, tak i designu. Proč se právě vkus stává v současnosti nejvyšším platidlem a jak ho proměňují sociální sítě? Kdo jiný? Poslechněte si ukázku z nového Hotspotu a celý díl potom na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Jedna z věcí, která vlastně, když se díváme, jak třeba lze chápat vkus, je to, že vůbec něco rozlišujeme. Třeba můžeme si dát příklad s vínem, když se nás někdo zeptá, jaký chceme víno, a někdo řekne červený a vlastně nerozlišuje dál, zatímco ten znalec si vybírá. Nebo takový ten typický český příklad toho nevkusu, jako jak se říká, ty Češi ponožky v sandále, když máme teďkon ty vedra. Když máme takovýhle typ označení něčeho jako nevkusního, tak vůbec nejdřív musíme mít sdílenou představu, že to, jestli člověk má nebo nemá bosý nohy nebo ponožky v sandálech, je něco důležitýho. Co pak může být už jako řečený, že to je jako high nebo low, prostě to už je to odsouzení nebo prostě je to v pořádku. Ale mohli bychom si říct, proč vůbec jako to je důležitý, jo? Proč vůbec si toho všímat. A pokud my neznáme ty kategorie, ve kterých se třeba pohybují lidi. Přesně generačně to takhle může skvěle fungovat. Jo? Tam to je taky vidět. Prostě ty slovníky, především to, že ho funguje v hlediska té starší generace vůči té mladší, která vlastně jako nerozumí vůbec vlastně, co se odehrává, protože nedokáže ty kategorie vůbec číst. Nedokáže si ani chápat, že to, co se tam odehrává, je záležitost tý vkusu.
2: V poslední době se mi čím dál častěji na Instagramu objevují takové obsahy, které se zaměřují na to, jak vkus vytříbit. Mm-hmm. A ono se tomu často taky může říkat taste maxing a hodně těch obsahů vyzdvihuje, že se teda rodíme s nějakým určitým vkusem a naším úkolem je, abychom ho zlepšili, vytříbili. Dá se vůbec vkus tímto způsobem nějak vytrénovat?
1: Aby jsme něco mohli vytrénovávat nebo vymaxovat, tak musíme mít nějakou představu, že ten vkus není jenom různý, ale že je teda nějak hierarchický. A s tím samozřejmě je spojen pojem kulturního kapitálu, který v sociologii se používá výrazně, který vlastně trošku zdůvodňuje, proč se tím vůbec tý sociologii nebo z velké části proč tím zabývá, protože vlastně říká, že ten vkus vlastně není nevinná záležitost, ale že vlastně je spojena s nějakým statusem a že je spojena s hodnocením ve společnosti a tím pádem je hodnocením lidí. My tím nehodnotíme to v obličení, my tím hodnotíme vlastně toho člověka. A tohle to je nějaký fenomén, který můžeme silně ho historicky můžeme stopovat v 19. 20. století, kdy vlastně se ustavuje taková ta klasická kultura, která teď třeba i v tom formálním vzdělávání je nám předávána, ať už v knihách, maturita prostě nám říká, co jsou ty knihy, které jsou hodnotné.
2: Taková ta vysoká kultura.
1: Taková ta vysoká kultura. A to je vlastně spojený přesně s nějakou hierarchií. Dejme tomu od 90. let byla trošku představa, že taková hierarchie možná není, přišla postmoderná, že tyhle ty starý žebříčky jako vlastně už neexistují, že prostě každý se dělá, co chce a je to úplně jedno. Ale byla to spíš taková možná přáníce myšlenky, než by skutečně tyhle ty hierarchie mizely a mohly se nějakým způsobem oslabovat, to možná jo, ale spíš se přeměňovaly do nějakých jiných hierarchií. To znamená, že v tomto smyslu ano, pak když stejně jako si mohli v 50. 60. letech, asi ne třeba u nás, ale určitě bychom našli v západních zemích příručky o tom, jak se vlastně ty lidé mají vzdělat a být kulturní, kultivovat se, vlastně to kultivování, tak vlastně to dneska nemusíme říkat kultivování, řekneme teda taste maxing, jo.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Fred Again, Plugboy Max a taky Skepta, nekompromisní flow na songu pojmenovaném Victory Lap. Za chvilinku Gravel Pit, neboli starý dobrý Wu-Tang Clan, taky Blood Orange společně s Tina Shea. No ale teď taky pozvánka na dnešní šestou, až to tady já dneska takzvaně zabalím, tak si můžete užít aktuální vydání Psycha o vesmírné misi, která už zdaleka není jenom technologickou výzvou, ale také testem lidské psychiky. Nová epizoda podcastu Psycho se právě tomuhle věnuje, neboli astronautům, izolaci a psychické odolnosti i o tom, proč cesta na Mars začíná dávno před pomyslným startem rakety.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na Rádio Wave.

Ty naše aktuálně v playlistu Rádia Wave slýcháte častěji díky novince z její připravované desky. Tohle byla její starší spolupráce nebo hostovačka na songu od Blood Orange, Tuesday Feeling, který se myslím dá velmi dobře poslouchat i v sobotu. No a před námi teďka americká čtveřice Dive, která chystá k vydání svou pátou studiovou desku. Jmenovat se bude Zirp s vykřičníkem, vyjde na konci října a věřte nebo ne, co se týče produkce, tak téhle kapele pomáhal se zvukem na zmiňované nové nahrávce A.G. Cook, neboli zakladatel už neexistujícího labelu PC Music. No a celou tu desku otevírá skladba pojmenovaná The Fountain, kterou taky teď už posloucháte, jednu z našich aktuálních novinek v playlistu.

0: Lišta Královič, neboli Fulcrum, samozřejmě Quit Playin. Já už taky kvituju pomalu, ale jistě ze studia Rádia Wave. Máme pár minut před šestou, neboli sobotní on air je minulostí. Teda ještě úplně ne, ještě tady pro vás mám tři songy v playlistu. Phoenix a Pushu T, taky Mailu a nebo Nehaj s Jamilou Woods. No a pak už od šesti dneska jednou avizované Psycho o cestách na Mars a dalších vzdálených končin. A v 7 večer třeba repríza nejnovějších Buchet. No a v 10 taky premiéra aktuálního Potu. A to z Prague Pride, kde byla hostkou Miss Petty. Pokud jste u toho nebyli, dneska můžete být alespoň pomysleně, poněvadž jsme vám samozřejmě udělali z téhle akce záznam a dneska poběží v našem vysílání od 10 večer. Mějte se krásně, užívejte víkendu a já tady budu zase zítra odpoledne.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Tady Kája.
3: A tady Pavel.
2: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
3: Hele, Kájo, víš, co je Psycho?
2: Povídej.
3: Hele, zkus si představit, že tě někdo na 3 roky jo, zavře do poměrně malý krabice s pár lidma, který jako jsi vlastně nevybrala, jo, a ty máš nějak jako fungovat po ty 3 roky.
2: Hm. A víš, co je na tom nejhorší?
3: Co?
2: Že většina z nás, to byl náš dětský sen. že spoustu z nás tohle tu představí jako náš dětský sen. A ne, není to pobyt u nějakého sériového vraha. Hodně z nás se chtělo stát kosmonauty, astronauty.
3: je to tak. Já jsem měl jako dítě jako stejný sen. Samozřejmě, když se o tom člověk dozví něco víc, tak už to potom přejde, ale to mě to teda přešlo.
2: Ale mně to taky přešlo, když jsem si uvědomila, co za tím všechno stojí.
3: Ale proč se o tom dneska budeme vykládat, nebo z jakého úhlu pohledu se o tom budeme vykládat? Ono teď přednedávnem proběhla první pilotovaná mise Artemis, což je návrat lidí na měsíc. A šlo tam o to, že teda posádka amerických kosmonautů z NASA, tak obletěli měsíc, přiletěli, že ona zpátek na Zem, všechno to proběhlo cca jak mělo, snad tam měli problém akorát se záchodem, který se jim podařilo opravit.
2: To mě škoda, že tam nebyl teda Howard Wolowitz, který by ho opravil.
3: Ale taky mě to napadlo, když jsem slyšel tuhle zprávu, že to bylo jako, ano, jako Big Bang, že to
2: stejně
3: jako takhle krásně
2: předpověděl. Stejně nemá doktorát jako my, a ještě mohl opravit záchod.
3: To bylo to vtipný, že vlastně to, co jim to jako byl ten problém, takže jim zamrzal, takže oni ho museli jako otočit směrem ke slunci a sluníčko to rozehřálo, pak to šlo, jo, pak to se nějak něčem takovým to spočívalo ten závod. Mm-hmm. Hele, ale proč se o tom bavíme? Já jsem viděl u Jimmyho Fallona, to je show Jimmyho Fallona, taková ta, že se tam vlastně bere, já nevím, takový jako něco jako Kraus u nás.
2: Jo, prostě si tam bere ty hosty.
3: A nějak je zpovídá a je to informativní a zároveň zábavný. Tak tam právě takhle měl posádku těch kosmonautů. Mm-hmm. A ty lidi, jak tam že spolu fungovali, tak jsem si říkal, tyjo, to je fakt docela jako dobrá partička, že věřím, že jim to mohlo jako nahoře fungovat, jo. Různě je zpovídal o tom, jak, jo, jako, jak se znají navzájem, třeba kdo nejpozději usíná, jo, nebo...
2: Nebo hrozně vtipný, že oni vlastně znali fakt takový ty svoje divný návyky, jako ty tiky, co kdo dělá, jo. Víš, taky to jako, že když máš někoho fakt hodně nakoukanýho, jo,
3: no,
2: jako,
3: jasně, no, jasně.
2: Máš svého partnera nakoukanýho, teď víš, že když se podívá takhle, tak už víš, že je naštvaný a jako... I bylo vidět opravdu, že o sobě hrozně jako mluvili, jako, genuinely hezky o sobě jako
3: jo,
2: mluvili.
3: Jo, prostě taková jako banda kámošů, jo, by to člověk viděl na tom.
2: No akorát, jak tu bandu kámošů, že udávají dohromady.
3: No právě. Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo, stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
2: Jo. Krása.
3: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
2: Jo, vlastně první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště.
3: Tak
2: máte teaser na příště.
3: Nicméně, já si
2: ale
3: dovolím,
2: dneska.
3: já si dovolím takový jako takovou smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
2: Určitě, no.
3: A dneska si řekneme proč, jo. Dneska si řekneme, jaká je v tom vlastně souvislost. A...
2: Ale tak se pojďme podívat na to, jak třeba nějaký ty experimenty vlastně vypadají, nebo jako jak tam ty lidi vybírají. To můžeme ještě jako fun fact, jo. Jasně. Když se dějí tady ty experimenty, že asi jste slyšeli někdy o tom Mars 500. My jsme tady měli taky experiment v Československu a jmenovalo se Štola 88. Mm-hmm. Mně došlo, že to zní jako název hodně neonacistické kapely.
3: Ne, je to no,
2: ale z dnešního pohledu, ale ono to bylo opravdu, protože to probíhlo.
3: Proto bylo v roce 88.
2: Bylo to v roce 88 a ještě navíc to bylo ve Štole.
3: No pun intended.
2: No pun intended v té době, dneska to by mělo asi jiný konotace, ale bylo to docela zajímavé, protože jako i ty výsledky toho výzkumu, samozřejmě dneska bychom to asi vystavěli trošku jinak, ale byly docela zajímavý a vlastně docela dost podobný tomu, co i tam furt ty astronomky řeší dotek, že jo?
3: Jasně. To je vlastně docela zajímavý, jako jak se studuje, jo? Jak to teda si to lidi vlastně vůbec zvládnou, nějakou takovouhle jako dlouhou cestu, tak se dělají takzvaný analogový studie, teď co se tím chce říct, jo, není to analogová televize ani tak dále, ale je to vlastně něco, co se nejvíc blíží, je to nejlepší jako analogie, co se nejvíc blíží té realitě toho, jak by to asi mohlo vypadat, jo, když se poletí na ten Mars. A my vlastně takových zkušeností jako lidstvo máme řadu. Jo, jako aniž bychom mysleli na cestu na Mars, tak už nějaký staletí zavíráme lidi do vězení, což je jako docela malý prostor, kde musí vydržet x let. Existují že ponorky, na kterých musí lidi strávit, Bůh ví, jak dlouhou.
2: Ono prostě i takový dobu. Ty vlastně ropný lidi na ropných plošinách, že
3: těžební plošiny, zase jo, jako tam je náročný pracovní prostředí, je to jako, jde vám tam taky o život, když na to přijde a musíte se tam jako vystát s řadou dalších lidí na malém prostoru. Jo, vlastně jako tyhle ty představy nějakých jako podobných prostředí známe, takže s tímhletím vlastně máme docela intenzivní zkušenost. Uh-huh. Neříkám, že dobrou, ale intenzivní zkušenost. Uh-huh. Nebo když si vezmeš, jak se cestovalo prostě, že jo, jako první zaoceánský plavby byly v malých kocápkách a i když byly ty větší parníky, tak furt jako to je relativně malý prostor.
2: A pořád se tam byl jako několik týdnů vlastně zavřený a neviděl si kolikrát pevninu, což si myslím, že taky musí být jako docela v tom vesmíru, nebo i když jsi zavřený v nějaký tý experimentální štole nebo nějaký bublině, tak jako vlastně nevidět, to není světlo, nevidět ten svět, jak kolem tebe běží.
3: Kolumbus říkal těm svým námořníkům, že nejsou ještě tak daleko od pevniny, aby se mu nezbouřili. Jo?
2: No, ale to je vlastně pravda.
3: Ale je to jako podobný efekt, nebo jako vlastně řadu podobných věcí tam můžeme nacházet, jo, s nějakou zkušeností lidí, která existuje. A víme, že to jako lidi dali, jo? Že to nebyly úplně skvělé podmínky, jo? Třeba na plachetnicích britského námořnictva, tam mohlo být až 500 lidí prostě na jako malém prostoru. Jo? Zvládali to údajně jenom díky zásobám alkoholu, který, jako když došel, tak
2: byl problém.
3: Hrozilo povstání, hrozila spoura. Takže jo, jako víme, že tohle z toho lidi jako dokážou zvládnout. Ale zároveň my, když takhle jako někoho pošleme do vesmíru, tak chceme nejenom, aby to zvládnul, ale byl u toho ještě jako co možná nejfunkčnější.
2: A jo, a ideálně se vrátil domů netraumatizovaný. A,
3: tak, no,
2: aby byl ještě v pořádku, jo, tak, a v dobrý kondici. No, a mě ten právě třeba zajímavý, že když to dějí v té Štole, to je jako fakt vám doporučuju, najděte si fotky Štole 88 a je to fakt děsivý. Ale jestli máte rádi nějaký takový ty post a po hry,
3: jo,
2: tak je to dobrý, je to přesně pro vás.
3: Metro,
2: je to trošku takový metro, no, ale bylo to vlastně dost zajímavý, protože tam bylo dokonce v tom výzkumu žena neuvěřitelný.
3: Mm-hmm.
2: Jo, wow. Ale ne, bylo to spíš zajímavý i z toho důvodu, že třeba co tam jako u těch kosmonautů říkají, že největší průšvih, co třeba nejvíc narušuje tu psychiku, je prostě nedostatek spánku.
3: Jasně.
2: A to je i z toho důvodu, že tam prostě hodně hučí ty přístroje, nebo někde si najděte zvuky, jako co jsou na ISS, jo, takový ASMR si můžete dát, ale je to dost, ne, je to jako nepříjemný, je to, to prostě permanentní hučení, bzučení, něčeho.
3: Nějaký přístroj údajně v projektu Mars 500, což byl teda projekt Ruska, ale zúčastnili se ho i v té době jako vlastně ESA, jo, jako Evropská agentura a dobrovolníci jak z Evropy, tak z Ruska. Tak tam taky, jo, jakože vlastně to, co bylo nejvíc stresující, bylo to, že se lidi zase až tak dobře nevyspali.
2: A to právě i tady právě, jak říkali, a že vlastně v té Štole to měli, že tam jen pražsky hručeli ty přístroje, zářivky hučej, že jo.
3: Jasně.
2: Že je tam nejvíc narušený takový ten přirozený biorytmus, ty biologické hodiny.
3: Ale zároveň, že třeba to bylo jako asi mi přijde nejzásadnější výsledek toho Marsu 500, takže tohle to hrálo roli především první dva měsíce. Mm-hmm. Jo, to bylo znát, že se na to prostě lidi museli zvyknout. A když se tomu přizpůsobili, tak už tam dokázali nějak chodit mm-hmm. a nějak fungovat. Mm-hmm. Jo, takže to je taky jako zajímavý prvek, aspekt toho, mm-hmm. že když někam jako takhle se poletí, tak pravděpodobně prostě to nejtěžší bude si ze začátku na to zvyknout. Mm-hmm. Ale potom už od určitý fáze, třeba to, jak se člověk dokáže vyspat nebo ne, mm-hmm. tak už se dokáže jako nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, pokud nemá nějaký jako opravdu jako zásadní problémy s tím prostředím.
2: No a to je další vlastně věc, co když jsme právě na to koukali, i třeba co se na těch misích jako popisováno jako jedna z dalších stresujících věcí, s čím oni hodně pracují, je to, že prostě nevidí to denní světlo a mají rozházený ten cirkadiální rytmus. Že? Mm-hmm. A že vlastně ty tam nevidíš den světlo a oni i třeba na tom ISS mají to tak, že ta stanice oběhne tu zemi 16krát.
3: No, tak to je
2: takže oni jsou vlastně v podstatě
3: to může udělat, že jo, s nějakým jako cirkadiálním rytmem. No.
2: Takže oni mají v podstatě oni jsou v permanentním jetlagu. Ale co říkají, že je dobrý, co i třeba popisují, že si myslí, že právě u těch misí na Mars, že bude problematický, že říká, že jedna, a to i popisují v těch výzkumech, že jako jedna z věcí, která jim tam třeba pomáhala jako udržet si nějakou psychickou pohodu, že koukali prostě z okýdek na Zemi. Jo, že koukali, jak je hezká, jo, že co se tam děje.
3: Oni tam teď mají takovou docela jako pěknou vlastně pozorovací místnost, člověk může vletět, protože tam člověk
2: lítá, jako chillout zóna.
3: Taková chillout zóna, no. A tam má člověk pod sebou, že jo, tu zemi, nebo nad sebou, podle toho, jak to vnímá.
2: Zrovna jsou, ale u toho, u té mise na Mars, že to bude fakt velký problém, protože pak v jednu chvíli uvidí Zemi a bude to prostě jako hvězda, nějaký modrozelený hrášek, co tam je prostě floutuje ve vesmíru.
3: Ale rozumím, ale jako nemli to samý vlastně jako měli ty námořníci, prostě když odpluli někam od pevniny, tak jako neviděli pevninu.
2: No, přesně, že to vlastně bude jako asi...
3: Jako, že je blbý, ale zároveň je to něco, na co se si člověk jako může zvyknout.
2: Asi jo. A taky další věc je ta, že samozřejmě dneska už se třeba taky ví o nějaký jako práci s barvama v tom prostoru, že třeba ruský sektor má na ty ISS víc do béžova interiéry. Mm-hmm. Že je to lepší na oči než ta čistě bílá.
3: Nebo
2: teď právě i pracuju s těma různýma světlama, chytrýma osvětleníma, který ti vlastně simulujou nějaké stmívání, rozsvěcení. Mm-hmm. Ale i opravdu, že jsou měkký, teplý, že to není prostě zářivka, jak ve škole, prostě v 8 ráno. A to nebo, tak jako to má.
3: A nebo nově instalovaný bílý pouliční osvětlení. Potom musíme udělat díl.
2: Ano, uděláme. Ale právě jsem na to hodně koukal, že vlastně se teď budou snažit třeba využívat hodně AI.
3: Jasně.
2: Jako já jsem se AI terapeutů.
3: Hele jo, ale s tím AI je to vůbec zajímavý. Jo? Mm-hmm. I krz to, jako, jak se uvažuje o tom, koho teda vybírat. Mm-hmm. Jo? Protože co se třeba týče toho AIčka, jo? Tak dneska se vlastně už uvažuje o tom, že člověk, který takhle někam poletí, nebo třeba poletí na ten Mars, tak spousta těch systémů, ať už prostě v rámci té lodě nebo nějakých vědeckých, tak bude v sobě obsahovat nějaký druh umělé inteligence. Mm-hmm. A vlastně ta schopnost jako pracovat s umělou inteligencí ve smyslu dobře jí zadávat úlohy, mm-hmm. vědět, v čem je její silná stránka, v čem naopak jako může mít své slabiny, schopnost rozlišit mezi jako dobrým a špatným výstupem. Mm-hmm. To bude jako vlastně jedna z klíčových dovedností pro budoucí kosmonauty. Jo, jako ten původní představa bylo vybírat teda ty testovací piloty. Jo, prostě člověka, který je schopen zachovat chladnou hlavu v nějaký jako situaci náročný. A dneska už se uvažuje o těch lidech, kteří jako lítají do vesmíru, že by spíš měli mít takzvanou jako expeditionary mind, tomu říkají, jako vlastně mysl expedičního účastníka. Mm-hmm. Jo, prostě jako člověk, který by rád jel někam, já nevím, na Antarktidu, nechá se tam zavřít na půl roku, je s tím v pohodě, protože tam bude mít nějakou zajímavou práci, která ho naplňuje. Jo, tak vlastně jako tato ten
2: je opravdu,
3: typ člověka.
2: Jo, jo. Je to právě o tom, že oni právě dřív vybírali hlavně odborníky, že jo, aby to vůbec zvládli ovládat. Že ve chvíli, když se jednou něco stane, tak aby ten druhý uměl zastat jako jeho práci.
3: Jasně.
2: To byla největší, nejdůležitější
3: věc. Oni vlastně furt musí být tvrdá mravenec práce všeho druhu. Jo, že když jako by tam měli jednoho úzce specializovaného, tak ten by nějak vypad, tak najednou tu specializaci nemají.
2: A pak se začalo najednou ukazovat, že vlastně nejlíp jim začínají fungovat smíšený týmy, mm-hmm. muži, ženy, protože se nejlíp ty lidi socializují mezi sebou.
3: Co se týče Trumpa a letů do vesmíru a jeho administrativy, tak teď jako ten příští let, co se poletí kolem měsíce, nebo se na měsíc, tak tam poletí jenom muži.
2: Aha, zajímavý.
3: prej vyšli, jako, že jsou zrovna nejlepší na tuhle misi a že to jako žádný jako další, prostě zatím jako nahledejte žádnou další motivaci. Mm-hmm. Jsme slyšeli od různých lidí, že jo, ať už vedení NASA a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak se jako Trumpova administrativa staví k jako vlastně vyrovnání mužů a žen, tak...
2: No, tak jako tam jsou jako i výzkumy, že jo, jako když máš tam napsaný, že něco gender, nebo women, tak máš zarazit tě výzkum, jo.
3: Jasně, tak to jako všude různě ruší. Ale to je jako právě docela zajímavý a studuje se to, jo, do jaký míry teda tyhle ty namíchaný skupiny jsou fajn, dokonce teďkonc tý americký zase analogový studie, to znamená, že máš lidi zavřený někde jako na Havaji, na jedné sopce a že to teda připomíná povrch, já nevím, Marzu nebo měsíce a že to jako seš na tom povrchu a tam teda chodíš pracovat prostě do toho okolí, do toho prostředí, tak tam zkoušeli teď třeba jenom čistě ženskou posádku a různě jako zmíchaný posádky a teď teda budou vyhodnocovat.
2: Teď budou vyhodnocovat, jak, co jim z toho vylezlo.
3: Co jim z toho vyleze, jo, takže.
2: Jako já si myslím, že moje taková jako představa je, že ty, právě taky ty stereotypní představy, že jo, když jsou tam jenom ženský, tak to bude hrozný, to blbě dopadne a chlapi, ty jsou takový ty bros a ty si to prostě říkají, ono vůbec, jako, tyhle jsou úplně, jako, tyhle lidi fakt jako uvažují hlavně jinak a jsou opravdu tam jako mission oriented. Jasně. A ty konflikty tam prostě se během té mise nevytváří, nebo se vytváří minimálně.
3: Tohle je hrozně zajímavý. Četl jsem jeden článek, kde právě studoval ten výzkumník, jak třeba řešili různý problémy kosmonauti jako z různých komisí, ať už Američani, Rusové. A vlastně studoval to na základě jejich výpovědí, jo, že oni teda říkali, jak s čím se setkali a jak teda co dělali a tak. A na tom bylo zajímavé, že teda za A měli vždycky jako tendenci to řešit nějakým jako konstruktivním způsobem, jo, nebo případně, že šli za ostatníma, jo, řešit to nějakou jako sociální podporou. A vlastně třeba jako úplně minimálně mluvili o nějakých konfliktech v tom letu. Ale pokud mluvili někdy o nějakých konfliktech v rámci posádky, tak mluvili buď to před letem, anebo po letu.
2: Což mi ale vlastně vychází dost podobně, že když jsem třeba zažila nějakou, jako, nebo když se řeší nějaký mimořádný události, tak během toho, jako během té události, kdy tam třeba zase už jako hasič, policista, kdokoliv, tak si ty lidi nehádají. Prostě jedou jednak podle nějakých protokolů, který mají a druhé prostě jsou orientovaný na to vyřešit tuhle situaci.
3: Jasně.
2: To, že se pohádají předtím nebo potom, to se řeší jako jindy.
3: Jo.
2: Vlastně to je zajímavé, že to takhle může fungovat i z dlouhodobého hlediska.
3: Jasně. Jo, takže jako dá se říct, nebo dá se předpovědět na základě těch našich zkušeností, že bez největší pravděpodobností ten let proběhne v klidu. Jo, že se lidi nezhádají, i kdyby si zrovna úplně super nesedli. Že pokud se zhádají, jak se zhádají před nebo po. A že opravdu, když člověku jde o život, tak jako poslední, co chceš, tak je řešit nějaký jako napnelizmy.
2: To já si myslím, že je to vlastně je opravdu daný tím, že fakt máš tu hlavu nastavenou na to, jako hledat úplně jiný, jak řešíš úplně jiný problémy, než jasně, v běžném jasně. životě. To není, že jsi tamhle v kanclu zavřený s pár protivnýma jako lidma, ale jsi tady, jako jednak jsou to odborníci, druhé prostě už to nejsou žádní amatéři, to jsou lidi přesně, kteří jsou od vojáků, jsou to výzkumníci, jo, mají se sebou dlouhý zkušenosti, jako už ves tak dost extrémním jako povolání.
3: Jo, ale ty, co lidi poletí, tak to nebudou nutně jenom jako vojáci, nebo výzkumníci asi jo, asi budou mít nějaký jako zázemí vědět, to vlastně museli mít už.
2: Museli všichni, no.
3: I jako ty první astronauti museli mít alespoň nějakýho jako bakaláře, něčem, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to. Dobře, tak je tady nějaká jako kvalita. Jo, mluvili jsme o tom, že by člověk měl být takový ten ala, jo, jako pokud by má člověk blízko k tomu vyrazit někam na expedici, takže takovýho člověka chtějí. Ale dobře, existují teda nějaký jako opravdu jako osobnostní předpoklady, které jako se hledají. Jo, když se třeba člověk podívá na nejpoužívanější model osobnosti, což je teda Big Five, jo, což je teda jako těch pět nějakých základních rysů. To, co vychází, že jako je preferovaný, tak jsou lidi za A s nějakým jako střední mírou, nebo jako vyšší střední mírou otevřenosti ke zkušenosti. Ale to totiž taky jako upřímně často, kdy koreluje s inteligencí, takže tam je to jako
2: trochu další věc,
3: složitější.
2: No.
3: Ale určitě jako nízký neuroticismus, co z toho vychází, přívětivost, tomhle z toho modelu, je vlastně nejlepší korelát jako antipsychopatie, že no. To jsou vlastně jako málo psychopati.
2: No, protože ono si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam jasný. Musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý a já to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
3: To je jako je zajímavý, že jo, toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
2: Jo, tak jako oni, pak když tam tomu Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme týzer na příště, no.
3: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem. Jo, že ty chceš vlastně najít lidi do situace, která je velmi podobná nějakému Survivorovi nebo Big Brotherovi, ale přitom chceš, aby tam k tomu dramatu nedošlo. Zatímco, když to chceš jako tu show pro lidi, tak chceš, aby k těm dramatům docházelo.
2: Ale co bylo vlastně zajímavé, že my jsme se říkali, když jsme to připravovali, jako jestli opravdu jako byli psychopati ty astronauti nebo ne. Jo, aby to zvládli.
3: Jo. A to je zajímavý, ta diskuse skutečně jako existuje, jestli třeba Armstrong. Jo, jako
2: ten vlastně, správnej.
3: Ten správný Armstrong, který vystoupil, ne Neil Armstrong, ale ten, o tom víme, že asi jo, ale...
2: Počkej, ne, Lance Armstrong byl...
3: Lance Armstrong.
2: Aha, jo, Neil vystoupil na měsíc, Lance Armstrong byl psychopat.
3: Tak, Neil Armstrong, tak teď jsem to teda pěkně zvolal já. Jo. Takže Neil Armstrong z největší pravděpodobností ne, Lance Armstrong z největší pravděpodobností ano. A teď proč? Já, existuje kolem toho ta debata, jestli teda Neil Armstrong byl nebo ne. Protože on byl pověstný tím, že byl jako dokázal být klidnej v situacích, ve kterých by asi většina lidí úplně klidná jako nebyla. Jo. A to vlastně něco říká o výběru astronautů právě do ať už jako projektů Gemini nebo Mercury anebo Apollo, jo, kdy vlastně se tam z začátku jako NASA především vybírala z řad testovacích pilotů. A musím říct, že...
2: Ty už jsou sami o sobě dost odolný.
3: No, ale to byl asi jako fakt prostě dobrý nápad. Jo? No, vlastně je to podobná situace. Je to jako nějaký nový stroj, jde tam o to, že člověk je schopen podstoupit nějaký riziko a zároveň se v tom jako riskantní situaci chovat racionálně i jako na bázi toho, že potřebuješ rychle se rozhodovat. Jo,
2: ale i vlastně umět udržet opravdu tu klidnou hlavu v nebezpečné situaci, umět třeba nevomdlít, jo, prostě při nějakým vysokým přetížení, protože už jsou na to naučený, jsou na to nacvičený.
3: Člověče, to jako, oni jako letěli právě, to byla jedna z těch Gemini projektů, jo, kde tam právě zkoušeli vlastně jako setkání ve vesmíru, že teda dvě lodě se potkají a spojí se dohromady. Tak při té příležitosti se z nějakého důvodu, teď už přesně se nebojí, někde byl asi nějaký problém, nějaká průcha, tak se začaly točit, to je jedna z těch trysek, začala roztáčet. A mě teda jako museli se závod odpojit a mě to točilo dál. A pak už se dostali do takových obtáček, obrátek, že začali ztrácet vědomí. A v tomhle tom právě ten Armstrong byl schopen zachovat chladnou hlavu a vyřešit tu situaci, že teda za A vypnul tu trysku, která je roztáčela, a za B se nechal se zpomalit tryskou, která byla určená pro návrat na Zemi. Jo. Tohle to, jo, jako, když si představím sebe v té situaci, no já bych to za A nemám rád kolotoče, takže já bych byl jako naprosto hotový. Jo, to prostě si, jo, a ten člověk byl schopen vlastně jako zachovat klidnou hlavu a zvládnout tu situaci, kdy opravdu jako šlo o život. Nebo když přistávali na měsíci, že jo, tak oni tam s tím lunárním modulem, tak přistávali na místo, kde bylo nějak jako spousta šutrů a nechtěli to riskovat. Tak teda, že popoletějí dál ještě za kráter. No a jako přistál asi jako se to, co mu zbylo v nádrži, tak byly asi jako 3 vteřiny práce toho motoru. Jo. Takže kdyby chtěli ještě popletět o 5 metrů dál, tak už by to jako možná nedali. Jo. Takže byl schopen zachovat jako klidnou hlavu i v těle těch situacích, které jako byly dost na hraně a vlastně tam o ten život šlo.
2: No a to je právě, my jsme jako na to koukali, on opravdu byl popisovaný jakože hodně jako hodný člověk, takový opravdu přátelský, on i když, jestli jste viděli třeba s ním i nějaký interview, tak je takový, jako je fakt ten klid čiší, jo? Jasný, že jasný. To je jako vidět. A myslím si, že právě i teď ty astronauty, kosmonauty, který tam prostě vybírají do těch misí, tak vlastně hledají rezilientní lidi. A my jsme jeden z našich minulých dílů mluvili o tom, že rezilience může být trošku taky jako
3: takový zlatý psychopatie. Může být člověk rezilientní z různých důvodů. Jo.
2: Ale tady opravdu jsou rezilientní, že jsou fakt odolný. A já jsem se teda koukala, jakoby podle jakých kritérií třeba do toho Apollo vybírali ty, tu posádku. A tam bylo to samozřejmě fyzický testy, všechno možný, to jako jo, ale psychologický testy nikdy vyloženě zmíněný nejsou.
3: No, to je jako, já jsem našel teda nějaký psychiatry a psychology, kteří se na tom podíleli, ale vlastně co používali
2: zač... To je Rorschacha snad, to jsou ty skvrny.
3: Jo, ale když se na to člověk podívá, na tím zamyslí, tak oni především co hledali, jestli nemají ať už nějakou jako duševní nemoc nebo nějaký jako náznak duševní nemoci.
2: Já jsem totiž našla, že třeba v protokolu NASA je, když má nějaký stav psychózy, ale tam se může dát i to, že člověk dostane panický záchvat nebo jasně, něco. Jasně. A že tam je opravdu, že ti mají spoutat jako lepenkou nebo duct tape, tam říkají, že to je taková ta lepší lepenka. A prostě ti dají nějaký uklidňováky.
3: Jo.
2: Protože stát se to může, tam jsem právě poslouchala taky rozhovor s jedním astronautem, který byl na ISS.
3: Jasně.
2: A ten říkal, že jeden jeho kolega, že se mu stalo, že se mu nějak v noci zdálo, že ho bolí zub a vlastně se nějak vyschýzoval, že ho bude bolet zub dál a že se nedostane na zem a že neví, co s tím dělat. A i to tam jako popisal, říkal, ale když mě to bude, tam byl nějaký záznam té konverzace, co budu dělat, jako já tady nemám nikoho, kdo by to odoperoval nebo něco takového. Naštěstí pak se nějak sklidnil, ale jakože třeba takováhle hloupost, která vám přijde jako Ježišmarja, no tak co, tak tam v tom vesmíru, kdy víte, že jste fakt odtržený od pryč.
3: Že vlastně jako malý problémy můžou být život ohrožující, že jo?
2: Jo.
3: Jo, jako co je zajímavý, tak vlastně furt to, co platilo ještě jako za toho, prostě na začátku toho lítání, že pravděpodobně, proč se jako na ně koukali psychologové, tak bylo, jestli teda nemůže s nima být nějaký problém s těma lidma, tak to furt platí. Jo, a třeba teďkonc už víme, co, jo, jako v čím, na základě čeho máte sníženou pravděpodobnost, že by vás někdo vybral do takovýhle mise, jo. Za A nějaká jako historie duševního onemocnění.
2: To
3: jo,
2: je jasný, to prostě. Jako... A tak to se podíváme, že na Survivor, že jo, tam byli prostě účastníci, kteří prostě měli nebo bojovali dlouhodobě s nějakou duševní nemocí. No shame, prostě to tak je. Najednou tam byli izolovaní a prostě museli skončit, protože se jim to tam rozjelo, protože jasný. Máš málo jídla, jsi spánkově deprivovaný, problém.
3: Jo, i kdyby prostě to nebyl váš případ, máte nějakou zkušenost prostě třeba s depresí nebo s nějakým jako psychotickým stavama, jste dobře zalečený a tak dále. Jo, i kdybyste to jako tím měli projít a netýkalo by se vás, že by vás to nějak rozebralo, tak furt to
2: můžu
3: je...
2: Můžou ohrozit i ostatní.
3: No ne, ale furt je ta pravděpodobnost je větší. A ty to jako, jako psycholog, tak ty lidem do hlavy nevidíš. Jo? Ty víš na základě nějaké jako zkušenosti, co je pravděpodobnější. Co další třeba, tak nějaké jako problémy doma, ať už z dětství, anebo v současnosti.
2: Jo, nějaký rozvody, nebo náročný životní situace, nějaký sebevraždy v rodinné anamnéze, to je všechno problém.
3: Může být, jo, jako nemusí se to tobě týkat, ale zase pravděpodobnost říká, že je lepší, aby to tam nebylo. Nějaký jako historie traumatu, jo, zase samozřejmě. Člověk může s tím jako velmi dobře fungovat, zase pravděpodobnost, že by se mohlo něco přehodit, nebo mohl reagovat nějak jinak, tak tam existuje. Nějaká historie závislosti. Už třeba jenom kouření může být vlastně taky jako tu pravděpodobnost, že člověk nebude něco moc zvládat.
2: Protože prostě opravdu se dostaneš do stresové situace a ty jako nemůžeš ten svůj jakoby ten špatný coupingový mechanismus využít.
3: Se zapálit, že?
2: Jo, nemůžeš se zapálit a ty jako najednou vlastně ty budeš tam oslabovat celý ten tým a můžeš ho ohrozit svým prostě nevhodným chováním, že jo?
3: Jasně.
2: No ale pojďme se to teda nějak shrnout.
3: Dobře, tak jo.
2: No, prostě Neil Armstrong nebyl psychopat. To je nejdůležitější.
3: Jo, z největší pravděpodobnosti.
2: To je vlastně naše největší jako otázka, když jsme se o tom bavili, jestli byl Neil Armstrong psychopat nebo ne, protože vlastně by naplňoval hodně těch prvků, ale evidentně nebyl. Proto to tak zvládnul.
3: Jo. Co mi přijde zajímavý, asi by na Mars byl schopen doletět každý člověk, ale potřeboval by k tomu jako daleko víc prostředků, než kolik jako budou mít ty lidi k dispozici. To znamená, že z toho důvodu my vybíráme lidi, kteří budou fungovat spolu co nejsnáz.
2: Nejsnáz v co nejúspornějších podmínkách, jaký jsou možný.
3: Nejúspornějších podmínkách. A víme teda, že vlastně všechno, co tak jako souvisí s nějakou jako možným narušením psychiky, tak je věc, která tě diskvalifikuje k tomuhle. Jo? A pokud teda něco tím může pomoct, tak je to jako vysoká psychická odolnost, nízký neuroticismus.
2: Vysoká přívětivost.
3: Relativně vysoká přívětivost. Schopnost spolupracovat s ostatními lidmi. No, kromě teda veškerých těch znalostí, které člověk
2: tak
3: musí.
2: Tak samozřejmě, jo. Tak,
3: a schopnosti vědět, jestli ti zrovna AIčko kecá nebo ne.
2: Jo. Domácí úkol.
3: to jsme teda ještě nezmínili, ale to je vlastně jako zajímavá historická věc, vlastně teď už historická, protože existoval plán ve své době, Mars One se to jmenovalo, uh-huh. jo, že teda vlastně by poslali lidi na Mars, uh-huh. na cestu jenom tam, jo, že by nebylo na cestu nazpátek.
2: Jo, to si pamatuju.
3: A že to chtěli financovat tím, že by prodali práva jako společnostem na promítání uh-huh. týhletý, jako ať už přípravy nebo celý té cesty, uh-huh. že by to vlastně byla jedna velká reality show.
2: Okay.
3: Takže to chtěli financovat tím, že by z toho udělali reality show.
2: Aha.
3: Jo, takže tohle z toho propojení cest do vesmíru a reality show tady vlastně jako furt tak nějak visí ve vzduchu. Uh-huh. Jo. A já mám na vás dotaz, jo, jako byli byste ochotní do něčeho takového jít? Jo, protože v té době oni pozbírali asi 200 tisíc přihlášek.
2: Já si to pamatuju, protože to byla strašná akce a furt se o tom jako mluvilo,
3: ano,
2: a jako lidi opravdu to dělali vlogy a jako jak se na to připravujou, že třeba i vysvětlovali rodinám, že já vás fakt nikdy neuvidím, když tam poletím, a jako mm-hmm, to bylo úplně crazy.
3: Hele, spousta lidí jako velmi... Jo, jako velmi racionálně o tom uvažovali, jo, jasně, tohle je něco, co prostě posune lidstvo dál, já do toho
2: myslím, že tady byla právě nějaká slečna z Česka, jo, která o tom jako hrozně hezky mluvila a jako bylo to vidět, že to má jako v hlavě neskutečně srovnaný, ale pro mě to teda bylo nepředstavitelný.
3: No, jasně, no.
2: Jako...
3: A asi z největší pravděpodobností, jako zpětně, když se na to člověk podívá, to asi byl tak trochu scam, protože ono to nikdy nemělo víc jak 4 zaměstnance, ta společnost a no.
2: Ale už je dobrý halo kolem toho tehdy.
3: Bylo kolem toho velký halo, přesně tak. Mm-hmm.
2: Umíš si ty představit, že by si do něčeho takového šel teda?
3: Jako, že bych odletěl na Mars a že bych jako šel na Mars. Hele, před 20 lety bych řekl, že jo. Hmm. Dneska bych řekl, že ne. Čistě z toho důvodu, že jako já fakt nemám rád kolotoče. A tam je to, jo, jako ta představa, že mám prostě, ne, mořskou, to je jako varianta mořský nemoci tam někde jako na oběžný dráze, protože tam najednou nevíš, kde je nahoře, kde je dole. Brr. Jako rád bych se tam podíval, jo, kdyby mi někdo takhle nabídl prostě takhle jako teleport ze Země na Mars, tak bych se na Mars moc rád podíval, ale tu cestu se s dovolením odpustím.
2: Tak to máme podobný. A tímto se s vámi loučíme.
3: Loučí se s váma náš pořad.
2: Psycho.
3: Psycho.
1: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
4: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu
1: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
3: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o leccem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové v žabkovaném oděvu krásném také Martin. Já jsem se domnívala, že Martin se jmenuje Kokoda. Ale ejhle, on mi teď říká, že se jmenuje Kodada, což mě neméně překvapilo. A Martin mi před vysíláním říkal, že jeho jméno se komolí ještě různým jiným způsobem. Můžeš se k tomu Martine Kodado, oslovujeme, voláme Kodado. Martine Kodado nějak vyjádřit.
4: Řekni normálně Martine
3: Kodado.
4: Martine, primárně řekni možná ahoj, už tady mluvíme skoro minutu a ty ještě si nic neřekl, takže ahoj Martine.
5: Ahoj, zdravím posluchače a posluchačky. Mm-hmm.
4: Martine Kodado. Probírání příjmení různých, to je naše oblíbená disciplína.
3: Já jsem totiž víš jak, já jsem měla připravený humor na tvé jméno, které není tvým jménem, že se jmenuješ Kokodát, že se budeš jmenovat Kokodák a to mi nevyšlo, protože se jmenuješ Kodada.
4: Takže Kodadák. Ale takový Vašek Lipina by mohl vyprávět o tom, jak se dá s příjmením takzvaně vydřenit celý díl Buchet, že? Takže ty si tedy Martin, Martin, jsem se tady bouchla o mixážní pult. Ty si tedy Martin Kodada. A my jsme se se Zuzkou podivovali celkem tomu tvému příjmení, ale ty si říkal, to je tradiční, klasické české příjmení. Tak Martine,
3: něco jako Spable?
5: Něco tak, no, to je složitý. Oni jsou dvě linie bohemistů. Já jsem potom pátral a snažil jsem se zaujmout v rodině takový zájem o naše příjmení, protože...
4: Jako zažehnout ohýněk zájmu, jo?
5: On tam je, ale je takový na takový jako vtipný úrovni, protože dlouhou dobu jsme si dělali srandu, že to je mongolský příjmení, což není. Já jsem párkrát někde řekl, že to je indický příjmení, protože v Indii je město Kodada, je v něm, myslím, i univerzita.
3: Aha,
5: a když se podívá člověk na nejčastější užití tohoto příjmení, tak vyjde Sri Lanka anebo Indie, tam je nejvíc našich jako...
4: Kodadů.
5: Ano. Ale jinak by to mělo být české jméno z jižních Čech.
4: Aha. A to jsi zjistil kde s tím svým bádáním? To si pátral archivech.
5: To bylo na stránkách a teď...
3: Na internetu.
5: Bylo to na internetu, na takových starých na stránkách.
4: Jo, na starých, starých. Tak je. Jestli byli starý, Martine,
5: a byl tam, a byl tam, byl tam citovaný bohemista.
3: Tak
5: ale nedohledával jsem, zda je to pravda. Jo. A mělo by to být zkomolenina z datla, že pták dadák a nějak jakoby lidi v jižních Čechách měli jako hodně humoru a tak by řekli jako Kodadák, ha.
3: Tak to je srandovní jméno a z toho je teda Kodada.
4: Takže,
5: ano,
4: ale
5: nějakým.
4: Tedy datel se jako v jižních Čechách mu říká dadák, nebo to je, že už to, ten datel už je zkomolenina?
5: Už by to měla být zkomolenina.
4: Aha, takže ty jsi teda na stránkách archivních, kde citovaný byl jistý bohemista, jehož jméno teď tedy si nepamatuješ, tak ten tam napsal, že příjmení Kodada vychází ze zkomoleniny slova datel z jižních Čech.
5: Že je to nějaké ptactvo.
4: Aha.
5: Pak je druhá teorie.
3: Teda.
5: A v té druhé teorii je to řecké jméno z Niko Démos, Niko výhra, Démos lidu, a že by to byl jako potomek řeckých nějakých, nevím čeho, nějakých vítězů lidu.
3: To teda přijde vzdálené docela, Nikodémos a Kodada.
5: Mně taky, jako taky je to hodně daleko, ale...
4: To už je Fuchsová skoro stejný Nikodémos, jako...
3: No, skoro. Takže
4: si našel, tady tu druhou informaci si našel taky někde na netíku, nebo
5: jo, to byla
4: odkud?
5: Na stránkách, které se přímo věnují významu příjmení a přišlo mi to takové a tam jsem se dozvěděl, že je nás 61.
3: V rámci ČR.
5: V rámci ČR.
4: 61 Kodadů tedy.
5: Ano.
4: Dobře, a tak třeba si pátral někdy dřív, tak teď už třeba někdo umřel a narodil se, takže ta 61 se mohla tedy změnit. A znáš nějaké jiné Kodady, než Kodady z vaší rodiny? Jakože byste dělali nějaký sraz Kodadů?
5: Mám soukmenovníka.
3: Co to znamená?
5: Jakože, ne, nebo soumenovníka, to je možná lepší. Mm-hmm,
4: to spíš je lepší, no.
5: To menovce. Dává větší smysl. Menovce, to je to slovo. Mm-hmm. Martina Kodadu, což je hokejista.
3: Jo, že se jmenuje stejně jako ty, ano. To zvolíš zrovna. Hokejista a nějaký úspěšný hokejista?
5: To nevím,
3: NHL?
5: Ale...
4: Ale znáš ho, že existuje.
5: My tak jakoby bojujeme na vyhledávacích portálech,
3: spolu.
5: Čí jméno se tam objeví, mm-hmm. když...
3: No, kdyby jsi založil třeba nějakou platformu erotickou, tak třeba budeš první.
4: Mm-hmm.
5: To je možný.
4: A ty si často takhle hledáš ve vyhledávači, že si tam píšeš své jméno, jestli vypadneš ty nebo hokejista?
5: Ne, ale hledal jsem tam svoji bakalářku, protože jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuje.
3: Takže jsi chtěl přečíst? Ne.
5: Chtěl jsem z ní něco odcitovat a nemohl jsem jí najít ve svém disku a nemohl jsem si vzpomenout, jak se jmenuje.
3: No takhle.
4: Tak jsi zdal Martin Kodada a teď teda si tam vypadl ty a hokejista, jo? Tak jsi říkal, musím se nějak zaindexovat výš, abych teda předhonil hokejistu. Takže Kodada, a tvoje máma se třeba, ženy z vašeho rodu se jmenují Kodadová?
5: Ano, ale máma se tak nemenuje.
4: Ale tam by to vlastně bylo i docela hezký, kdyby se to nepřechylovalo, že by se jmenoval Kodada. Mm-hmm. Že tam jako, podle mě to ová je zbytečný. Jako obecně si myslím, že to ová je takový, jako neříkám nic, já bych to zrušila, ale...
3: A tvoje máma se teda jmenuje úplně jiným příjmením.
5: Ano, oni se s tátou rozdělili a...
3: Každý se jmenuje jinak.
5: Každý si vzal jiné příjmení.
4: A teď už má nějaký tradiční, jako že třeba Nováková, nebo taky...
5: Ano, jako tak, velmi, velmi tradiční.
4: Tam zase, jako Skoda, kdy si pohoršil teda z toho příjmení.
5: Ale
4: jako.
5: Tam je zase vtipný, že děda tam dohledával, že by jako maminka se jmenuje Berková a Berkovi byl nějaký rod pánů z Dubé a děda měl takovou jakoby teorii, že jsme nějak příbuzní, ale... To je, tomu nerozumím. On teď vzniknul rodokmen naší rodiny a já jsem ho ještě nečetl.
3: A ten rodokmen vzniknul sám od sebe, nebo ho někdo
5: dobil? Mámin bratr ho udělal.
3: Jo, jo, jo.
4: Takže ale vy přece jenom tam máte takhle ten plamínek teda toho zájmu o ty vaše kořeny,
5: jo,
4: nebo
5: ano.
4: O to příjmení tam doutná, jo? Že ty,
5: jo, jo.
4: Teda...
3: No a ty, než přišla Ivanka tady ještě do studia, tak ty jsi říkal, že jednou ses kde si probudil a na tebou bylo nápis, že se jmenuje Zababa?
5: Ano, probudil jsem se v Jindřichově Hradci, potom co jsem
3: stalo?
5: Si na táboře rozbil hlavu o strom. A zapomněl jsem, jak se jmenuju, bylo to na mé narozeniny a odvezla mě sanitka.
3: Takzvaně rychlá.
5: Ano, tak moc milí lidé tam byli, nebo pamatuju si, že byli milí.
3: Jako ironicky? Nebo
5: ne, fakt milí, fakt milí. Jakoby, museli jet někam k Rabšachu do lesa a tam jako lovit nějakýho kluka, který zakop v okořen.
3: A ty zapol, doslova zakopl okořen?
5: Ano, ano. A praštil se hlavou v ten...
4: Ostrom.
5: Ne, takové to, co zbyde po stromu.
4: Pařez.
3: Ano, ty jsi zbouchl o pařez.
5: Ano.
4: Takže jsi zakopl o kořen a udeřil ses o pařez, abychom v tom měli jasno jako kriminalista, když prostě rekapituluje ten případ. A tam se sám knockoutoval tím
5: tam
4: pádem
5: sám
4: na pařez.
5: A pak jsem se tedy dostal do té nemocnice.
4: A kterou
5: tam...
4: částí hlavy jsi dopadl na ten pařez? Jako čelem. Aha.
3: Čelní náraz.
4: Takže bylo čelní to... náraz do pařezu se sknockoutoval. A ty jsi tam byl sám, že ti pak někdo musel najít, že jsi tam
5: ne,
4: omdlelý,
5: my jsme
4: nebo...
5: tam byli s celým oddílem. Jsme celým tam běhali oddílem. A hráli takovou hru, že jsme měli fáborky a ty jsme se snažili tomu druhému vytrhnout.
3: A ty jsi byl tak jako zažraný do té hry, že jsi nevšiml ani kořene, jo?
5: Ne, já jsem nějak jakoby běžel po tom fáborku a...
4: A byl tam pařízek. Takže se tedy knockoutoval, takže tě vyzvedli teda v lesíku někde u Pařízku, záchranka tě odvezla někam do nemocnice.
5: Ano, a tam jsem jim vykládal všechno o sobě, jak se jmenuju a tak, a něco jsem jim řekl.
4: A to už si teda nebyl, předpokládám, bezvědomý. To už jsem byl přivědomý.
5: Ne, to jsem byl v pohodě, ale byl jsem v nějakém šoku a nějak jsem jim tam jako asi navykládal, že se jmenuji Martin Zababa, asi potom kouzelníkovi z té pohádky o těch mašinkách.
3: A to je pěkná pohádka.
5: To je nádherná pohádka.
4: Jaká to je pohádka?
3: To je Čapek, ne?
5: To nevím.
3: Podle mě to je od Čapka.
4: Aha, a tam je nějaký kouzelník Zababa.
3: Jo,
5: to
3: byl večerníček,
5: nejrychlejší mašinku.
4: Aha. Já znám Žlababa, ale Zababa to
3: Zababa,
4: takže teda si jim tam zřejmě ty sám...
3: Heger to mluvil.
4: Nebylo to, že by se to oni jako přepsali, ale že ty zřejmě sám si uvedl jako příjmení Zababa.
5: A nebo se oni přepsali. To je,
3: to je
5: jakoby,
3: si to přepoj...
5: jak bermundský trojuhelník, to je jedna z těch
3: to už nevíme.
5: Nevyřešených záhad.
3: A to je u těch men, která nejsou úplně běžná, že se hodně často komolí...
4: Mm-hmm.
3: Znám to.
4: To jo, ale jako ono Kodada a Zababa mi přijde, že je docela od sebe daleko.
3: No, tak má to stejný slabiky, je to dadada, kobaba,
4: ne,
3: bababa.
4: Není. No to je jedno, takže se zprobudil.
3: Jako Zababa.
4: A měl si tam teda napsáno jako... Zababa. A co si pak dělal teda? Zavolal si sestřičku a řekl si,
5: no.
4: Jsem Kodada.
5: No.
4: Oni řekli, zas otravuje.
5: No,
4: to otravuješ.
3: Ten blázen, zababa se otravuje.
4: Ne, takže
3: to je úplně změna identity.
4: To se teda probudil a byl si v šoku, že jsi zababa.
3: Horror.
4: A měl jsi tam Martin zababa nebo jenom zababa?
5: Byl tam Martin zababa.
4: Martin zababa. Takže tam ti došlo, že je to asi špatně. To bylo první, co jsi udělal po tom probuzení.
5: Myslím si, že ano.
4: A co se stalo dál teda?
5: To už si nepamatuju.
4: Ne.
3: No ale jak se ti vrátilo tvoje pravé jméno?
5: Jo, no to je ta otázka, jestli je to pravé jméno. Ale,
3: ty nevíš doteď,
5: no,
3: jak se jmenuješ.
5: Možná se celou dobu jmenuji zababa a jenom jako
4: a možná
5: táta vždycky se ze mě dělá srandu.
4: Možná bouchl o ten pařez a tím ses jakoby transportoval do jiného časoprostoru.
5: To je možný.
4: A v tom původním časoprostoru ty jsi byl třeba zababa a omylem ses teď transportoval do časoprostoru, kde jsi kodada.
5: To je možný,
3: jak se jmenuje ten režisér, co dělá takové ty filmy s těmi různými časovými rovinami?
4: Já nevím, jako jak je třeba Inception, co
3: no,
4: to nikdo nerozumí.
5: Není to Nolan?
3: Nolan, přesně tak. To je jak z nějakého filmu o Nolana, teda nízkoro spočtovějšího ze skautského nebo jakého
4: ještě,
3: tábora.
4: A nebo ještě, jak se to jmenuje, Interstellar, že bys někde načuhoval na někoho skrz knihovnu a volal si, ne, jsem zababa, nejsem kodada, ale oni pořád to tě neslyší.
3: A ještě máš nějaké srandovní zkušenosti nebo zkušenosti s tím, jak někdo komolil tvé jméno?
5: To se stává pořád, že mi chodí e-maily na cizí e-maily. Chvíli jsem přemýšlel, že bych si ty e-maily zaregistroval taky a rovnou je přeposílal na sebe, ale to
4: a to bys jich musel mít moc. Ale tak e-mail třeba Martin Zababa by si mohl udělat tak z nostalgie.
3: Pro jistotu.
4: Vzpomínka na tvou starou identitu v jiném časoprostoru, kdy jsi ještě býval zababou. Takže dobře, a nakonec to teda dopadlo dobře, že tě propustili a vrátil se zpátky na tábor?
5: Ano. A oslavili jsme v té nemocnici moje narozeniny.
4: Takhle.
3: Jako se sestřičkami nebo s kým?
5: Ne, oni tam přijeli, vedoucí z toho tábora mi dá dort, přijel za mnou tatínek. Myslím si, že i máma, ale to myslím si, že i máma.
3: Jsou to tvoji rodiče, že?
5: Právě, no.
4: To jsou ty jiný, to už jsou v tom jiném časoprostoru, no tam ty už, těm si zmizel.
3: A to ti bylo kolik let?
5: Asi 14.
3: A teď ti kolik?
5: 27.
3: 27, tak to už je další doba. Nicméně, já se vrátím k dopisu nebo emailu, který nám napsal tvůj kamarád. Cituji. Zdravím vás jako věrný posluchač Buchet. Hrozně rád bych ve vašem pořadu slyšel někdy mého kamaráda Martina, kterého bych si vám dovolil pičnout. Je to Martin Kodada, velmi zábavný student politologie a zároveň nových médií. Kromě toho, že je student, tady teda chybí čárka, tak je naprostý nerd, který se třeba teď věnuje majonézovým salátům. Pak je tady nějaký odkaz, který teda teď tady logicky neotevřem.
4: Tak, to by stačilo zatím teda z mailíku. Tak Martine, zababo nebo kodado, možná by ses mohl vyjádřit k tomu tvrzení tvého kámoše, že říká, že jsi zábavný student. Tak myslíš si o sobě, že jsi zábavný student, nebo definoval by ses tak, popsal by ses tak?
3: Zábavný student.
4: Jo, velmi zábavný.
5: Myslím si, že můj vedoucí diplomové práce si musí myslet, že jsem jakoby zábavný.
3: Počkej, já si myslím, že to tvůj...
4: Tohle je vedoucí
5: žák. Ne, tohle je spolužák, ale můj vedoucí, co mu dělám za psí kusy, tak ten buď musí být jako
4: A to
5: slatý.
4: Oni jsou zvyklí, no. To nikdo to tam
3: psí
4: nepíše.
3: Psí kusy znamená co, jako, že nejsi spolehlivý, nebo co?
5: Ne, spolehlivý jsem, ale spíš mu odevzdávám takové zvláštní texty. A on...
3: Ano, a to musíš být asi specifičtější. Co to znamená zvláštní texty?
5: No,
4: jakože třeba ty mu dáš recept na majonézový salát a on říká, ale pane Kodado, když jsme se domluvili, že mi napíšete tady anotaci v diplomce.
5: Něco takového, že jakoby já, když píšu, tak potřebuji psát nějakou dobu a když mi nejde psát diplomka,
3: tak píšu
5: něco jiného.
4: A tomu třeba pošleš co? Potom.
5: Tomu pak posílám. Třeba teď zkoumám, kde se v Čechách poprvé použilo pojmenování okurková sezóna pro letní žurnalistiku.
3: A souvisí to nějak s tím tvým tématem,
5: ne,
3: té tvé
5: vůbec,
3: práce? Ne,
5: vůbec.
3: Takže se tak nějak obšťastňuješ u nějakého jiného tématu. Jo. Mm-hmm. To musí být rád teda.
4: A co jsi teda vyzkoumal? Našel jsi něco zase na internetu, na nějakých starých webových stránkách, nebo tady to si zkoumal nějak zevrubněji, že si třeba dělal takzvaně rozhovory s pamětníky?
5: S pamětníky jsem rozhovory nedělal, ale byl jsem v rakouském archívu, kde jsem se hrabal...
4: Kvůli té okurkové sezóně.
5: Ano, protože...
3: Mm-hmm. A jo, to si zdal teda, ale záležet docela.
5: Jo, já jsem se velmi...
3: Gurken sezón.
4: A kam si jel?
5: Saur
3: sezón.
4: To si jel do Vídně.
3: Za Gurke. A jo, jasně.
4: Nebo do jakého archivu?
5: On byl naštěstí online. Oni ho mají digitalizovaný.
4: Jo, online. Takže si teda bádal v rakouském archivu. online.
5: A tam to někdy v 1860 napsal jistý novinář, myslím si, že 10. června, když popisoval situaci v Maďarsku, že se tam nic neděje a že je to takový jako okurková sezóna.
3: Mm-hmm. Ale Sauerkraut je přece ale ta nakládaná okurka, ano. Tak to úplně mění ten význam. Já jsem si vždycky představovala tu salátovku.
5: Původně to je kyselá.
4: Ale oni, Zuzko, podle mě jako dozrávají nebo dorůstají úplně jako ve stejný čas,
3: to jo,
4: ne?
3: Nakládačky ale my nemáme i salátovky. Nakládačkovou
4: nakládačková sezóna by pro ně byla nějaká bytková sezóna, jakože to by byla sezóna, kdy se poperou lidi spolu nakládačka.
3: Tak to úplně všechno mění. A ty opravdu všechny ty texty, které vyprodukuješ, posíláš tomu chudákovi vedoucímu, byť se to netýká toho tématu?
5: Někdy ano.
3: Mm-hmm. Proč?
4: Aby jako viděl, že něco píšeš. Jako, že, tak je...
3: Akorát, že něco jiného.
5: Já to dávám někdy do podpisu v e-mailu, že si to dávám na svůj blog a tam jakoby dávám odkaz na poslední článek a nevím, jestli to čte a doufám, že ne.
4: Jo, ale dáváš to tam, jakože jsi takový marketér vlastní práce tady. Ano. A jinak tedy, abychom všichni byli obohaceni, tak tu svou diplomovou práci tedy píšeš ve skutečnosti ne na téma okurková sezóna, ale na jaké téma. A případně ty jsi tedy ten velmi zábavný student politologie a nových médií, tak tu diplomku teď píšeš na kterém z těch
5: na
4: oborů?
5: Na obojí.
4: Na obojí. A to píšeš tu samou jednu,
5: ne,
4: že odevzdáš
5: píšu,
4: tam i tam?
5: Píšu dvě různé.
4: Dvě různé.
3: A o čem teda píšeš?
5: Na nových médiích píšu o lidech, co programují ve volném čase. Ty nazývám digitálními kutily a snažím se s nimi dělat rozhovory.
3: Jako kvalitativní rozhovory,
5: no,
3: jo?
5: No, no,
3: jak
5: no,
3: se
5: no.
3: mají a tak.
5: Jo, jo. Mm-hmm. A povídám si, a tak proč jako děláte tohle? Oni mi řeknou, no, protože nikdo jiný to nedělá. A já, aha, dává smysl.
4: Mm-hmm. A... digitální kutilstvo tedy. No. Mm. A to už teďka může nahradit AI všechno.
5: To může a já doufám, že ne, ale...
4: Že ty kutilové zůstanou. Tak možná ty kutilové budou pak jenom využívat tu umělou inteligenci jako další nástroj. Takže nemůže. Digitální kutilství, ano. Je tedy jedno tvé téma a druhé tvé téma?
5: Druhé píšu o pojetí revoluce v myšlení Alberta Camusho a Hanny Arendt.
4: To zní teda velice performativně chytrácky.
5: Je to velmi performativně chytrácké a málo zábavné.
4: Tak, dobře. A takže teda ty častěji píšeš o to digitální kutilství, jo, tam jako cítím, že k tomu máš takovou větší takzvaně afinitu, abych použila slovo, které by Zuzka určitě ráda použila. To tě víc baví?
5: Mě baví obě, oboje. Ale o té jedné se hůř mluví.
4: Jo, jakože o tom jednom se ti hůř píše, tak to nepíšeš.
5: Ano.
3: Jo, jasně. Tak spíš teda tenduješ k těm okurkám.
5: Ano, ano.
4: A že bys ty okurky někam protlačil, to se ti zatím nepovedlo.
5: To bohužel ne.
3: Že jsi nepsal rovnou o těch okurkách a měl bys klídek, podle mě.
5: To bych měl, protože v Čechách se to poprvé objevilo, myslím, v plzeňském deníku, co jsem našel. Někdy v 73. tím, myslím, možná 93.
4: To je docela rozdíl. 73 a 93. To...
5: A 1800.
4: Jo, no ale 18, tak, stejně,
3: no, tak dobře,
4: v 19. století, teda, kdybys ano. řekl, že jinak na diplomku si myslím, že ten 20-letý rozdíl už je poměrně tedy
5: je.
3: No a když doděláš tyto školy, jistě velmi praktické, tak co pak budeš dělat? Čím budeš? Nebo už si něčím?
5: Já se...
4: Člověkem, velmi zábavným studentem.
3: Ale stran povolání, čím si budeš vydělávat na složenky?
5: Já se živím jako ajťák v nemocnici.
3: Ajťák v nemocnici.
4: Takže ty máš blízko vlastně k tomu digitálnímu teda kutilství.
5: Ano.
4: A ajťák v nemocnici ve smyslu, že ty tam jako programuješ nějaké softwary nebo se staráš o nějaký ten jako program, anebo si takový ten ajťák, že tam lidi chodí a ty děláš, zkoušeli jste to vypnout a zapnout.
5: To druhé. Chodím za lidmi a říkám jim, no, tak ta tiskárna je zasekla, tak z ní zkuste vytáhnout papír.
4: Jo, takže to je takové mrzení, že já to znám tady třeba z českého rozhlasu, že dost často ta chyba bývá třeba na straně uživatelstva a pak tedy to IT oddělení, jak si zachází s tebou přesně tím stylem, že vypnout a zapnout.
5: To já se snažím nedělat. Já
4: ne,
5: se snažím
4: ne, oni jsou jako
5: hodný,
4: milí, ale že často jako ten tvůj zásah spočívá tady v tom, že jako vypneš a zapneš nebo vyndáš papír.
5: No, nebo...
3: A nějaké programování, něco jako high-tech tam neděláš?
5: Říkali mi, že bych měl, ale zatím ne.
3: Zatím ne. A zatím děláš teda, když někomu nejde Wi-Fi, no, jo? Nebo...
5: Jo, no, my tam Wi-Fi nemáme, ale...
3: co tam děláš?
5: Většinou chodím a tak jako se dotýkám tiskáren, aby začaly fungovat.
3: Jo, že tam děláš takového magična teda.
4: Ty tiskárny se tam používají asi stále hodně v těch nemocnicích. Že
5: na všechny ty recepty.
4: Všechno se tiskne.
3: Ale to je opravdu neuvěřitelné. Já jsem si minulý rok, jak možná se hodně ptáte, neptáte vůbec, jsem se řízla do nohy. Poprvé v životě jsem byla na pohotovosti a pak jsem šla na vyndávání stehů z té nohy a já jsem měla jenom ofocenou tu zprávu v mobilu a to jsem myslela, že stačí. A ta paní doktorka, která mi vyndávala ty stehy, byla hrozně naštvaná a říkala, teď mi to pošlete na mail, já si to stejně musím vytisknout a dala mi další papír, takže tam něco jako digitalizace zdá se teda nefunguje a všechno musí být na papíru, a což je ale pro mě teda problematické, protože já jak mám papír v ruce, tak ho ztratím během tak minuty.
5: To já taky.
3: No. Hmm. Tak nemůžeš tam udělat nějakou reformu tady
4: revoluci. Tohoto? Píšeš o tom diplomku, o té revoluci, že sice tedy v myšlení Arendtové a Camusho, ty bys mohl udělat takovou revoluci v nemocnici, že by si zrušil ty papíry.
5: Velmi rád, ale myslím si, že z archivních důvodů to nejde. Ono se to musí několik let archivovat.
4: A tam by to mohlo zmizet v propadlišti digitálním. Právě. Dobře, a pak tedy tady, kromě toho píše tvůj kamarád Štěpán. Kromě toho, že je student, tedy velmi zábavný student, jak psal v první větě, tak je naprostý nerd, který se třeba teď věnuje majonézovým salátům. Tak možná tedy, Martine, k tomu by ses mohl vyjádřit, majonézové saláty, co je to za fenomén, jak ses k tomu dostal a jakým způsobem se tomu věnuješ? Jako no. Jenom teoreticky nebo i prakticky?
3: Nebo i degustuješ, nebo děláš třeba nějaké porovnávání a tak.
5: To bych chtěl udělat nějakou jako degustaci. Ono to celý začalo tak, že jsem si v kantýně té nemocnice, kde pracuji, jsem si zapomněl nahlásit oběd. A tak jsem šel, že si dám něco jiného místo jako svého obědu, že si dám nějakou...
4: A vy musíte si hlásit obědek, ano. Jakože tam máš třeba jednička, dvojka, ano. Ty musíš ano. Předem říct, že chceš ano. Jedničku, ano. Aby jak... oni uvařili dost jedniček.
3: Ano. Jak ano. Ve školní jídelně.
5: Přesně tak, je to úplně školní jídelna.
4: A když nenahlásíš, tak oni s tebou nepočítají.
5: Přesně tak.
3: A obědek není pro Martina. Za babu.
4: Takže tam teda jdeš a teď je průšvih.
5: A teď jsem si tam dal něco, co se jmenovalo Rümcajzův salát. A já jsem byl úplně fascinován, co se mi to jako objevilo na talíři. V životě jsem to neviděl.
3: Jakože to bylo tak hezký? Nebo tak dobrý?
5: Dobrý, nebylo to špatný.
3: A můžem hádat obsah, já si myslím, že tam byl nějaký salám nakrájený.
4: Měkký salám, takový ten růžovej salám.
3: Jo. A kozí roh?
5: Ano.
3: Jo, takový jako chlapácký jídlo jo, prostě. Jo.
4: A bylo to taky takový jako do oranžova trošku, jakože jakoby pikantní.
5: Bylo to rádoby pikantní.
4: Takže se to jmenovalo Rümcajzův salát.
3: Jo, to vždycky, teda. Když je něco zálesátkýho nebo Rümcajzovo, tak je to takový drsný.
4: Zbojnický jo, tak jo. Ještě bývá.
5: No jo. To mě právě jako, jsem si položil pak otázku, a kolik salátů vůbec jako v Čechách máme. Že? Jakoby,
3: a navíc jestli to je salát, když tam není zelenina skoro, ne?
4: No. Ale to se používá právě proto salát, jako i ten, že jo,
3: ta míchaninový.
5: To jsem právě zjistil, že Jungmann, když dával dohromady český slovník, česko-německý, tak tam mluvil o salátu nebo salátečku a to byla...
4: Saláteček se mi líbí, ale...
5: A to byla věc, která je nějaká zelenina s olejem. Mm-hmm. A já mám takovou jako tezi, na tom blogu to rozepisuju, že jelikož majonéza je aspoň z 50% olej, takže se to nějak jako tak jako přetavilo a že jsme tomu tak začali říkat.
4: A ono taky v tom většinou bývá nějaká zelenina i tady v těch zbojnických pochoutkách.
3: No, taková sterilovaná je tam.
4: Máš tam hrášek, přesně, roh a tak.
5: Protože třeba ještě v kuchařce Rettigové tak je bramborový salát s octem.
4: To bych si asi nedala. Ale tak je pravda, že takový ten jak se tomu říká, vídeňský bramborový salát nebo nějaký, tak ten je úplně jiného typu, než je ten náš takzvaně český vánoční salát.
5: Jo, jo.
3: No, ale i do bramborového salátu někdo dává, že trošku octa, takže to nějak dává smysl. Ale jako je to
4: octem.
3: Nebo hořčici, ale je to dost vzdálené tomu, dejme tomu té italské, dejme tomu verzi salátu opravdu se zeleninou.
4: Ale převážně. Chtěla bych vidět takový italský twist na Rümcajzův salát, to by se mi líbilo. No a dobře, Martine, a v tom svém bádání si tedy nějak ještě ohledně těch salátů pokročil dál, že si třeba zkoumal, kolik je těch druhů, jaké jsou. Já znám takové ty nejznámější přesně typu pochoutkový šopák. Salát, nebo vlašský salát, šopský, ano, ale když zůstávám tady u těch jako majonézového typu, pak je ještě camping salát, se jmenuje, pak jsem přesně viděla něco typu jako zbojnický, pak je rybí, pak je ten teda Rümcajzův, ten jsem ještě teda neměla.
3: A na co ty jsi odborník? Jestli třeba zkoumáš Rümcajzovy saláty v různých nemocnicích?
5: To bych chtěl. To je jeden jako ze snů, až odevzdám diplomky. Že
3: to bude na tvoje PhD, podle mě.
4: Požádej na grant. O grant.
5: Jako jeden z mých snů by byl zjistit, v kterém nemocničním bufetu mají nejlepší jídla. Zatím vede ta, co je v krči.
3: Mm-hmm. Jo, tam je to poš?
5: Ale ne ta jako stará, ta nová.
4: Jo, nové tak tam krči. To máš rád. Jo.
5: Mm-hmm. Tam mají fakt dobrý obchůdek s docela fajn cenami a mají tam obložené housty.
4: A ty už to teda
5: housty.
4: Takhle nějak obcházíš, jako že už jsi začal ten terén průzkum těch bufítků.
5: Jo, jo.
4: Tak to cením tedy. Ale zpět pojďme tedy k těm salátům. Co jsi tam vyzkoumal, když už tomu věnoval ten čas, ať to tady nějak vydřeníme, Martine, trochu.
5: Já jsem procházel velké množství českých kuchařek, tam jsem hledal, kdy se poprvé, jak v tom 19. století psali, ta majonéza objeví i v tom salátu. To jsem našel.
3: Majonéza. To je komtesa.
4: Komtesa majonéza.
5: No a byla k rybám.
4: Ta majonéza?
5: Původně se majonéza dávala k rybám.
4: Jo, jakože to byla taková omáčka k rybě.
5: Ano, nebo k rakům a jiným takovýmto potvůrkám.
4: Mm-hmm. Takže ty jsi zkoumal, kdy se poprvé majonéza smíchala teda s nějakým salámem a s hráškem nebo bramborama nebo něčím takovým, jo?
5: A mělo by to být v roce 1897, jsem našel první kuchařku.
3: Asi jsi jistý tím rokem, jo? Abychom to zase nepopletli, jo?
4: Já jsem, protože... To nám určitě napíše ten, jak se jmenuje, Staromilec, přeci.
3: Že to bylo jinak.
4: No, že to bude jinak, ten určitě bude vědět, Staromilec.
3: Tady máme dalšího nerdíka přes staré pokrmy.
5: To bych právě, já jsem ten díl poslouchal.
4: No, můžeš s ním to prokonzultovat.
5: To bych chtěl prokonzultovat.
3: Že byste mohli udělat takovou malou konferenci, které bych se účastnila já.
4: Já taky.
3: Ivanka a možná ještě pár dalších lidí v nějakých starodávných oblecích
4: podle
3: a
4: mě,
3: o tom bychom
4: to
3: tam
4: by
3: mohli
4: rokovat. Podle mě banger, podle mě by na to lidi přišli na takovouhle akci.
3: Feed
4: jako
3: Bridgetonovi.
4: O salátech, to by se měli udělat. Dobře, ale a to byl jaký typ toho salátu? Nebo...
5: To bylo bramborový.
4: Bramborový, takže taková klasika, takže teda brambory s majonézou. A přišel jsi třeba na nějaký jako takový nezvyklý recept nebo něco, o čem jsi nikdy neslyšel, že skutečně tě to nějak jako zaujalo? Že...
5: Jo, ale když vám řeknu název toho salátu, tak vám okamžitě dojde, co v něm je. A to je třeboňský salát.
3: Aha. Tak tam je kapr.
5: Ano.
4: Třeboňský salát, takže teda kapr s
5: majonézou. Ten je v normách, který minulý režim udělal a ty vydával, že se tím standardizovalo jídlo napříč všema podnikama a napříč všema restauracema.
3: Jak to myslíš v normách?
4: Jakože bylo přesně dáno teda za minulého režimu, že když máš třeba třeboňský salát, takže tam musí být
3: to a to
4: tolik
3: a to.
4: Kila u kapra, takhle cibule,
3: jo, že byla norma, jako recept, že to nebylo nějaký volný recept, ale že bylo přesně dané, jak se to vyrábí.
5: A bylo to do roku 1993, to jsme to ke konci roku 93 se to zrušilo v Poslanecké sněmovně.
3: Jo, a pak začal chaos.
4: A teď
3: norem.
4: Už si dáš salát kapří a vůbec ani nevíš, jestli tam je majonesa, nebo jestli tam je česnek, že?
5: No, teď jsou normy, které si dělají sami potravináři, ale zjistil jsem, že o nich moc lidí neví.
3: Aha, ku podivu.
4: A nebo možná jako laici o tom neví, že?
3: Možná nemají čas se tomu věnovat do hloubky.
4: Zainteresovaní lidé z potravinářského průmyslu o tom třeba teda ví. A nějaký tvůj jako favorit, kdybys měl mezi těmi majonesovými saláty vybrat nějakého tvého miláčka, tak
5: mě
4: co to bylo?
5: Mě tolik nechutnají.
4: Nechutnají teda.
3: Jenom z toho teoretického hlediska spíš
5: ne,
3: to řešíš,
5: jako,
3: jo?
5: Chutná mi bramborový salát, to jsou ty velké debaty, co do něj patří, tady na rozhlasu, tady na to byla taková hezká aplikace, kde se lidi jako bavili od datového týmu, ale...
4: Shoutout datový tým.
5: Ale mě prostě spíš zajímalo, kde se to vzalo a navíc, to jsem slíbil, že řeknu, dám shoutout takzvané majonézové muze, jak se sama pojmenovala, Klára Filipová, tak to se mě zeptala, jak se majonézové saláty měnily v zahraničí.
3: A co je kdo je majonézová muza? To je nějaká femme fatale majonézové lobby, nebo co to znamená?
4: Nebo to je tvé kámoška?
5: To je kamarádka.
3: Jo, a proč ona je majonézová muza?
5: Pojmenovala se tak, protože se mě zeptala na ty otázky a podporovala mě v tomhletom bádání.
3: Jo, takhle, že ona tě inspiruje. A ty, abys jako jí udělala radost, tak bádáš.
4: A teď teda, že ta její otázka byla, jak se majonézové saláty proměňovaly v zahraničí. To už taková odbornější, to už by bylo na nějakou konferenci, si myslím, spíš opravdu už pro zainteresované.
3: Už v Bruselu někde.
4: A jako v zahraničí ti myslela třeba jenom v Německu a v Rakousku, nebo i jako obecně v zahraničí vzdálenější?
5: Východní blok, protože tam byla nějaká ta představa, že k nám to přišlo z Ruska.
4: Jo, ty saláty.
5: Ano.
4: A přišli k nám z Ruska?
5: No, myslím, to je...
4: To je otázka, to je složité.
5: V Rusku měli salát Olivier a ten poprvý byl jeho receptura knižně vydaná v roce 1894. A 3 roky potom už jsme to tady měli.
4: Mm-hmm.
5: A některý časopisy tvrdí, že jsme to jako...
4: Měli to dřív.
5: Jenomže ty časopisy taky tvrdí, že to přinesli legionáři ve 20. letech.
3: Jo, to takže
5: pravda
3: to
5: není.
3: Sporné. A to je fakt na tu konferenci. Mm, jo. A třeba ve Španělsku, vím, že to je trošku bokem, ale tam je něco, co se jmenuje Encelada Rusa. A jsou to nějaký brambory s rybičkama a je to celý obalený v hodně moc majonéze.
5: Ano, ano, ano.
3: Je to vlastně ruský salát.
4: Ruský salátek.
5: Francii tomu, myslím, říkají makedonský salát, v Rumunsku hovězí salát, protože do něj dávají hovězí.
3: Hovězí salát. Mělo by se to nějak standardizovat.
4: Je to tak. Ale a salát Olivier teda, ten zní jako za mě tak jako něco jako
3: šlechticky.
4: Šlechticky přesně, nebo jako Riviera, že to papáš salát Olivier na Riviere. Tak v tom byly taky nějaký rybičky, sardinky a cibule, nebo co bylo v salátu Olivier?
5: Salát Olivier udělal Olivier v...
3: A kdo byl Olivier?
5: To byl belgicko-francouzský kuchař narozený v Moskvě.
3: A to my nevíme, tak už
4: aha,
3: to víme.
4: Takže belgicko-francouzský kuchař narozený v Moskvě a to byl nějaký jako high society kuchař, že vařil jako pro carskou
5: ano,
4: rodinu.
5: Ano, vařil v jedné z těch lepších restaurací a v ní právě, a to jsem čet na nějakém ruském webu, takže nevíme, jestli je to pravda.
3: Na rozdíl od tvých ostatních zdrojů, které ano, jsou v perfektním
5: stavu. Ne, ty ostatní
3: stavu.
5: Zdroje jsou knížky, ale jo. Do knížkách lidi snad nelžou.
4: No da.
3: No určitě ne, to se nestalo ještě.
4: Kde žiješ, Martine Kodado? Lidi lžou všude a do všeho. Dobře, ale takže na ruském webisku si četl tedy informaci,
5: že viděl. Že jim dělal jako tady dá majonézu, tady jim dal ryby, tady jim dal brambory a že viděl, jak to patlají všechno dohromady a že si řekl, no, tak já jim to rovnou spatlám dohromady, ať to nemusí dělat oni a tak vzniknul velmi populární salát napříč ruskou společností.
3: A Martine, přece to téma je takové dost niž, nebo není to úplně, že by si někam přišel třeba do restaurace a desítky lidí by se bavili o majonezových salátech a jejich původu. Jestli se tě to týká častěji v životě, že máš takové specifické zájmy, co jsi měl třeba předtím?
5: Předtím jsem toho moc neměl, ale potom, po těch majonezových salátech, jsem si položil otázku, kdy se do Česka dostalo sudoku.
3: Takže tak jsem zase z jiného takhle ranku.
5: Ano. Ono to většinou funguje tak, že já sedím někde a začnu přemýšlet a povídat si sám se sebou a položím si nějakou otázku, která mě v ten moment fascinuje.
3: Jo, a začneš bádat.
5: Jo.
3: Jo. A máš něco dalšího takhle na prázdniny, nějaké téma? Bikiny, kdy se dostali do Česka nebo něco? Nebo
5: jenom, jenom ty okurky. Tam se ještě budu věnovat trochu takzvaným parlamentním prázdninám, což zjišťuju, že vlastně na oboru nemáme, na to jako politické teorie, nemáme moc zmapovaný, nebo nenašel jsem, že by to někdo mapoval. Zjistil jsem, že Rakousko-Uhersko si poslanci brali na léto volno, aby mohli dělat nějaké věci.
4: Jako třeba se opalovat?
5: Třeba.
4: Dělat
5: nebo jako
4: nějaké věci. Mít pohodu.
3: Připravovat salát Olivier.
5: A nějakým způsobem se to uchovalo ještě jako v českém kontextu, takže teď každý léto si, že jo, poslanská sněmovna bere dovolenou. A mě strašně zajímá, jestli se to děje i jako jinde. Mm-hmm. A o tom jsem zjistil, že nikdo jako nepíše.
4: Takže budeš zkoumat fenomén tady těch jako
3: a to je dobrý téma.
4: Parlamentních tedy prázdnin.
5: Ano.
3: Mm-hmm. Čtu nicméně dál, Martine, Kodado z e-mailu od tvého kámíka, jo? Kromě toho, to jsme říkali, že seš nerd, ne, mimochodem neuráží tě, když o tobě někdo říká, že jsi naprostý nerd. Jako nejen nerd, ale naprostý nerd.
4: No jak to vůbec jako vnímáš? Že ono to, my třeba se Zuzkou to vnímáme jako pozitivně, že když je někdo nerd, jak říká
3: nerdisko.
4: Zuzka, nerdisko, no to jsem přesně věděla, že zase řekneš. Takže to je jako fajn charakteristika.
3: Ale ne každý o tom takto smýšlí.
4: Ale ne každý o tom může takto smýšlet, no.
5: Mě by asi víc vadilo, kdyby tam napsal, že jsem šprt.
3: Jo.
4: Jo.
5: To je a to.
3: No pořád jako většinou není teda pozitivní. Jo, ale no. Nerd zní jako, že
5: to zní anglicky.
3: To zní anglicky.
5: To je cool určitě.
3: Takže to je cool. A taky píše dál. Také je to schizoposter, nebo čte se to schizoposter, já nevím. Schizo?
5: Schizo.
3: Schizo, jo, jako od schizofrenie. Také je to schizoposter, napsal o tom krásný článek, tady je zase nějaký odkaz. Kromě toho pracuje na hustém místě, kde potkává samé celebrity, ale o tom vám musí říct on sám. A pak tady je tvoje telefonní číslo, to tam asi říkat nebudu, i když
4: a
3: třeba
4: kdyby někdo ti chtěl zavolat a oslovit tě právě s tím návrhem, že uspořádáte tu konferenci, tak třeba Martine, kdyby opravdu někdo tě chtěl oslovit na tu konferenci nebo ohledně majonézových salátů, tak máš třeba nějakou takovou platformu nebo způsob kontaktu, kam ti může napsat i někdo takzvaně cizí, aby tě to nějak moc neintervenovalo do tvého soukromí?
5: Vlastně nemám.
4: Nemáš.
3: Nemáš. Hmm. A máš blog teda?
5: Mám blog.
3: A na ten blog ti někdo může odpovědět, ne,
5: tam,
3: napsat?
5: Ne, tam jsem tohleto odstranil, stejně jako tam nemám statistiky, kolik lidí to čte.
3: Mm-hmm. Jo, a proč to tam nemáš?
5: Já jsem se bál, že bych pak to nějak jako porovnával.
4: Jo, a že by si říkal, tady okurky zabrali, horinky nezabrali, že by to tvořilo na tebe ten tlak utvářil. Ale ten kontakt se čtenářstvem potenciálním to tam nechceš? Že se bojíš, že by ti lidi psali hejty?
5: To se nebo asi nevidím důvod, proč by někdo psal hejt kvůli majonéze.
3: Když... Ale může být, lidi píšou hejty kvůli všemu.
4: No, že to tam nechceš, že se nechceš jako...
5: Já můžu to tam přidat. Po této epizodě
3: ale
5: to tam
3: nemusíš.
5: Přidám.
4: Nemusíš, ale jak, a jak se teda jmenuje ten tvůj blog, kdyby někdo si to chtěl teda přečíst, co tam píšeš o majonéze, tak najde to někde, nebo to je nějak tak schovaný v internetu, že to nikdo nenajde?
5: Je to trošku schovaný, ten blog se jmenuje... To ne, ten blog se jmenuje Martinův koutek.
4: No to je hezký název, ale blogisku Martinův koutek. Takže podle toho to někdo teda najde.
5: Možná.
4: Jo. Možná.
3: Dobře, ale zatím tam teda není možnost se tě ptát na různé dotazy, ale třeba to tam přibude, jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to bude pěkný. Ale určitě tam nedoporučuji, abys tam zveřejňoval své telefonní číslo. A ještě tam píše ten tvůj kámik, že se věnuješ schizopostingu, což byl pro mě naprosto nový pojem. Tak jestli bys nám civilu mohl vysvětlit, o co jde?
5: To znamená, že píšu nesmysly na internet.
3: A nesmysly jako znamená co? Jako bla, bla, bla?
5: Ne, takové jako, ne, to z anglického internetu a značilo to takový jako upgrade nad nějakou tou jako, nad tím internetovým humorem, nad těma memískama, že to trošičku se snaží tvářit, jako že ten autor prochází nějakým psychotickým stavem.
4: Aha. Takže takový jako metamemísek, jo? Ano. Ještě jakoby zběsilejší nějaký mem.
5: Ano, ano.
4: A má, je v tom nějaký skrytý jako význam, nebo to si může interpretovat každý jako jak
5: oni
4: chce,
5: jsou to
4: nebo?
5: Většinou, ano, to hodně napodobuje lidi, co jsou posedlí paranormálním světem.
4: Mm-hmm, paranormální jevy tedy.
5: Že třeba jako píšu...
4: Nebo nějaký konspirační
5: tyhle.
3: Ale ty je jako napodobuješ, nebo si z toho jako děláš srandu, nebo je to...
5: Já nechci říkat, že si z toho dělám srandu, protože to by znělo jako hnusně. Já to jako velmi oceňuji. Jsem rád, že lidi jako píšou na internet věci, co je napadnou, i když ty nápady jsou někdy jako strašidelný. A spíš se snažím tak nějak jako pohybovat v tom, co zase se líbí mně. A mě, já už to tolik
4: to
5: nedělám.
4: To jako používáš jako takový materiál a pak to nějak jako přetváříš.
5: Jo, já jsem třeba...
4: Jakože tady s tím digitálním materiálem, že jo, třeba často pracuje náš kamarád Jakub Polách, který vlastně také využívá různé jako internetové fenomény a tak dál a ty používá jako takzvaně to matro k tomu, aby z toho vystavil nějaký...
3: Něco novýho.
5: Jo.
3: A to ty můžeš použít třeba, kdybys chtěl psát tímto způsobem o těch majonézách, tak to by šlo teoreticky?
5: Asi jo, asi bych tam psal něco o...
4: Jak to mění naše vnímání.
5: Přesně
4: třeba.
5: Tak třeba.
3: A na to máš taky nějaký blog, protože já se asi na to musím pak potom podívat, protože pro mě to, jako, jak už jsem teda staršího kalibru, stará puška, tak pro mě je to takové jako abstraktní, jo, že jsem se tomu nikdy nevěnovala, že jsem to ani neviděla nikdy, tak pro mě to těžko představitelné.
5: Já když jsem přemýšlel, čím to jako představit, tak mě vlastně došlo, že hodně pro mě inspirací v tomhletom je Ivan Mládek.
3: Ivan Mládek, aha.
5: Ivan Mládek.
3: A jeho banjo band?
5: Ne jeho banjo band, ale on napsal knížku, kterou můžu jmenovat?
3: Jo.
5: Zápisky Šílencovi, kde nějak popisuje svět z pozice člověka, kterého ten systém označil jako šílence. A je to taková trošku jako haškovina, že on se tam nějak jako vztahuje k těm věcem a dělá je třeba doslova. A teď ten humor je v tom, že ale to nemůže být doslova. Nebo jako... Trošičku i jako ten Felix Holzman.
3: Jo. Tady tento typ humoru.
5: Jo, to mě strašně baví.
3: Ty máš nějakou platformu zase jinou, kam tohle, tyto texty jako dáváš?
5: To jsem psal na různý sociální sítě, ale už jsem...
4: Přestal. Zápisky Šílencovi teda, jo, Mládek, když tak, kdyby někdo teda si to chtěl jako nějak pohledat.
3: Já jsem skončila u takzvaného Okouna, což bylo ale platforma lidí podle mě tak o generaci starších než ty, kde se třeba psali recenze na pořady od babici, ale to už je opravdu asi 20 let zpátky. Tak tam to já jsem se zasekla.
5: Jsem samozřejmě vesele četl.
3: Četl taky, ano.
4: Zápisky Šílencov, Ivan Mládek, seznamte se s příběhy, to je pro tebe, Zuzko, seznamte se s příběhy a úvahami duševně i fyzicky mírně vyšinutého Zuzana. Takže to je Zuzan. Dobře, takže to teda děkujeme tady za obohacení a tip. Jo, ještě teda ten tvůj kámoš tam píše, že pracuješ na super hustém místě, to on teda myslí v té nemocnici.
3: Jsou celebrity.
5: Ano.
4: A ty celebrity, to jsou jako ty lidi, co tam jedou do nemocnice, jo?
3: Jakože občas bolí nohu. Noha i celebritu, nebo jak je to myšleno?
5: Jo, ano.
3: Jo. Že to není jako nějaké poš centrum pro...
5: Ne, je to velmi nepoš nemocnice. Jo.
4: Je ale to uvozovka, no to je normální, jak říká Zuzka, že?
3: Pro
4: klasická nemocnice. No dobře, ale tak jako já předpokládám, že když někdo jede do nemocnice, takže tam primárně nejde proto, že by se chtěl podívat, jak někdo opravuje prostě PCčko, počítač.
5: Ano, já je moc nevidím.
4: Nepotkáváš to.
5: Ale
4: tam psal jenom jako takový
5: se o nich jako píše.
4: Clickbait.
3: Jakože někdo má zlomenou nohu, nějaký třeba herec, tak se o tom píše, jo? Nebo jak to myslíš?
5: My jsme taková trošičku specifická nemocnice, o našich pacientech se často píše.
4: Aha. Často píše. Dobře.
3: Ne, tajemné.
4: Tak jo. No, Martine, když už si tady tedy Martine Kodado máš spoustu těch zajímavých zájmů, tak já si myslím, že ještě závěrem bys mohl vytáhnout třeba nějaké tvé oblíbené téma, které bys chtěl, aby tady v Buchtách zaznělo, případně třeba ti přijde, že se sem do tohoto našeho hodnotného podcastu hodí.
5: Mně by se strašně líbilo. My jsme totiž se Štěpánem, jsme se tak
3: to
5: jako...
3: To je ten, co tě nominoval.
5: Co mě nominoval.
3: Ne všichni ho znají.
5: Jo,
3: Štěpán, Štěpa prostě.
5: Se Štěpou, Štěpisem.
3: Se Štěpisem.
5: Jsme se...
3: Neznám Štěpisem.
5: Hádali, kdo jako nominuje koho prvního. A já bych...
3: Štěpis bude další.
5: Já bych byl rád, kdyby jo. On je totiž odborník na kanalizace.
3: A tak to je dobrý.
4: To
5: on jakoby prochází...
3: Kanálem.
5: Když se jako otevřou kanalizace v Praze, tak tam je, fotí to.
3: Aha.
5: Strašně tomu rozumí, hodně o tom
3: a čte. A kde jste se vy dva nerdíci potkali?
5: Vlastně ani nevím.
3: Na internetu?
5: Na internetu.
3: Na internetu.
4: Takže teda Štěpa odborník na kanalizace a ty si teda chtěl, aby, no ale tak musíš tedy Martine napsat mail nám a kde teda nominuješ Štěpu, aby to šlo tím oficiálním kanálem.
3: Ano, kanálem
4: doslova. Kanálem oficiálním, aby to přišlo a pak on může zde hovořit i třeba o neoficiálních kanálech.
3: Ale já mám ráda frázi, jedno. Že když se někdo za něco stydí, tak říká, že pak by musel chodit kanálama.
4: Budeš chodit kanálama. No.
3: A on to dělá, aniž by se styděl.
4: A nebo v něčem bylo Kanálie 1. To bylo v tom, je na samotě u lesa. Tam myslím, jo. Říká Kemr něco Kanálie 1. Ty koze nebo někomu to nadávat.
3: Jo, jakože
4: Kanálie.
3: Nečistotná.
4: Já nevím, no.
3: A ještě se říkalo v Brně aspoň, nebo možná jenom v naší rodině, že něco kaniš, je to nechutný.
4: No tak to jsem v životě neslyšela. Teda. To je nějak to souvisí s kanálem.
3: Jo, to je jakoby zkrácenina, nebo takové deformované slovo kanál.
4: Deformované slovo kanál, aha. Takže Štěpa a kanály, no Martine, to tě sklameme, musíš napsat mailík, no.
3: Ofiko, no.
4: Ale ty rád píše. To už si tady několikrát říkal.
3: Takže zase, když budeš psát napsat? Diplomku, tak se můžeš takzvaně upsat a napsat nám e-mail.
4: Nám. A rovnou to můžeš poslat i tomu vedoucímu ty svý diplomky, ten mail pro nás, aby věděl, že něco píšeš. On bude, Martine, vy vůbec nepíšete a ty mu napíšeš, ale já píšu, pořád něco píšu. A posleš mu tady nominační mail.
3: A ještě nám řekni, z kterého jsi města nebo vesnice.
5: Já jsem z Prahy.
3: Ty jsi z Prahy.
5: Já jsem z Prahy. Ale vždycky k tomu dodávám, že mám rodinu ze spousty míst, jako no, jsou Moravské Budějovice, Znojmo, Plzeň, Děčín,
3: Kosmopolita,
5: Karlovy Vary.
3: A jedeš dnes do tábora, jak jsi mi říkal, na chatu.
5: Tábora.
3: A na chatě se budeš věnovat nějakému bádání nebo felení jenom?
4: Budeš tam jenom ležet v koupací síti.
5: Já doufám, že budeme grilovat.
3: Že budete grilovat. A majonéza bude?
5: Já jsem žádnou nekoupil a doufám, že nebude.
3: Doufám, že nebude, takže ty nenávidíš majonézu.
4: No ale tak možná k takovému buřtíku si dát pěknou majonézku, tak si myslím, že pak třeba bys měl pernou noc na záchůdku z toho.
5: To asi.
4: Ale o tom bys mohl pak napsat.
3: Říká zase gastroenteroložka Ivana Veselková. Takže
4: Martine,
3: Štěpis příště.
4: Štěpis příště musíš, Martine, nám napsat. Děkujeme, že jsi dorazil a zde ještě připomínáme, pokud byste se s námi, tedy se mnou a se Zuzkou chtěli vidět naživo takzvaně, IRL, tak v pátek 21. srpna máte možnost v Opavě, kde budeme mít Buchty Live od 18 hodin na téma Umčo, Buchty Live nejen o Umču, takže to bude velmi velká takzvaně pohodinda a o den později, tedy v sobotu 22. srpna budeme mít Buchty Čtou Live se Standulou Zajíčkem.
3: O lásce.
4: O lásce a komedii a tyto buchty proběhnou v prostoru takzvané Kraferovy zahrady, což je údajně romantické, krásné místo, kde jsem ale já nikdy nebyla, takže nevím. A je to v Jindřichově Hradci. A kdybyste si tam chtěli koupit lísteček, tak lístečky už jsou taky v prodeji. Krafferova zahrada se píše s dvěma F, kdyby vás to zajímalo.
3: A tam budeme takzvaně krafat.
4: Tam budeme krafat, ha, ha, ha. Tak jo, takže děkujeme, mějte krásné takzvaně letní dny i jiné dny, možná nás posloucháte, už je třeba, já nevím, listopad nebo březen, nebo nevím, co je. Takže se mějte fajn v jakémkoliv ročním období a Martine, Kodado, děkujeme za návštěvu, nazdar.
3: A to hezky dopíšeš.
5: Nazdar.
4: A samozřejmě ještě poslední důležitá věc, budu hrozně ráda, pokud si poslechnete můj nový podcast, sérii Klub 40, nejenom o krizi středního věku, a taky když mi dáte vědět, jak se vám to líbí, nebo co si o tom myslíte, ideálně na můj mail ivana.veselková@rozhlas.cz a vidíme se na Buchtách live v Opavě nebo v Jindřichově Hradci.
1: Buchty.
0: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Fake records.

0: vysílá Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Tuk out, tuk out.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod na rádiu Wave.
2: Ahojky, uslyšíte živý díl podcastu Pod z festivalu Prague Pride s naší největší drag pop superstar Miss Petty.
3: J'adore. Ano, bylo to hrozně hezké, bylo to hřejivé a bylo to trošičku sexy a vlastně i existenciální, ale tak jako tak bychom se vám chtěli omluvit. Měli jsme se moc hezky a bylo nám prostě velký teplo, takže kvalita zvuku může být lehce snížena, ale doufáme a věříme, že si užijete příjemný poslech.
4: Já jsem s Petinkou jako fanoušek, kamarád a spolu umělecký pracovník už od počátku tvé drag hudební kariéry, že jo, vzpomínám přesně na takový momenty, kdy jsi měla jako své první koncerty a vlastně si třeba jako nebyla schopná udýchat ani desetiminutový set a fakt si přišla jako do backstage potom a brečela, že se ti to hrozně nepovedlo. Tak právě no, jak ses dostala od tohohle k tomuhle?
5: Já tyhle ty momenty, kdy jako zamávám po show všem a rozloučím se a jsem celá jako a zajdu do backstage a tam prostě, tak to je prostě mě tam musí kluci uklidňovat, že to bylo actually lepší, než si myslím. A pak většinou právě druhý den se probudím a říkám si, ne, actually to bylo super, ale prostě já jsem takovej typ člověka, co jako hodně se dokáže nějak zacyklit do těch myšlenek toho, co všechno se nepovedlo, protože mám pocit, že pokaždý všechno musí být perfektní a samozřejmě vlastně nikdy to není perfektní, takže pokaždý jsem z něčeho zklamaný. Ale zase zároveň, takže to s tím trošku se snažím nějak jako pracovat, abych si potom taky někdy ty koncerty i užil. Ale jako, nebo já si užívám, když se dějou, že jo, ale potom prostě jako zpětně se nějak vždycky overthinkuju to, ale zároveň si říkám přesně, jako i možná je dobrý být, jako chtít, aby ty věci byly co nejlepší, protože to je přesně to, co nás pak žene, se snažit jako se zlepšovat a za nějakou tou jako vidinou toho, že to prostě jako bude skvělý, tak se hnát, a to si myslím, že je důležitý, takže jako na jednu stranu se chci se prostě zlepšit v tom, jako nebejt po každý show úplně nějak jako zacyklený v nějakém self-hateu, ale zároveň úplně taky nechci být jako nějak laxní a říkat si, že jo, všechno je skvělý, i když by prostě to skvělý nebylo, že jo.
3: Mně přijde zajímavý, že většinou ty lidi, který svým fanouškům nebo prostě lidem, co konzumují jejich produkty umělecký nebo jakýkoliv jiný, tak ty lidi, který nejvíc právě těm masám dodávají sebevědomí a dodávají jim jako víru v život a v to, že něco má cenu, tak většinou sami potřebují, aby jim to bylo dodáváno a potřebují být ujišťováni. A vlastně si vždycky říkám, jak to může fungovat, ne? Víš, jakože že bych čekala, jako už jsem se z toho trošku vyléčila, protože I'm not 20 anymore, jakoby, že bych si myslela, ona dodává sebevědomí, takže ona je hrozně queen a má vyřešený život. Že už vím, že vlastně většinou je tam ten nepoměr, ale jak ty sám třeba tohle chápeš? Nebo jak se vlastně jako cítíš, když za tebou chodí lidi a říkají třeba lidi jako já, který si dneska ráno poslechli písničku Hvězda. Je to hrozně taky, jo, je to nádherný track. Já jsem si ji poslechla v instrumentální verzi. Budu ráda, chtěla bych si ji tady dneska s váma společně zaspívat, protože je to fakt krásný. A úplně jsem jako se tak jako zjihla a pustila jsem si ji třikrát za sebou a říkala jsem si, tyjo, ty slova, které tam používáš, jak vlastně jako mě jako posluchače chceš podpořit a chceš mi dát pocit, že jsem dost a že vlastně jsem možná boží a tak zároveň ale z něj tak zranitelně. Tak jak se pak na to tváří, když za tebou někdo jako já takhle přijde a řekne, ty jsi mi dodala pocit, že možná nejsem úplně na prd, jako, když ty sám máš tolik pochybností jako o sobě.
5: No tak jako je samozřejmě taky mám pocit, že jak už mi není 20, tak prostě se tohle se taky nějak trochu zlepšuje, že člověk opravdu jako s tím věkem prostě přirozeně nějak jako to sebevědomí jako získává asi víc. Ale jinak třeba to, že přesně za mnou někdo přijde a řekne, že jako mu to třeba i nějak samu pomohlo, tak to je samozřejmě strašně jako krásný a pro mě i důležitý slyšet. A třeba u té hvězdy, tak to je vlastně, o to je to hezčí, protože ten track jsem napsal vlastně sám pro sebe, ale jako pro svoje malý já. Takže...
4: Jako v RuPaulovi, větši.
5: Ale jako low-key to bylo takový, přesně, že když jsem psal ten track, tak jako to bylo hodně, jako co by se řekla malému Davidovi. A takže to, že se s tím někdo jako propojí a že teda tím můžu jako pomoct někomu jinému než sobě, je samozřejmě strašně, strašně hezký. A ještě jsem chtěl říct, že jsem to zapomněl, ale každopádně...
3: To je jedno, říkáš to hezky.
5: Děkuju. Každopádně deci, tak jasno.
4: No, mně přijde jako, že ta cesta k nějakému sebevědomí, že jo, k nějaký pohodině ve vlastním těle a ve vlastním bytí je to, o co tady jde jako nám všem, že jo, že to úplně nějak jako základ všeho, že to tvoje tělo je tvůj domov. Ty sama period. A ty sama, že jo, ve svý hudbě i tak jako celkově, nevím, na svých online kanálech a otevřeně mluvíš jako o svém vztahu ke své tělesnosti, tak by mě zajímalo právě tahle cesta. My už jsme tady zmínili, že třeba i na začátku kariéry to byla překážka, že i kvůli koncertování a celkově o tom nějak se cítit dobře ve svém těle, tak jak tě v tomhle nakopla právě třeba ta tvoje umělecká tvorba?
3: Jenom chci říct tady, že my tady všechny tři máme stejného pana trenéra ve fitness centru.
4: No, to, u toho já už jsem dlouho nebyla.
3: Já už taky jsem tam dlouho nebyla, ale jakoby...
5: Já jsem pana trenéra změnila, ale jakože to, že
3: aha,
5: už
3: mám tak nic, podvedla.
4: Ale podívejte se na videoklip Jsem tučná, kde je bez trička a moc mu to sluší.
3: Dobrý, je to dobrý.
5: Ale jako je super.
3: Ale jeden čas jsme měli stejného trenéra. No,
4: zdravíme Kubíka.
3: Ahoj.
5: Pro mě právě, jak říkáš, tak pro mě to bylo hodně jako spojený ve výsledku s tou hudbou a s tím přesně, že člověk se chce zlepšovat a že prostě dřív jeden z těch důvodů, proč jsem po tom koncertu byla nešťastná, často je přesně to, že jsem neuspíval ty písničky, neudejchal je, protože prostě jsem byl větší, než co jsem jako dokázal na tom pódiu nějak prostě utahat sám sebe. No. A samozřejmě jako nějak, když člověk vyroste prostě jako fat kid, tak samozřejmě za ten život jsem měl nějaký takový epizody, jsem si říkal, jo, tak jako chci zhubnout, ale samozřejmě vždycky to byla nějaká taková, jako ta motivace tam byla, abych se někomu líbil, nebo aby se mi nesmáli ve škole, nebo já nevím, jo, jakože vždycky to bylo takový externí, ano, přesně.
4: Jinx.
5: A pak vlastně poprvé, kdy to nějak jako začalo jako fungovat, tak bylo reálně až v ten moment, kdy ta motivace najednou byla, já chci být jako dobrý v tom, co dělám a chci na tom pódiu prostě vypadat a hejbat se tak, jak jako si v hlavě představuju, se tam vidím jako ta Madonna, že jo? A potom prostě se tam nedokážu jako pořádně hejbat, tak samozřejmě tady ta jako tohle ve výsledku byl jako asi ten nejhlavnější moment toho, že ta motivace najednou se změnila na něco pro mě mnohem důležitějšího jako interně, než prostě jestli se budu někomu líbit, protože to, víš, jako takový to, že i kdyby se ti to podařilo v nějaký moment prostě se změnit pro někoho jiného, tak ten někdo jiný potom ti stejně třeba může jako za půl roku říct, že actually jsem si našel někoho ještě hezčího a ty se pak třeba můžeš zabít, ne? Nebo jako, takže...
3: Samozřejmě tohle není oficiální doporučení Českého rozhlasu.
5: Ne, ježišmarja, to...
3: Ne, já musím jenom hlídat nějakou veřejnoprávnost tady.
5: Já ani nevím, jestli jsem teďka řekl... Já
3: je to
5: myslím,
3: ty jedno zlato.
5: Celou dobu jenom popračuj. Jako... In a funny... dobře, pardon. každopádně...
4: Já jsem tady
3: policistka veřejnoprávnosti.
5: Sorry, ale... zase mi vypadlo, co jsem chtěla říct, tak asi možná jsem to už řekla dost.
3: Promiň, já už nebudu vtipná, ale ne. Mně přijde super, jak o tom mluvíš, že vlastně jsi jakoby cítila, že abys byla zdravější, abys jako líp dělala, nechci říkat svoji práci, to zní jakože hrozný grind,
4: své
3: ale
4: umčo.
3: Své umčo. aby jsi byla v tom jako svobodnější, tak jsi rozhodla prostě, že to tělo jakoby nějakým způsobem jako upravíš. A nesetkala ses třeba někdy s názory, že třeba už nejseš pro své posluchačstvo tak relatable, řekněme, nebo něco takového, protože já jsem od někoho slyšela občas. Jakoby, já jsem měl tu Pety rád, ale teďkonc jak je... pardon, použiju hubená prostě, jo, tak to, jakože to je takový, mám pocit, jak když zrovna včera jsem viděla na sociální síti Rent Fatal Vanity, taky drag performerky, která říkala, že má takovou věc a že nenávidí, když její umělci, kteří jsou nějak undergroundoví, nějak jako níž, se stanou slavnejma, mají ten moment, že mají pocit, že ona nějaké jako ztratí. Jo, že jako doteď byly ty malí, co se snaží a co jako něco a najednou jako ztratí. A já myslím, že ty lidi, co mi to říkali, jako měl jsem tu Pety rád, ale teď jak je hubená, tak to už není ono. Tak já si říkám, pane, že tak jako třeba se cítí, jak potřebuje, nechte jí bejt, jako mluvili byste o tom, kdyby se její postava změnila na druhou stranu, taky takhle, asi no, ne, jako.
5: Tohle to mi přijde strašný, naštěstí, imagine, kdybych teďka to slyšel od tebe poprvé, jakože wait, to vlastně někdo myslí, ale bohužel, nebo jako už jsem to slyšel, taky se to ke mně dostalo předtím, že což by the way, ten kontext toho, kdy mi někdo takhle řekl, že právě se mu to líbilo víc, když jsem byla tučná, tak funny enough to bylo před gay klubem, což jako v mojím nějakým osobním lore je strašně funny, protože poprvé, kdy já jsem šel jako do gay klubu, bylo v Českých Budějovicích, jsem tam dělal takový jako pink out party, se to jmenovalo. A tam mi tehdy, já myslím, že mi bylo třeba 17, a tam mi prostě jako nějaká skupina twinku, já jsem se tam šel jenom ven prostě na vzduch vydejchat, a tam nějaká skupina twinku úplně for no damn reason na mě zakřičela, ať se vrátím, až zhubnu. Takže to byl takový jako můj jako lore prostě osobní, že můj první time jako v gay klubu, tak jsem se hnedka potkal s tím, že tam někdo úplně uncalled for na mě tohle zakřičí.
3: Já se omlouvám, já vás miluju, ale prostě mám pocit, že opravdu gay komunita občas umí být tak krutá sama na
5: sebe. A nebo jsou to Budějce, já nevím.
3: A nebo jsou to Budějce. Ale já jsem se s tím setkala i v jiných městech, že moji gay kámoši, co mi říkají za storky, to úplně lidi jste nádherní, no, buďte na sebe hodnější.
4: A tak zároveň to jenom jako nevím, já to teď třeba vnímám opět tak jako celkově v nějakém kulturním diskurzu o tom, jak mluvíme o ženských umělkyních a jejich tělech, že teď je jako velká mediální.
3: A my už jsme si na to zvykli,
4: bouře po ty stovky okolo let, jako, Ariany Grande, ale jako to je pořád jako Madonna, prostě buď je moc stará, nebo se moc snaží být mladá. Vlastně jako jsem si myslel třeba jednu chvíli, že se to trošku změnilo, jako po Britney, že jsem měl takový pocit, jako že nám všem došlo, že vlastně jako opravdu tím jako ty ženy zabijíme, když o nich takhle mluvíme.
3: Stará, ale jako dobrá Lizzo
4: era. Přijde mi, že se to vlastně jako děje pořád jako to samé, jenom se to trošku změnilo jako ta forma, ale zajímalo by mě, jak vnímáš teda sama jako žena v pop music, jak vnímáš tenhle diskurs, jakože to, že lidi mají opravdu pocit, že můžou říct cokoliv, jako online samozřejmě, ale asi i offline.
3: Protože že jsi jako, veřejný majetek.
4: Že prostě buď mín tlustá, buď víc tlustá, buď mín stará.
5: No, právě, jako jak říkám, ten ještě jako ten full circle moment toho, že ten první time v tom gay klubu mi někdo řekne, ať zhubnu, a pak teďka prostě se mi stane, že jako mi před gay klubem někdo řekne, ať stloustnu, basically, jakože...
4: Tak si vyberte!
5: Přesně. Tak to bylo... Je to fakt zajímavý, no. Je to takovej fenomén asi... vlastně, který jako sám si neumím vysvětlit, ale je fakt, že to tělo je prostě něco, co lidi komentovali a komentovat asi budou, no. A ježišmarja, jsem určitě chtěla říct něco chytřejšího a...
4: ale... Že je chytrá a krásná!
3: Ne, ale mně přijde fakt zajímavý, že ty témata tělesnosti, ať už to, jak ty se cítíš, nebo toho, jak tě vnímají ostatní, nebo jak tě vnímají jakoby tvoji partneři, kam se dostaneme za chvilku, jsou v té tvojí tvorbě fakt jako od úplného začátku. Proměnilo se to nějak?
5: No, právě, že ne. Myslím si, že asi jakoby dál, dokud to pro mě bude téma, zatím to téma je teda, právě, jako ať už je to z jedné strany nebo z druhé, tak určitě to téma asi budu dál nějak zpracovávat i v té hudbě, protože to je něco, co zpracovávám v sobě, že jo. Ale by the way, mě právě třeba, jako nechci říct, že prostě jako souhlasím nějak jako s pánem, co mi řekl, že mám slousnout, to vůbec, ale zase jakoby já třeba, a myslím si, že to je vlastně dobře, že já vůbec nejsem teď v nějakém momentu, kdybych se díval na své staré fotky a říkal bych si, jako, že to je strašný, že bych nějak jako cringeoval z toho, jak jsem vypadal, nebo že bych prostě to nějak jako odsuzoval. Právě, že I kinda get, že prostě, když se vidím jako na, v tom dragu and when I was at my biggest, doslova, tak jakože I see that she's fierce, jako I see it, ale to neznamená, že nejsem fierce teď, já jsem fierce pořád, prostě vypadám jako jinak a ale právě jakoby nejsem v žádném mindsetu, kdybych prostě šel a smazal starý fotky a potřeboval bych, aby mě lidi znali jenom takhle, že jako vlastně furt hodně si stojím i za tou, za message každého songu, co jsem udělal, včetně jako songu Jsem tučná, takže
4: honey,
5: to...
4: Honey, you put the messy in message.
5: Don't we both, baby.
4: Fierce is fierce, honey.
0: Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
4: A tak už jsme trošku nakřápli, že všechny tyhle jako očekávání od toho, jak by těla měla vypadat a nějaký i genderový normy, teda když mluvíme o nějaký jako o tom, že jako i gay komunita na sebe můžeme být krutí, tak hodně z toho je nějaká taky internalizovaná homofobie a misogynie, to, že jako nevím, gayové píšou prostě na sociálních sítích, že nechci žádný feminin, blabla, ty sama ve své písni Mask for Mask zpíváš, můžu mít chlupatou hruď i kabelku, hrát tvýho chlapáka i tvoji manželku, proč se o tomhle vůbec bavíme, radši hetero svět nerozbíjíme. Basically říkáš jako, holky, poberme trošku rozumu a přestaňme si říkat, jako buď víc maskulní, buď víc feminní, prostě buď sama sebou. Tak máš pocit, že se to zlepšuje, zhoršuje? Tím myslím to, tuhle mask for mask kulturu, že vlastně jako nějak pořád jako hrozně vnucujeme i v rámci gay komunity nějaký jako vlastně hegemonní, jako heteronormativní ideál maskulinity.
3: Bych jenom chtěla ocenit, kolik složitých slov
4: jsi použil, ježiš, v jedný větě, já, zlato? Já oceňuji sama sebe, že říkám slova. Je středa během Pride Weeku, takže si pojďme ještě jednou zatleskat, že tady říkáme slova. A Petinko, jestli
3: boty
4: si
3: nahoru,
4: pamatuješ, co jsem se tě zeptala, tak klidně odpověz. Jednu nebo i tři.
5: Myslím, že nějak si to vybavuju.
3: Rozuměla jsi mu, prosím.
5: Jo.
4: Hele, je to zpěvačka, ne filozofka.
5: Přesně, a to je v pořádku. Z mý zkušenosti to tak jako zajímavý, že já jsem si často, když jsem právě byl at my biggest a měl jsem třeba nějaký jako struggle s tím dejtováním, tak samozřejmě potom, když už jako v nějakej, tak jsem třeba často jsem si myslel, že to je pravděpodobně i ten důvod, proč možná ten struggle mám. A pak teda, jak říkám, i když ta jako motivace byla jako díky...
4: Externí.
5: No právě...
4: Interní.
5: Právě, že pak už interní, ale i tak potom samozřejmě v jeden moment se na sebe člověk jako podívá do toho zrcadla a říká si, tak já si možná ten grinder zase stáhnu, zkusíme to. A vlastně jako jsem zjistil, že ten struggle, který jsem měl předtím, vlastně pravděpodobně nebyl zase tak spojený s mým tělem, že pravděpodobně je to moje personality, protože jako vlastně to dejtování je pro mě pořád vlastně něco, co mi tak nějak jako nejde, nebo já nevím, to asi není něco, co ti má jít, jo, ale prostě...
4: Já mám pocit, že jako by nikomu, ale skoro kozdo.
3: Je tady někdo, kdo má pocit, že mu randění jde? Zvedněte ruku.
4: Crickets.
3: Dobrý,
4: svrčci, Hany,
3: asi svrčci. V tom nejsi sama, zlato. Mě zajímá, Mask for Mask, je ta písnička složená jakoby do éteru, prostě pro lidstvo, nebo to bylo pro někoho konkrétního?
5: Tak já často skládám písničky z nějaký jako i frustrace a vlastně tohle to určitě bylo jako z frustrace toho, jak vnímám, že jako funguje ten gay dating svět.
3: Jo, ne nějaký jeden gay.
5: Ne, nebylo to na někoho konkrétního.
3: A jo, když... A je nějaká jiná písnička, která je na někoho konkrétního?
4: Tak jakoby máme společnou píseň Clown,
5: já
4: že?
5: Já jsem to zrovna chtěla říct.
3: Tak řekněte.
5: No tak prostě někdy, když jsi zpěvačka, tak napíšeš třeba písničku o svém ex, že jo?
3: No tak, ale... jako jo, no.
5: Ale tak no, to nemusíme asi probírat.
4: Mě taky rovnou den napadla, když říkáš, že nejsi dobrá v tom datingu, tak mě napadla píseň Self-Made, kde zpíváš, než zas čekat na tebe, tebe, ano. tebe, udělám radši sama sebe.
5: A to jsme zpátky v těch Budějcích, nebo basic.
4: Jakože jsi masturbovala v Budějcích?
5: Já jsem rok 2023, tak jsem se basically jako uklidila z Prahy zpátky na jih. Takže tam jsem potom taky jako se nějak i snažila asi dejtit nebo přinejmenším si tam stáhla ty aplikace. No a tam právě Selfmade teda vlastně jako vznikl z nějaký taky zase frustrace, ale jako z konkrétní situace z konkrétního člověka, což byl týpek na, myslím, na Grindru nebo co jsem to používala. Prostě jako psali jsme si a on byl jako, já nevím, pár kilometrů. Víš co, když seš na tom, když nejseš v Praze, tak jako to není vždycky dvě zastávky metrem, jako někdy je to pár vesnic dál.
4: To v Praze je to občas stejná budova.
5: No právě. Ale každopádně tak furt jsem se snažila teda nějak domluvit, aby jsme se viděli, protože přes ty zprávy byl takový strašně jako, že celý země jako žhavej, víš, jako že... To někdy ty lidi dělají, že ti začnou i popisovat, co všechno by s tebou dělali.
4: Ale potom si to uděláš a
5: ale pak
4: máš telefon.
5: ne, pak právě, to já jsem byla velmi excited z toho, že bychom se viděli a tak jsem se to snažila domluvit a prostě furt to nějak, jako vždycky už jsme něco domluvili a on to zrušil a nebo to posunul a v nějaký moment jsem si fakt jako řekla, že už asi jako radši udělám sama sebe, no. Ale...
4: To by mě zajímalo, když jsi to takhle řekla, jak přijde ta písnička? Začneš si to třeba rovnou zpívat, jakože sedíš doma prostě na telefonu, nadržená, smutná, tak seš taková jako, nezas čekat na tebe. Víš, mě zajímá to, jak tě políbí ta můza. Jak přijde ten song z nebes, jako když Michelangelo prostě píše poezii.
3: Přišla takhle, víš? Dělala ahoj!
5: Přesně takhle přišla. Je to různý, ale často je to třeba, že tak spolupracuji s lidma, co mi dělají tu produkci, takže často je to, že třeba já mám nějaký nápad, přesně vím o nějaký situaci, která mě nějak inspiruje nebo frustruje nebo něco, co jako vlastně je pro mě dost velký drive, abych o tom chtěl něco napsat, nějakou písničku, takže mám často nápad a třeba si jako zabroukám nějakou takovouhle srandu, napíšu si to do mobilu nebo na diktafon si to nahraju, ale že bych jako takhle složila celou písničku jako z éteru, zase nestane to většinou, právě začne nějakým nápadem, já potom oslovím...
4: Jenom když skládáme spolu, viď.
5: Přesně tak. Já oslovím kluka, co mi dělá produkci, řeknu mu třeba, co je ten nápad a jak si myslím, že by to mělo znít. A on udělá beat, ten podklad, ten instrumentál, a já potom, když mám ten instrumentál, tak vlastně konečně ta písnička může jako fakt jako přijít jako celá k životu, protože já najednou ten svůj nápad už tam mám jako ten konkrétní beat, přes který už můžu freestylovat a různě jako dál rozvíjet tu písničku, ale už je to jako přes tu hudbu, už to není, že bych byla nadržená jenom bez čehokoliv, jenom s telefonem. A...
3: Talking about nadržená. Mám moc ráda tvou hudbu a už bych se od ní nechtěla bavit teď. Mě byl spíš...
5: Drag me.
3: With all the love and respect, honey. Já totiž vždycky jsem hrozně chtěla dejtit nějakou rockstar. A představa, že dejtím někoho jako seš ty, jako Miss Petty, někoho, kdo prostě vyletí na stage v tom bodíčku, má tam ty dancers, má ty vlasy, je prostě trošku mokrá, ale glitrovaná, ale zároveň se leskne jenom na místech, kde chceš. Chápeš? Pak zaběhne do té backstage, já mám husinu, pak zaběhne do té backstage a je prostě...
5: Zezhroutí.
3: Ne, ale to já nevidím, já jako si tě představuju, víš? A teď jako dělá jenom, tady mi to zatáhněte, jo, a změňte mi barvu rtěnky rychle, mám ještě 5, 4, 3, 2 a jiná písnička, jo, jako úplně to cítím. Tak a představím si, že ty seš jako prostě moje, jo? Tak hrozně jako mám nějaký představy o tobě. Tak mě zajímá, jestli ty lidi, se kterýma randíš, jestli to mají stejně jako já, jestli si říkají, oh, já dej tím rockstar, já dej tím Miss Petty. Ona určitě i v postele mi bude říkat, chceš vidět moje mega kozy?
4: Takže basically jako chasers.
3: Bude prostě se lesnout jen na správných místech a tak dále. Jako, nebo máš to štěstí a potkáváš neosvícené muže, kteří neznají tvou hudební kariéru?
5: Zaprvé musím říct, že teď si mi nějakým způsobem jakoby mě prodala mě. Jakože ty jsi to popisovala, já úplně I need her.
3: Tak vidím, no.
5: Ale tak každopádně je to moc hezká představa, úplně to takhle není i ani teda v té realitě už vůbec ne, právě to, že by se člověk lesknul jenom na těch místech, kde je to žádoucí, že jo? Ale no, já nevím, jakože určitě už se stalo, že jsem byl párkrát na rande s nějakým klukem, který jako třeba i znal moji tvorbu ale právě, když to řeknu blbě, když je to někdo, kdo třeba právě tě má rád skrz tu tvoji hudbu a je to v úzovkách teda, je to, nemám rád to slovo, ale teda fanoušek, tak samozřejmě ta energie na tom rande prostě většinou nemůže být jako úplně správná. Prostě je to...
3: Že to není rovnocenný, ta diskuze. Takže vlastně, kdybys to jako shrnula, tak raději randíš s lidma, který třeba neznají tvoji tvorbu, jo?
5: A to, já nevím, no prostě...
3: Jako dá se to ještě? Dá se, aby prostě jakoby gay...
5: Ale ježišmarja, okej.
4: Tak neznat Helču.
3: Ne, jako sorry, aby gay v Praze neznal Miss Petty.
5: Jo, určitě se to dá.
3: A už to zažila někdy?
5: Jakože jsem byla na rande s někým, kdo mě nezná.
3: Ano.
5: No.
3: OK.
4: tak to je občas randa najít ven s takovým nekulturním člověkem, takový sexy dřevorubec, že jo, co nic neposlouchá, jenom prostě zvuky lesa, tak...
3: Say no more, to je můj kluk zase, takže...
4: No, why not?
3: No nic, zpátky k tomu. Takže co bys radši, teda dřevorubce, co zná tvoje písničky, nebo jo?
5: Tak to jsem přesně zkoušela v těch jižních Čechách, když jsem tam byla, že?
3: Jo, ale oni se rodí hodně takhle jinde než v Praze, no, to je pravda.
5: No.
3: Takže kdybys jsme tím měli manifestovat, tak jak bys to si představila?
5: Ale zároveň samozřejmě ten kluk potom... Mně to fakt o to vlastně ani nejde, že by mě měl nějak jako znát nebo nezná, protože at the end of the day, když by to byl někdo, s kým chci trávit, nevím, buďme realistický, rok a půl, tak prostě jako bude muset jakoby vědět o tom, co dělám a nějak jako ideálně třeba i potom mě v tom podporovat, že jo, protože když je to pro mě něco, čím trávím prostě spoustu času, tak tvářit se, že to neexistuje, by prostě nešlo, že jo, takže vlastně ani jako moc nevím, jak na tu otázku odpovědět, no, nevím.
3: No a jsou třeba nějaký jako ultimátní, já už vlastně trošku nenávidím ty slova green flex a red flex, jo, ale prostě něco...
4: Tak to neříkej.
3: Něco jako, jak bych to řekla jinak, prostě něco, co když ten člověk přijde, tak ty uděláš, jo, jakože, ale nemyslím takový to jakože, jo, teď prostě.
4: A takový jako srdečný.
3: Ale takový
4: jako,
3: to jako, jo,
4: to ty by ses o mě uměla. Postaral.
3: To bych uměla.
5: Téma toho randění je pro mě jako strašně jako složitý o tom i mluvit.
3: Proč?
5: Protože já nevím, já fakt jako mám pocit, že to je něco, co jako nevím, jestli jako mi to není souzený, nebo jako, že co... Ne, to zní fakt strašně, oh my god, I'm not depressed, I swear.
4: A tak dneska si ráno dostala ode mě, viď, tak je spokojená.
5: No, přesně. Ne, ale vlastně, takže jako by mám pocit, že ani jako tohle... Ježišmarja, asi...
3: To jsem nechtěla, ne. Promiň, to jsem nechtěla.
5: To já bych možná, nevím, asi něco bych vymyslel, ale tak líbí se mi, když se ten kluk potenciálně zajímá o umění, takže určitě by bylo fajn, nebo určitě velký green flag je, když je to třeba někdo, kdo sám chodí na nějaký jako koncerty nebo výstavy, nebo prostě není asi... Možná, vidíš, jo, jakože možná to je ten problém, že prostě tvrdím, že bych chtěla dřevorubce, ale ne, vlastně bych chtěla někoho, kdo chodí na výstavy, že možná vlastně jako...
4: Jo, tak právě dřevorubci můžou taky chodit na výstavy, že jo, buďme trošku nebinární. No.
5: komplexní.
4: No, komplex, jsme všichni komplexní osoby, že jo?
3: Ne, ale mně to naopak přijde hrozně důležitý, to téma, který jsi tady jako vznesla, a to je to, že jako chci, ale vlastně nevím úplně co. A cítím, že ta společnost, potažmo Eliška, po mně chce odpověď na to. Mě by zajímalo, a ráda bych teď už jako dala prostor vlastně i vám, my bychom vám chtěli poslat mikrofon a mě zajímá, jestli tady je někdo mezi váma, kdo se nějak ztotožňuje s tímhletím pocitem, že v těch vztazích, jo, že by jako fakt něco jako chtěl a nedovedete úplně jako specifikovat, nedovedete úplně pojmenovat a třeba by se s náma chtěl i podělit o to, třeba, že na to nepřišel, anebo že se mu něco stalo v životě a něco mu třeba pomohlo.
4: Víťo.
3: To není za trest zlato, dostaneš mikrofon. Okay. Hele, je nás tady 5,5, tak se nestyďme.
4: To není pravda. Já vidím 50 tisíc lidí.
3: 50 tisíc lidí.
6: Halo, jo. Tak ahoj.
3: Ahoj, tak jak se jmenuješ, Brouku?
6: Já jsem Vítě.
3: Vítě, povídej.
6: Vlastně s Kasem a s Pety už se známe 8 let a s Pety vystupuju teda 8. rok teďkon jako tanečník. A co se týká těch vztahů, já si myslím, že je to těžký, protože všichni bychom chtěli všechno, ale zároveň jsme nechtěli nic. Takže já si myslím, že velký green flag je i to, když ten člověk umí být sám a umí mluvit i sám o sobě a zároveň jako má tu náklonost té druhé osobě a chce trávit ten čas tou druhou osobou a nechce být takové jako mám na tebe čas jenom v pátek, protože pátky mám volný, ale vlastně když ten člověk s váma chce být, tak aby to dokázal vlastně ukázat, že s váma opravdu chce být a to je podle mě to nejdůležitější a tak to se týká i toho přátelství, si myslím.
3: Tak to bylo krásný, zatleskejte Vítěvi. Já si myslím, že ten čas a ten společný čas je fakt velký téma.
5: Jo, jo, a je fakt, že někdy i, ale tak to je prostě tím, že jo, když máš, když jste kámoši všichni s full-time jobem a k tomu třeba ještě nějaký náročný koničky jako drag, tak je fakt, že někdy jako to domluvit se, kdy se uvidíte, je opravdu jako jako Lara Croft level of planning prostě, co
4: jo,
5: musíš udělat.
4: Já to taky hrozně vnímám, tyhle jako protichůdný nějaký jako impulzy, to, že jako se občas taky cítím osamělá už velmi dlouho a potom ale jako třeba někoho potkám a taky jako nemám ten čas ani energie, jako přesně jako nevím, prostě práce, život, pride a vlastně třeba když ten čas máš, tak jako by nějak tu mentální energii nemáš, je to hrozně těžký si to nějak jako skloubit všechno, co chceme.
3: Pošlete si schválně mikrofon, kdo z vás ještě má pocit, že jakoby neumí vztahy. Mně přijde hrozně dobrý si to jako to říct. Pojď, yes baby,
6: yes.
3: Tamhle. Krásná osoba s brýlemi. Dejte jí mikrofon a zatleskejte jí, že chce mluvit.
4: Sharing is caring,
3: pojďme
4: baby.
3: Pojďme mluvit o tom, že neumíme vztahy. Já si myslím, že to je potřeba. Čau, jak se jmenuješ?
7: Magda.
3: Čau, Magdi.
4: Ahoj, Magdo.
3: Tak co
4: ahoj.
3: Ty na to?
7: No.
3: A je.
7: Mně bude 26 let a já jsem vlastně ještě nikdy neměla vztah, protože já se snažím v posledních 4 roky najít někoho, ale mně se to prostě nedaří, takže já mám takový pocit, že na to nejsem ani určená. Myslím, že můj mozek pracuje úplně jinak než jako ostatní lidi, takže když já se snažím navázat kontakt s nějakou osobou, tak to nějakým způsobem vyšumí a já vlastně nevím proč, nikdy nevím proč. A je to hrozně zvláštně takový demoralizující. Takže
5: to soucítím a zároveň teda to bylo docela jako zajímavý jako zrcadlo teďka jako někoho jiného slyšet říct tuhle tu větu, se kterou se taky poslední dobou začínám jako identifikovat trošku, že teda asi to jako není možná pro mě, ale teď jako slyšet někoho jiného to říct, tak můj první jako impuls bylo ne, to je blbost, přesně jako že takže vlastně jako je to jako zajímavý někoho jiného slyšet říct, protože honestly zní to vlastně jako blbost trochu, podle mě jako přece každý jako jak můžeš nebejt jako určený pro vztah, víš?
4: A to jsou přesně takový ty věci, kdy jako slyšíš kámo jdu, prostě nevím, drahou milovanou osobu, jak o sobě mluví špatně a říkáš takhle o mý kamarádce nemluv úplně, jako to prostě, ale jako
5: a potom, když, sobě,
4: ale
5: no.
4: Jakože jak jsme schopní být hnusní sami na sebe, jako no, to mi přijde jako ta největší životní cesta teď jako přiznejme si to po třicítce, jako si to pořád učím a začínám se to tím dál víc zvědomovat, že jako opravdu je to jenom o tom jako se přestat nesnášet. A že fakt jako sami na sebe umíme být jako nejvíc hnusný a přesně potom, když to slyšíš od kámojde nebo i od krásné slečny, krásného človíčka v publiku, tak si říkáš, že to zní jako nesmysl.
3: Jako, já bych tě prostě ještě Magdě zatleskala, že jsi to s náma sdílela, díky moc. Protože já jsem se takhle jako ty, nebo jako ty, Pety, cítila v životě mockrát, fakt mockrát. A mám pocit, že to je takový nepopulární názor. Nebo jako, že vždycky je totiž někdo, kdo udělá, ale prosím tebe. A tím končí ta diskuze, že jo, tak ví to. Protože tohle o tom se nebudeme bavit. Jo, jako máš zase blbou náladu, nech to bejt. Ne, jako berte to vážně. Dneska je hodně lidí, jako seš ty, který se fakt cítí, že ty vztahy neumějí. A buď se cítí tak, že všichni ostatní neumějí vztahy a oni chtějí něco, co neexistuje, anebo že prostě oni úplně jsou neschopní, jakože před ně položíš příbor a oni jedí loktama, neumějí to prostě chytit, víš co. A myslím, že to je důležitý, protože to cítí spousta lidí. Já bych dala prostor ještě třeba třetímu člověku z publika, než to uzavřeme. Jestli je tady kdokoliv, kdo má co říct k tomu, že má pocit, že prostě neumí vztahy, nebo má třeba kolem, to je taky docela dobrý téma, má kolem sebe někoho, kdo je mu třeba blízký a kdo neumí vztahy. Protože třeba já mám nejlepší kámošku, která je vdaná, má manžela, dítě, tyhle všechny věci správný, jo. A já jsem dlouho byla takový to ošklivý kačátko, jo. Taková ta, no ta naše Elda, no. Tak jestli ona si někoho najde. A ona mi to nikdy neřekla, samozřejmě, milujeme se všecko. Ale jako cítila jsem to, že to bylo takový to, my jsme ti někoho našli, my ti ho dohodíme, to jako, hele, to je v pohodě, jakoby já mám dvě nohy, dvě ruce, víš co, neumírám prostě, nechte mě bejt, jenom jako, jo, ale že vím, že to může trápit i ty lidi kolem vás vlastně, že někdo kolem vás je, kdo neumí ty vztahy.
0: Pod podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
3: Tak já bych se obrátila zpátky k tobě, Petinko. Jo. A to je to, mě by zajímalo, jestli máš v poslední době nějakou, jsme na Prideu, takže festival, hudba, věci, nějakou hudbu nebo film nebo nějakou třeba performance, ale tak jasně, bude to performance tady Just Karen, ale něco, co v tobě probudilo tvoje smysly, něco, co v tobě fakt jako zapálilo ten oheň v té duši a říká, může to být hudba, může to být prostě nějaký umčo, který ti přijde fakt jako sexy v poslední době. Něco, co tě tak jako get me thinking like.
5: No, mně přijde, že to, že teď vlastně poslední dobou vycházejí docela, já miluji hudbu, že jo, hlavně, takže Tam vycházejí docela bangry, nový album Madony, Confessions 2 a ta nová Charlie prostě.
4: Yes. Mě hned napadla, jsem se na tebe podíval a hned mě napadla ta kamera, že jo? Mm-hmm. It makes me feel.
5: It makes me feel, baby.
4: It makes me feel, když je zaplá kamera.
5: How did it make you feel yesterday?
4: Pokračuj.
5: No, jo, ta Charlie, to hodně miluju. Ale já mám teda problém, že když se do něčeho hodně zaposlouchám, tak pak jako to poslouchám tak obsesivně, až se toho trochu přepapám. A tu Confessions 2 třeba od té Madony, tak to už jsem se trochu přepapal.
4: Ještě díky tomuhle albu jsem začal chodit do posilovny znovu.
3: Cože?
4: Zdravíme Madonu. Ne, jakože prostě jako k workoutu úplně geniální album, že jo? Ta nová Madona. Tak jako dělá to dobře. Mě by teda zajímalo možná úplně nakonec, co pro tebe vlastně znamená Pride, jak se teď cítíš jako queer člověk ve společnosti a jak to prožíváš s tím, co se děje, s tím, jak vypadá, nemusíme ani to
5: ani zmiňovat.
4: Do detailu popisovat, jak to vypadá, tak vlastně jak se cítíš, prožíváš třeba i nějaký pocity strachu nebo do toho jdeš s tím, jako, že fakt oslavujeme.
3: Já myslím, že můžeme ale zmínit, že pár dní zpátky se stal velký útok na berlínském Prideu. Berlín je velmi blízko a docela to otřáslo jako vírou spousty open-minded, tedy otevřených lidí. Takže já bych to jako jmenovala.
4: Jo, no tak jsme to zmínili a mě třeba ještě víc možná zasahuje, nebo jsem úplně jako z toho, jak na to lidi reagují na sociálních sítích a tak, jakože vlastně nějaká většinová společnost, možná to taky nějaký jenom jako výcud z polobotomy, který jako je vždycky nejvíc vidět na těch sociálních sítích, ale ty lidi tam jako opravdu píšou jako ještě nechutnější věci, jako že jich měli zabít ještě víc a tak. No. Takže já teď taky cítím jako, nevím, cítím strach, smutek a takovou jako beznaděj, ale taky zároveň jako během toho prejdu všechny tyhle společné chvíle jsou jako opravdu healing a s každou takovouhle akcí se cítím trošku líp, tak mě zajímalo, jak to máš
5: tak,
4: ty.
5: No. Tak já asi bych tě vlastně opakovala, protože to cítím dost podobně, no, že ten Pride, i když právě vlastně člověk pak si říká, že ani jako v tom prostoru, kde by se chtěl cítit úplně nejbezpečněji, tak očividně prostě ani tam se úplně bezpečně cítit nemůže. Ale jinak právě pro mě Pride je ten, a tady v Praze je to strašně hezký, že máme doslova to na tom celý týden na tom ostrově, na tom Střelečáku, kdy opravdu jakoby mám pocit, že tam je taková na týden jako taková queer utopie.
4: Oáza úplná.
5: Oáza, že přesně, že tam ať přijde člověk kdykoliv, tak ví, že se tam jakoby potká s lidma, který zná, který má rád a že se tam může cítit jakoby fakt stoprocentně jako free a že to je takový, že je vlastně jako oddělený na chvíli jako od té reality třeba, nebo jako jestli chápete, co myslím. A v tom je ten Pride jako pro mě strašně podle mě důležitý, aby aspoň na ten týden i vytvářel tyhle ty eventy a tyhle místa, kde se ty lidi fakt můžou cítit safe, i když právě je strašný, že potom jako se stane něco takového, kdy vlastně ten safe tvůj prostě prostor je něčím takhle jako tragickým, jako narušený. No.
4: Já se s tím úplně stotožňuji, jako by s tou nějakou oázou bezpečí a duhy. Já se tam teď každý rok nejvíc těším, jenom až si prostě půjdu na Střelák sednout, tak jako se budu dívat na ty krásný mladý kvíli děčky, dám si tam drinčík. Půjdem teď na drinčík, potom tam zvu.
5: Já nevím, jestli jsem ale jo, tak jeden malý.
3: Co děláš, Petinko, proto? Nebo co bys doporučil, co bys jako pozdílela, aby náš celý život, celý rok byl jako Pride? V čem si můžeme udělat trošku náš život prideovější?
5: Tyjo, we're getting deep. Ne, tak já si...
3: To můžou být jenom třeba třpitky na bradavky, to nemusí být zase tak deep, jo? Jako,
5: ok,
3: že...
5: ok. Třpitky na bradavky.
3: Ne, fakt, wow, je to mě to zajímá.
5: Ne, tak já jsem chtěla říct, že pro mě třeba jakoby i ta myšlenka toho, jakoby, že můžu být hrdý na to, že jsem queer, tak samozřejmě úplně jako simple je to o tom, že vím, že jsem queer, že to je něco, co jsem o sobě jako zjistil, a takže si myslím, že to se dá jako vlastně i aplikovat na jako dál do života. Já si myslím, že vlastně čím víc se člověk jako nebojí o sobě zjišťovat nějaké věci, které třeba jako kterých se mohl nejdřív bát, protože vím, že pro spoustu lidí, když třeba poprvé, že zjišťují, že jsou queer, že mají prostě jinou orientaci, tak to pro ně může být nějaký moment, jako, kterýho se bojí, vlastně neví, jak to bude přijatý tou společností. A myslím, že ten Pride je o tom, že to jako přijmeš a že to dál potom oslavuješ. A myslím si, že by právě teda jako to, že seš queer, je jeden aspekt tebe, a jako obecně prostě nebát se víc jako dívat třeba na jiný aspekty sám sebe, který ti můžou nejdřív připadat jako, že s nima není něco v pořádku a akceptovat je a vlastně tím jako si ten Pride udělat tak jako celoživotní.
4: Jo, a hlavně během toho Prideu nejsi sám.
5: Přesně.
4: Jsme spolu. Tak děkujeme, že jste tady, že jste přišli na náš Prideový živáček.
3: A ještě před, já bych si chtěla dát tu hvězdu společně.
4: Ježiš, my hrozně si zaspíváme si společně.
3: Vy z vás, kdo znáte tu písničku Hvězda? Přijďte za náma.
4: Let's go.
3: Dolů za váma sem. Pojďte.
5: Já jsem o tomhle ta netušila, že tohle se happening.
3: Ale já jsem vždycky takhle happening. Ale... Já jsem vždycky, pojďte dolů.
4: Přijďte
3: za náma dolů a vy si stoupněte tady k nám. To není jako, no, tak my jdem k vám tady.

0: Ne, yeah.
1: Já si nepamatuji. Jako celou tu písničku?
0: Ne? To psala, ne?
2: Jenom kousek, tak to je všechno. Tohle byla Miss Patty!
3: Pod, pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod, pod. Na rádiu Wave.

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Děláme vlny.

0: 14 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: If you picture in the poison, just the poison's to come alive. While you're eating it like a cut snake, does it take you?

bys to věděl

This is Grimes, you're listening to Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave. Děláme vlny.